0: Čtvrtá kapitola. Bimbulusoví skřídci. Skřídci z rodu Bimbulus.
1: Adélka s vílou bimbulinkou a oživlými plyšovými kamarády odkráčeli z Bimbulo laboratoře. Zabučela Bůča a hrnula se k zábradlí na terase. Taky Adélka údivem skoro nedýchala.
2: To je krása!
1: Špitla směrem k víle bimbulince.
2: To si musím namalovat!
1: A už si chystala kouzelné pastelky. Do bloku od pana profesora kreslila barevné motýly, kteří na křídlech vozí malinké skřídky.
3: Ten profesor byl sice malý, ale tihle pidi mužíci jsou ještě mrňavější.
4: Podělil se o své postřehy Pupíno.
1: Víla bimbulinka se pozdravila s růžovým motýlem, který letěl kolem. Na zádech mu seděl skřítek s růžovou čepičkou.
5: Oni k sobě patří?
1: Divila se Bláža a svůj dlouhý krk natahovala přes okraj terasy.
2: Ano i ne.
1: Začala vysvětlovat bimbulinka.
2: Ti nejmenší skřídci nemají čepičky ani svého motýla. Když maličko povyrostou, vydají se na motýlkovou louku. To je tam, kde mají sídlo květinové víly.
1: Pronesla hrdě.
2: Je tam spousta vajíček. Malý skřítek si musí nějaké vajíčko najít, donést ho domů a uložit do připravené postýlky. Každé vajíčko potřebuje speciální péči. Musí se zahřívat, hladit, musí se mu zpívat písničky a číst pohádky.
3: Mně by se taky líbilo, kdyby mi někdo četl pohádky.
1: Zasnil se Pupíno.
2: Nepřerušuj.
1: Napomenuli ho ostatní a zvědavě naslouchali bimbulinčinu vyprávění.
2: Z vajíčka se pak vyklube housenka.
1: Pokračovala víla.
5: Tak to je úplně stejné jako u nás.
1: Byla zklamaná Adélka.
5: A pak jsou z nich motýly.
1: Dokončila místo víly. Bimbulinka přikývla.
2: Ale housenky jsou strašně neposedné. V jednom kuse něco okusují, vrtí se a jsou k neuhlídání. Každý skřítek si svou housenku musí dobře hlídat a hezky vychovat. Ale když se jeho housenka zakuklí ve skřítkově pelíšku, skřítkovi nezbývá než čekat, až se housenka promění v motýla.
5: A proč mají skřídci čepičku stejné barvy jako křídla motýla, na kterém letí?
1: Zeptala se zvědavě Adélka.
5: Aha, fakt to tak je. Podívejte!
1: Křičela žirafka.
2: To je taková zvláštnost. Každý skřítek pomůže housenku zakuklit různobarevným vláknem. Kdo má rád modrou, zakuklí housenku do modrého vlákna a vylíhne se mu modrý motýl.
5: A co ty čepičky?
1: Chtěla vědět, Adélka.
2: To je vlastně památka na kuklu. Je to její půlka. Když kukla praskne a vylíhne se motýl, zbylá kukla by se mohla jen tak vyhodit, ale bimbulusoví skřídci to mají zařízeno tak, že zbylou kuklu si skřítek nasadí jako čepičku. Je to hlavně proto, aby každý věděl, komu který motýl patří. Skřítek motýla vypiplal a motýl mu to oplácí tím, že ho vozí vzduchem. Skřítkové totiž nedostávají bimbálkovou kaši a létat neumějí, ale na květech a ve větvích stromu Opius bimbulus mají ledacos k zařizování.
1: Když Adélka dokreslila nádherný obrázek motýla se skřítkem, zatoužila se mezi skřítky podívat. Nemusela nic říkat, stačilo jen, aby se na bimbulinku prosebně podívala svýma krásnýma očima. Víle to bylo hned jasné.
2: Můžeme se ke skřítkům podívat. Bydlí dole v podzemí, v dutých kořenech stromu. Ale musela bys asi použít zmenšovadlo profesora Bimbulíka.
1: Adélka z kapsičky vytáhla 4 láhvičky.
5: Jenže já nevím, která z nich to je.
1: Bůča, Bimbulinka, Bláža i Pupíno v tu ránu ukázali na jednu láhvičku. Jenže každý na jinou.
6: Tak to budeme muset rozpočítat.
1: Navrhla Bláža, která uměla snad všechna rozpočítadla, co existují. A už se pustila do říkání.
5: Eniki, beniki, kliki, be, abr, fabr, domine.
1: Padlo to na lahvičku s modrou tekutinou. Adélka si jen tak trochu lízla, aby zjistila, co to udělá. Začala se zmenšovat. Lokla si proto ještě kapánek, ať je stejně malá jako Bimbulinka. Totéž udělali i Adélčini plyšoví kamarádi.
2: Postavte se do řady, projedeme se tobogánem.
1: Připravila je Víla a odhrnula ve větvích tajný vchod. Všichni se posadili pěkně za sebe do speciálního vláčku a se šupem frčeli tobogánem, který se kroutil kolem stěn dutého kmene až do kořenů v podzemí. Cestou výskali vzrušením, v zatáčkách se nakláněli na jednu a na druhou stranu a na konci všichni společně brzdili. Adélka se ani trošku nebála, naopak. Uvnitř stromu to bylo úžasné. Místo lampiček drželi stráž světelkující mušky, které létaly ve svých pravidelných trasách. Všude byla spousta komůrek.
2: Co je za těmi dveřmi?
1: Chtěla vědět Adélka. Bimbulinka místo odpovědi na dveře zaklepala. Když se ozvalo
5: dále,
1: vstoupili dovnitř. V komůrce zrovna jeden ze skřítků seděl v houpacím křesle a čekal, až se z tyrkysově zelené kukly v jeho posteli stane motýl.
2: Vedu hosty,
1: hlásila skřítkovi Bimbulinka. Ten si ji ani nevšimnul. Měl oči jen pro Adélku. Zasněně se na ní díval a asi se do ní zamiloval. Byl to snílek. Podle toho, jak se tvářil, si nejspíš snil o tom, že získá Adélku za ženu. Adélka se na něho taky hezky usmála a zatímco Víla ukazovala jeho komůrku, pastelkami snílka rychle namalovala do svého bloku.
2: Každá komůrka má dvoje dveře a...
1: Pokračovala Víla ve výkladu, když v tom se právě těmi druhými dveřmi prohnalo stádo neposlušných housenek. Protože nechali otevřené dveře, Adélka s kamarády a Vílou nakoukli, co je za nimi.
3: Tma, je tam hrozná tma, nic není vidět.
1: Posteskl si Pupíno. I Adélka byla zklamaná. Zvědavost je tam doslova táhla.
2: Asi bude čas využít další profesorův vynález,
1: pronesla do ticha.

0: jak Trautenberg pytlačil v Krakonošově revíru. Co svět světem stojí, na Krkonoších vládne Krakonoš. A pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí. A jestli byli všichni jako ten náš pán.
1: Jaký pak pán? Zámek má spíš jako větší chalupu a všechnu práci odřeme já s Kubou a Hajnej.
2: Ale nosí se, jako by mu patřilo za kumprás všechno. Od Sněžky až po Jílemnici.
0: Trautenberkovo panství sousedí s Krakonošovým. A toť se ví. Malý pán a velký pán v jednom sousedství to nedělá nikdy dobrotu. A tak zatímco Krakonoš ráno co ráno měří mílovými kroky údolí a kopce, aby věděl, kam poslat déšť a kde profouknout lesy, jak pomoct skále od vyklavého kamene a potoky zbavit mlaskavého bahna, Trautenberg, zalezlý jako jezevec, se užírá zlostí a závistí.
1: Povídala ponikelská bába kořenářka, že když se náš milost pán narodil, šli mu ke kolíbce závist a zlost. Třetí sudička se někde omeškala a tak vzali sebou lakotu. Prej z kluka bude stejně pán, co bychom scháněli nějakou dobračku. A tak se Trautenberg vsteká na sluníčko, že mu svítí na schvál časně ráno do postele, na déšť, že mu máčí střechu a lakomí je. Prokrejcar by poručil čelátce hnát blechu na Sněžku a ještě by hulákal, že jim to trvá.
2: A jak závidí ptákům peří, lesní zvěři kožíšky, i těm pstruhům v potoce vyčítá stříbrné šupinky. Prej na čím je taková paráda, když jsou stejně dobrý akorát na pekáč?
0: No, milost pán je milost pán.
1: A ponikelská bába nikdy nelže.
3: Čerti vědí, jak to ten Krakonoš dělá. Trávu má jako vzrostlé žito, revír plný zvěře a člověk neudělá krok, aby nezakopl aspoň o prašivku.
0: No, kde jsou prašivky? Jsou i hříbky. Něco říct se sluší, jenomže zas tak úplně pánovi přizvukovat Hajný nemohl. On, Krakonoš, má uši všude, ale odporovat Trautenbergovi, když je nažhavený jako prskavka, no, zavděčte se dvěma pánům jednou písničkou. Inu, boží požehnání.
3: Jaký pak boží požehnání, když chce, sluníčko mu svítí a nad mým je černo. Když chce, deštíček mu padá a na mým je potopa. Když chce, větříček mu foukne a mě vychřice bere šindele ze střechy. Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, Heinej, Flintu, jde se do lesa.
0: Milost, pane, to je to nejlepší, co ráčíte ráčit. Už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, říkával les. To je balzám na duši i na tělo.

0: Louky jsou strakaté jako marcipánové srdce, obloha jako modrý atlas, sluníčko hřeje, větřík pofukuje z polehoučka, aby se skály nepotily a země neměla žízeň. Ale v lese ticho až strach. Pták nezapípne, zvěř se nemihne, i to mraveniště je jako bez života.
1: Himmel, laudon, hajnej, takhle se mi staráš o revír? Kde jsou srnci, jeleni, zajíci a koroptve? Teď nevidím ani vypelichanou veverku.
2: Oni šli poníženě, prosím, asi do Krakonošova. Oni tam mají lepší pasení.
1: Jo, lepší pasení. Tak když moje zvěř chodí do Krakonošova, tak já si pro ní do Krakonošova dojdu. Já tomu prašivkovi ukážu přetahovat mi zvěř.
2: Milost, pane, pytlačit se nesmí. Hajný byl odjakživa duše bázlivá. Poníženě prosím, uctivě děkuju, ale teď... Milost pán, nemilost pán, sypalo se to z něho jako lavina kamení. Pytláctví je ze všech lidských hříchů ten nejneličtější a jak jsem dobrák od kosti a srdce měkkýho, s pytláky nemám slitování. Každému takovému by měla ruka upadnout, na místě by měl zčernat a skamenět za trest a pro výstrahu. Radši odpustit poníženě, prosím, milost, pane, to mi jen tak vylítlo, ale stejně, pytlačit se nesmí.
1: Mlčet! Já rozhoduju, co se smí a nesmí. Jde se do Krakonošova!

0: A už jsou tam. Na pasece se pasou srnci, jeleni, panáčku zajíci. Koroptev vyvádí mladé, drost jim k tomu hvízdá a datel bubnuje. Učiněný ráj.
1: Anděle, strážní duchové lesní, zaženíte ta ubohá zvířátka na druhý konec hor. Sešlete na milost pána vlčí mohu. Nastražte mu bludný kořen. Já tu hruzu nepřežiju.
2: Hajnej, flintu sem.
1: Milost pane, poníženě prosím, krakon už to uslyší.
2: To je, nač to uslyší.
0: Ale neslyšel. Ani ozvěn. Čistil pod kokrháčem studánky a starý kapánek už opelichaný kopec kokrháč usoudil, že při práci se nemá nikdo vyrušovat. Přetrhnutá práce je jako přetržená písnička. Člověk pak těžko hledá notu. A pakoval ozvěnu na druhou stranu. Za to ten rámus slyšela sojka. Ona to nebyla jen tak obyčejná sojka, ale Krakonošova pomocnice. Jak by taky sám Krakonoš stačil ohlídat celý hora, od Rýchor až k Harachovu. Vyletěla jako šíp a jedno karé za Krakonošem a hned, že mu Trautenberg pytlačí v revíru.
3: Krakonoš sáhl po holi. Byla to taková hůl, že když ji přiložil tenkým koncem k oku, viděl tlustým koncem všechno na horách i pod horami, na zemi i ve vodě. A kdyby chtěl, viděl by i netopíry, co hřadují hlavou dolů v boskovských jeskyních. Natočil hůl a má to jako na

0: Tak to je poprvé, co vidím Trautenberka běhat jako o život. Čarostřelec on není, takhle na dva kroky stodolu, ale i slepé kuře zrnko najde.
1: Chudák hajný, už má na hromádce mámu Koroptev, zajíčka Březnáčka. A teď nese srnečka, neutekl, leknutím mu zvřevěněly nohy.
0: Tak na týhle pečínce si Trautenberku nepochutnáš.

0: rozpane. Od Sněžky se ženou mraky jako černé duchny. Musíme si pospíšit, poníženě prosím, aby nás to nechytlo.
1: Himmel, Herrgott, to mi Krakonoš dělá na schvál, zrovna když mám dobrou mužku. Hajnej, všecko sebrat, nic tu nenechat, donr, vetr.
0: O krkonožskou boušku není co stát, ani když je člověk pod střechou. Natož pak v lese.
1: Anče, Kubo, ke mně. Zajíce chci mít s perníkovou omáčkou, koroptev nadívanou, srnčí naložený vláku s bobkovým listem a jalovcem, nestát, nekoukat, dělat. Kubo, suchý šatstvo, než se převlíknu, ať je jídlo na stole.
2: Kuba jen poliká sliny při pomyšlení na ty dobroty. Ne, že by jim Trautenberg nechával něco od svýho, ale při troše šikovnosti se dá tu uďobnout, tam oblíznout, tam ulomit, tuhle ukousnout, abych tě v jednom kuse honila od plotny. Hajnej, dejte to na stůl.
0: Ubožátka moje, srdce mi to může utrhnout, jako bych vás do rakve pokládal.
3: Tak se do toho dáme.
0: Kuba obtáhne nůž o řemen, prořízne zaječí kůži.
2: Mankote, co se to děje?
0: A gejzír pilin tryská až ke stropu. Kuba řízne do koroptve, do srnečka.
2: Kubičku, přestaň.
0: A tři proudy pilin řežou rovnou do Trautenberga.
1: Pomoc, vždyť mě to zasype.
2: Už sahají po pás, už je v nich pobradu. Už mu z nich jen hlava čouhá. A pořád se sypou.
1: Čaj se lebet, zastavte to!
2: Mám kote, Kubičku, schovej se!
4: Zvířátka zlatý, tak vy nejste opravdový. Já věděl, že to Krákonož tak nenechá.
1: Já se dusím, Himmel, Herrgott!
0: V tom nebe zčernalo, blesky se zaklikatily jako zdivočelé zmije. Sněžce poskočila sněhová čepice a ve dveřích stojí Krakonoš.
5: Ještě jednou mi, Trautenbergu, vlezeš do revíru a posypou se piliny z tebe.
2: Mávl holí a z hromady pilin vylétla máma koroptev, vyskočil zajíc Březňáček, srneček zadupal všema čtyřma a všichni si to namířili domů, do Krakonošova.
0: Ještě hodnou chvíli odhazovali všichni piliny, než Trautenberga vytáhli na světlo boží. Byl sticha, inu, jako v pilinkách.
2: Však se u nás doma darmo neříká, cizí svato, sousedovo svatější. Ale povídejte to Trautenbergovi, nebo vůbec některým lidem.

0: Figy hádanka.
1: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
0: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
2: Kouzelník!
0: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
2: Je, turecký med, ten já rád!
0: Anebo turecký prasátko Paší!
2: Asi počkej, ne. To nebude
0: počkej,
2: ono.
0: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
2: zelený.
0: Zelený kobereček,
2: no, zelený.
0: Může být i na dvorečku.
2: Jo.
0: A můžou v něm růst i pampelišky.
2: A nebo jiný kytičky.
0: A daj se na něm dělat kotrmelce.
2: A skákat.
0: A je to, a je to.
2: Trá.

0: koníček jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu, svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
2: Justino. No, mauzta.
1: Konečně. Konečně. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
2: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
2: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
2: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
2: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj, ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
2: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
2: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
2: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. No nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
2: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
2: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
2: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
2: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
2: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
2: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
2: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
2: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
2: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
2: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
2: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
2: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
2: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
2: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
2: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
2: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
2: No.
1: Ho. J.
2: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
2: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říká, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
2: Hoj. Ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
2: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
2: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: Gigi básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.pigi.cz
3: a tam ji najdete.

psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnes takrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepí museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kamen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem?

0: psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Piggy vtipk. Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
2: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
1: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
3: Zobáčku!

0: šeptá mrkev v mrkvičce, jinde se mi bydlet chce. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Bydlet chce.
0: Přeprav chci jenom špína, já chci někam, kde je hlína. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Kde je hlína?
0: V záhonu je mrkví plno, chci bejt sama, žádný Brno. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Žádný Brno.
0: Mě kráji, nechci být v celku, pust mi mojí karotelku. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Karotelku.

0: mrkev mrkvičce, teď mě klepne mrkvice.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka.

0: a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopík tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smylo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s vochomůrkou povídali,
0: řekl křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se křemílek s vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líný povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za křemílkem a vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín. Tam nás povidla nenajdou,
0: volá vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznám,
0: řekl vochomůrka. A namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá vochomůrka.
1: Je toho moc,
0: řekl křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné, jenže my jsme se vlastně ani nalízli,
0: povídá dost smutně vochomůrka.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Ptačí parta aneb mít se komu svěřit. V Emušákově nastal podzim. Chladný vzduch si pohrával se spadaným listím, které hrálo všemi barvami. Sluníčko už tolik nehřálo a brzy ráno se objevovala mlha. Začínalo se dřív stmívat. Ferda i Kuba už byli větší. Chodili do školy, do stejné třídy, ale neseděli spolu. Paní učitelka je hned první týden rozsadila, protože nedávali pozor a bavili se. Kuba měl teď místo přímo před tabulí a Ferda, protože byl vyšší, seděl skoro vzadu. Většinu spolužáků už znali. Ze školky nebo z hřiště. Ferda seděl v lavici s myškou Maruškou a Kuba s pandou Pájou. Pár plyšáků ve třídě však Ferda s Kubou neznali. Snad jen od vidění. Tito plyšáci vytvořili malou skupinku a s nikým jiným se nebavili. O přestávkách postávali u lavice plyšové straky, která seděla sama. Byla jejich velitelem. Zbytek skupiny ji poslouchal. Ferda si je všechny často prohlížel. Straku, kukaččí dvojčata a vránu. Říkali si ptačí parta. Ptačí parta se pořád něčemu smála, chichotala a šuškala. Vypadalo to, že si užijí spoustu legrace. Ferda by strašně rád do takové party patřil. Jednou o přestávce na Ferdu vrána zamávala křídlem a naznačila, aby přišel k ním. Nejdřív si myslel, že gesto nepatřilo jemu, ale když se rozhlédl, bylo jasné, že patřilo. Nejistě přistoupil blíž.
1: Čau, ty seš Ferda, viď?
0: Zeptala se straka. Ferda přikývl.
1: Jsme si říkali, jestli bys nechtěl do naší party.
0: Ferdovi to lichotilo, moc by chtěl. Zase přikývl.
1: Moc toho nenamluvíš, žabáku. Nevadí. Pokud chceš k nám, nebude to jen tak, to je ti doufám jasný. Musíš zvládnout přijímací rituál,
0: prohlásila straka.
2: Ferda nerozuměl. Jaký rituál?
1: No, Dáme ti jeden úkol a ty ho musíš splnit. Pak tě přijmeme mezi nás. Bude to legrace. Vidíš tamhle čuníka?
0: Straka ukázala na plyšové prasátko, které si zrovna čmáralo něco do sešitu, a pokračovala.
1: Tak tomu nalepíš na záda tenhle papír. Nesmí si toho všimnout.
0: Vykládala straka a podala Ferdovi lísteček s velkým nápisem Smrdím. Ferdovi se to moc nezdálo. S prasátkem se kamarádil. Do ptačí party ale patřit chtěl. Vzal si od straky papír a šel k čuníkovi. Chvíli nad ním stál a díval se, jak maluje. Pak mu pochválil obrázek. Poplácal ho přátelsky po zádech. V té chvíli mu na ně nenápadně přilepil i nápis, který dostal od straky. Prasátko nic netušilo. Usmálo se, poděkovalo Ferdovi za pochvalu a pokračovalo v kreslení. Než Ferda došel zpět k ptačí partě, uslyšel, jak někdo volá.
1: Je, smrdíš!
0: Spolužák si všiml nápisu. Postupně se k němu přidávali i ostatní. Smáli se prasátku. To netušilo proč. Když zjistilo, co mu Ferda provedl, vyčítavě se na něj podívalo. Ferdu zamrazilo. Byla to vážně legrace?
1: Tak, udělal jsem, co jste chtěli. Jsem v partě?
0: Ptal se Ferda.
1: Ještě ne? To bylo jen zahřívací kolo. Teď teprve přijde ten pravý úkol.
0: Ušklíbla se straka.
1: Musíš schovat sově její nové brejle.
0: Co? Ferda se začal bránit. Řeklo se jeden úkol a ten jsem splnil. Nikomu nic schovávat nebudu, to jsme si nedomluvili. Z toho by byl pěkný malér.
1: Jsem věděla, že se budeš bát.
0: Řekla kukačka a její dvojče se hned přidalo a opakovalo.
1: Jsem věděla, že se budeš bát. Mlčte,
0: zavelela straka.
1: Jak chceš, budeme si do party hledat někoho jiného.
0: Sotva to straka dořekla, vzlétla a namířila si to ke Kubovi, který stál na opačné straně třídy. Ferda neslyšel, co mu šeptá. Viděl jen překvapený pohled Kuby. Rychle se rozešel směrem k němu. Když to straka spozorovala, odhopsala pryč. Co ti chtěla? Ptal se Ferda Kuby.
2: Ale jestli prý nechci k ním do party. Pokud jo, že musím provést něco sově. Ale nedopověděla mi, co by to mělo být, z něčeho nic zmizela.
0: Řekl Kuba a šel si do aktovky pro tenisky. Už zazvonilo a další hodinu měli tělocvik. O další přestávce začal ve třídě humbuk.
3: Kdo mi vzal brýle?
0: Sova chodila po třídě, mávala křidélky a plakala. Narážela do lavic, protože špatně viděla. Ferda hned věděl, která bije. Otočil se k ptačí partě.
1: To jste přehnali. O čem to mluvíš?
0: Ptala se straka. Ona, vrána i kukačky dělali jakoby nic.
1: Jestli myslíš ty brejle, Ferdo, tak zkus kváknout. Když nás prozradíš, povezeš se taky. Všechny řekneme, že jsi to byl ty.
0: Vyhrožovala straka.
1: Jo, řekneme, že jsi to byl ty.
0: Opakovali kukačky. Ferda se vrátil do lavice. Dostal strach. Pozoroval střídavě straku a plačící sovu. Když to řekne, obrátí se vše proti němu. Prasátko sice nežalovalo, ale kdyby řeklo, co mu udělal, nikdo by mu nevěřil, že brýle nesebral. Paní učitelka by určitě zavolala rodiče. Taky by mohl dostat domácí vězení a nikam by nesměl. Ten ptačí spolek by na něj mohl svést i jiné věci. A co pak? Když nic neřekne, nic se mu nestane. Sově se koupí nové brýle a vše bude jako dřív.
2: Ale co, když budou zase navádět Kubu? Jeho slovo proti slovu celé party? Kdo mu uvěří? Trápilo ho to. Potřeboval se někomu svěřit. Někomu, kdo mu uvěří a poradí. Kolem hlavy mu prolétla moucha důvěra. Bzzz. Určitě je někdo, kdo ti uvěří. Někdo, kdo tě má rád. Přemýšlej, na koho se můžeš vždycky obrátit. Bzzz. Ferdovi to došlo. Maminka! Ta přece vždycky říká, že za ní může Ferda přijít s jakýmikoliv starostmi. Sice mi asi vyhubuje, bude se na mě zlobit, ale určitě to pochopí. Vždycky má nějaké řešení. A má mě ráda, uvažoval Ferda. Bzzz, přesně tak. Maminku a tatínka máš právě proto, aby ti v takových chvílích pomohli. Bzzz, šeptala moucha důvěra. Celou cestu ze školy se Ferda odhodlával. Nakonec sebral odvahu a se vším se mamince i tatínkovi svěřil. Pověděl jim o ptačí partě, o prasátku, o brýlích i o Kubovi. A říkáš nám celou pravdu, Ferdo? Úplně všechno? Ptala se maminka. Ano, odpověděl Ferda. Opravdu. Věříme ti, je dobře, že se s nám svěřil, řekl tatínek. Oba s maminkou viděli, že ho celá situace mrzí, že si uvědomil nesprávnost svého chování k prasátku i nesprávnost chování ptačí party. Ferdovi se strašně ulevilo. Společně se druhý den vydali do školy. Ferda musel vše říct i paní učitelce. Rodiče Ferdu doprovodili až do kabinetu, ale mluvit musel sám. Paní učitelka si potom celou ptačí partu vzala stranou. Bylo jim jasné, že se něco děje. Straka, kukačky i vrána nervózně posedávali, vrtěli se, potřepávali křídly a čekali, co bude. A bylo. Paní učitelka řekla, že ví, co provedli. Ptačí holky to chvíli zkoušely házet jedna na druhou, ale pak se přiznali. Paní učitelko, my to ale nemysleli zle, že ne, holky, řekla straka. A kukačky i vrána souhlasně přikyvovaly. Mysleli jsme, že bude legrace, sově brýle vrátíme a jí i prasátku se omluvíme, slíbili. Uvědomte si, že až příště budete vymýšlet zase nějakou legraci, měli by se jí smát všichni. Nesmí nikomu ublížit, dodala paní učitelka. Ptačí parta od té doby vymýšlela jen takové kousky, které bavily úplně všechny. Zkrátka už ptačí holky dělaly jen ptačí ptákoviny.

0: kousek za rybníkem Plavčákem žil beránek a ten byl pořádně do světa. Každá cesta se mu zdála krátká a každá věta, kterou slyšel, se mu zdála být ale velice zajímavá. Protože ale uměl jen ovčí řeč. Bé, bé, bé. Nikomu na dvorku nerozuměl a smutně si říkal, škoda, že neumím cizí řeči, to bych se teprve dozvěděl věcí. Ale pak se jednou po takovémhle povzdechu zamyslel a řekl si, a proč bych se ty cizí řeči nemohl naučit? A vyběhl z ohrady a metal si to za kozlíkem a slovo dalo slovo, bé, bé, mé, mé. A nejdřív si nerozuměli. Ale za pár dní už beránek slušně mektal. Mé, mé, mé. A pak běžel za kohoutem. A do týdne si veselým kikriký, kikriký povídali obuzení sluníčka. A v neděli po obědě se dal beránek do učení oslovštiny. A ve středu chodili oslík s beránkem po plácku za stodolou a vyprávěli si v oslovštině oslovské vtipy. Já, já, já. Smáli se a beránek jásal. Už umím tři cizí řeči, tři jazyky. A pospíchal za Bíčkem. Bíček nejdřív nevěděl, co ten kecálek vykřikující bé, bé a mé, mé a já a kikriky po něm chce. Ale nakonec to vzali oba trpělivě a Bíček hlídal beránkovi správný přízvuk a říkal mu, dej si pozor, když řekneš bů, bů, znamená to dej mi trávu, ale když řekneš bů, bů, znamená to dej mi pokoj, otrapo. Kdyby se spletl před hospodářem a ten všechny cizí řeči ze dvorka umí, nejspíš by ti dal pěkný pohlavek za tu drzost. Dám si pozor, bú, řekl beránek a utíkal za čuníkem a když se naučil chrochtat se správným prasečím el, tolik podobným R francouzskému, řekl si beránek. Tak dost. Pět světových cizích řečí mi pro začátek stačí a s nimi dobudu svět. A hned se rozhodl, že začne svět dobývat ve vesnici Dloužné, Nedloužné a Dluhavsi a pak vyrazí na Vídeň. Bylo při sobotě a beránek si to vykračoval a pořád si ty cizí řeči opakoval. Mé, mé, bú, bú, kikriky, kikriky, och, och, roch, roch, já, bú, bú, bú, bú, bú, kikriky, mé. A s tímhle opakováním slovíček z oslovštiny, prasátkovštiny, kohoutovštiny, bíčkovštiny a z jazyka kozlíků došel až do háje. Háj byl březový a samé roští a uprostřed byl dolík, kam se chodili kluci schovávat před výpraskem. Ale v tu sobotu tam žádní kluci nebyli. Za to tam stála malovaná maringotka vlčí báby Karmenky a vlčího dětka Dona Jose. Klamali zvířátka tím, že si hráli na pouť, ale místo kolotoče a střelnice měli v maringoce spoustu dobrot a na ty lákali zatoulaná káčátka a kuřátka a zajíčky. No ta maringotka byla taková past na mlsálky a kdo se dal do ní chytit, jo, živý nevyšel. Když se beránek blížil k dolíku, padala už večerní tma a všude se courala mlha. Beránek si prospěvoval cizími jazyky. Mé, já, ký, ký, ký, bú, chroch, chroch, chroch. A netušil, že ho slyší ti dva, bába Karmenka a dědek Don Jose, který povídá, Karmenko, jestli mě vlčí uši nepletou, jdou k nám na návštěvu. Jo, jo, jo, kozlík, oslík, kohout, bíček a prasátko, kývla Karmenka. Jdou, jdou a daleko nedojdou. Koukej otevřít mlsací královstvíčko, bude v něm dneska nával. Karmenko, neboj, jdou a vejdou se. Maringotku máme jako hrom, čuník s bíčkem se nadspou za postel, osel na postel, kozlík pod postel a kohout frnk na skříň a bude. A že byla tma a mlha, ani ve snu by je nenapadlo, že si nemusí s místem dělat starost. Pro jednoho beránka s tlamičkou pyšně zdviženou bylo v Maringotce místa víc než dost. Ale to už se beránek blížil a uviděl červené světýlko, které zářilo nad dveřmi Maringotky a v ní... Na stříbrných tácech čerstvá travička s jetelovou oblohou a jablíčka krájená do spirálek a sypaná cukrem a dort ze sena a smetánky a oříšky a žaludy a všude sama rozsvícená svíčka. Bú, bú, bú, mé, mé, kikriky, kikriky, pochvaloval beránek hostitele a jako pravý světák vykráčel po schůdcích a vešel a přivoněl k akátovému pyré a bum, třísk, dveře za ním zaklaply a uslyšel smích Karmenky a slova, kterým nerozuměl, protože byla vykřiknutá ve vlkovštině. Ale z toho, jak ta slova Donu Josemu skřípala mezi zuby, bylo jasné, že se blíží beránku v konec. Musím rychle volat o pomoc, lekl se a vzpomněl si, jak starý beran z Austrálie vyprávěl o potápějících se lodích, na kterých námořníci křičí SSSSOOOSSSSOS. Zkusím to, snad mě moji kamarádi beránci uslyší. Ale když chtěl volat BBB, lekl se ještě víc. Já zapomněl naše nářečíčko, ten svůj rodný jazyk. Já. A rozkřičel se na celý kraj. Me, kikiriki, bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu já. A všem oznamoval pěti cizími řečmi, že ho někdo chytil do pasti. A Karmenka se smála. Je, to bude hostina, tolik hloupých zvířátek jsme nachytali. A ve vesnici se začali zbíhat kozlíci a kohouti a bíčci a čuníci a taky dva oslíci přiběhli a říkali si, naši kamarádi volají o pomoc a všichni hned utíkali po hlasech, až doběhli k Maringotce. Dupali řádně a když to dupání uslyšela Karmenka, zavrčela na Dona Josého. Ty, Jose, schovejme se. Zvířátka mám nade vše ráda, ale když je jich víc než dost, mohli by nám pocuchat frizuru. A to už jeden bíček, žuch, žuch, vyrazil dveře Maringotky. A zvířátka uviděla jednoho zkroušeného beránka. Kde jsou ostatní? Vykřikl kohout. Já jsem tu sám, povídá beránek kohoutkovštinou. A opakoval to ve všech jazycích, aby mu rozuměli. A přiznal se, že zapomněl, jak se beká. Bíček, který vyrazil dveře, se zakabonil a odfrkl si. Ty kluku jeden, takhle nás vystrašit. Koukej s náma maza domů a koukej si rychle vzpomenout, jakou řeč tě naučila máma, ty světáku. Oči měl ten bíček červené a sršely z nich blesky, ale myslel to dobře. Jenže Beránek, jak ty blesky uviděl, se zase tak lekl, že couvnul a vyjekl bé. No vidíš, zasmál se oslík, takhle mluví berani. A v tom uviděl kohout hlavu Karmenky a ocas Dona Chozeho, kteří se schovali v roští. Tak, tohle jsou ti lákači a sváděči. A všichni skočili po těch dvou a Karmenka měla vyprášený kožich na 13 let dopředu a Don Jose měl v kožichu díru, jako by mu ho napadlo hejno molů. Z maringotky udělala zvířátka hromadu dříví a dupalo se a letělo se domů. Beránka měli uprostřed a všichni šveholili a mleli hubami a tlamičkami a zobáky. A bylo to jako v Babyloně, kde se kdysi lidem popletly všechny jejich jazyky. Když přišel Beránek domů, maminka povídá, kde jsi byl, Beránku? A Beránek se zastyděl a řekl, ale měl jsem pořádnou lekci cizích jazyků. Tentokrát jsem se chtěl naučit vlkovštinu.
1: Cože? Zhrozila se maminka.
0: No chtěl jsem, ale mý kamarádi mi to včas vymluvili.
2: A maminka ho pohladila a řekla, na vlkovštinu máš ještě času dost. Ale pak si povzdechla, i když umět cizí řeči darebáků, to taky není k zahození. Aspoň jeden beránek ví, co mají za lubem. Beránek přikývl.
0: No ano, až vyrostu, naučím se vlkovštinu i zlodějštinu, to kdyby mě chtěli ukrást, a kuchařštinu, to kdyby mě chtěli na tymiánu upíct.
2: A maminka se zasmála a dala mu lásky plný pohlavek a spali až do raní rosy.

0: Figy hádanka.
1: Utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
0: Co to je?
2: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
0: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty by si pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
2: Jo, a co?
0: Sluníčko.
2: Je,
0: sluníčko,
2: pravda. Tam já se rád vyhřívám. Mě.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidopio mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
0: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu
1: dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tady moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
1: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zastav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není.
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerat.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska nebylo. Je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
2: teta.
1: Umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

ustříhla si cop. Ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi? No na co?

0: Sluníčku.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: A teď ještě jednou.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku.
1: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak toho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout. Rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Karlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
2: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
3: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají?

Dvě opice na větvi v kleci a jedna povídá druhé. Když se ti tak dívám na ty lidi, jsem fakt šťastná, že jsem se nevyvinula. Oh yeah.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka

si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si odkytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl: dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla: tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka. Já chci až k Leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se přel od loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u Leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá: vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na Leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do Leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela Leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se Leknín zamračil a povídá: konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl Leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo Leknínu a domlouval mu: pusti, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl Leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu: poslíš, je to ta a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky Leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo Leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle. S písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk. Ach, synku.

Tatíček se ptá, oral lisy. Tatíček se ptá, oral lisy. Oral jsem.

se mi polámalo kolečko, se mi polámalo. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodářit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, jsi doma? A tatíček se ptá, oral lisy? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli jsi oral. Natáhnu perko a můžeme zpívat.

netopíří kouzle. Simsalabum, bim, bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Tak jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát. Usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Ola la! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá, nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis, naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte a
pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Sněhurka. Jednoho dávného zimního dne se to mělo k takové kráse, až se jedna královna, co právě seděla s vyšíváním u okna a celá u vytržení sledovala tisíce sněhových vloček, které se jako drobounká pírka snášely k zemi, bodla jehlou do prstu a na zasněženou okenní římsu skanuli tři krůpěje krve. Tu si královna pomyslela, že by ráda měla takové děťátko, které by bylo rudé jako krev, bílé jako sníh a černé jako okenní rám z ebenového dřeva. Bůh její přání vyslyšel, ale musela za ně zaplatit převysokou cenu. A tak, když porodila vysněné dítě, zemřela. Král dlouho její smrti neželel. Do roka si přivedl novou královnu, mladou a krásnou a velmi pyšnou. Srdce té paní svíral chlad a zášť a k milování měla jen sama sebe a svoji krásnou tvář. Ta královna měla kouzelné zrcadlo, kterého se ptávala. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo nemohlo jinak, než jí dát ujištění, že nad ní krásnější v této zemi není. A královna byla spokojená, protože věděla, že její zrcadlo lhát nemůže. Čas však běžel, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Malá sněhurka rostla do krásy. Bylo jí právě 7 let. Když kouzelné zrcadlo na královninu otázku odpovědělo, jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka je nejkrásnější. Tu se měla v srdci mladé královny k panování zloba a nenávist a tak zle ji užírali, že si jednoho dne povolala lovce a dala mu strašlivý úkol – nechť zavede malou sněhurku do hlubokého lesa, tam ji zabije a jako důkaz své paní přinese její játra a plíce. Lovec byl královninou krásou tak okouzlený, že bez reptání souhlasil a zavedl princeznu do lesa. Když však pozvedl dýku, aby dítěti probodl srdce, začala malá sněhurka naříkat, padla na kolena, sepjala své běloučké ruce a prosila o život. A v lovci se pohnulo svědomí. Nesmáčí svou dýku v nevinné krvi. Ať za něj to strašlivé dílo dokoná divá zvěř. Nechal princeznu jít. Zabil divoké sele, vyříznul mu játra i plíce a ty jako důkaz splněného úkolu přinesl královně. Mladá žena se šíleným smíchem poručila vnitřnosti připravit k večeři a kuchaři je upravili opravdu chutně a hosté je u večeře snědli. Zatím sněhurka klopítala v hlubokém lese cestou necestou a dál od rodného zámku. Z povzdálí ji pozorovala divá zvěř s trochou nedůvěry a s trochou překvapení, ale neskřivila jí ani vlásek. Až k večeru došla k chaloupce, která se krčila na úpatí železné hory. Když vešla dovnitř, samým údivem se zajíkla. Tak byla okouzlená všítou krásou a čistotou, která tu přebývala jako domácí paní. Uprostřed stál stůl, prostřený sněhobílým ubrusem. Na něm leželo 7 talířků, u každého lžička, vidlička, nožík a pohárek. U stěny stálo 7 čistě povlečených postýlek. A protože byla sněhurka po celodenním putování, unavená a žíznivá, sedla si ke stolu a vzala si z každé porce na talíři sousto. Z každého pohárku vypila doušek, pak si chtěla odpočinout a tak postupně vyzkoušela všechny postýlky, ale až v té 7.
ji to ukolébalo ke spaní. Když se úplně setmělo, přišlo do chaloupky 7 trpaslíků. No, takových, co v horách kutají rudu. Rozežali svých 7 světýlek a tu spatřili, že co tu nebyli, někdo jim v chaloupce hospodařil. Tu se jeden každý začali schánět, kdože mu to seděl na jeho stoličce. Kdože to jedl z jeho talířku, kdože to ulomil z jeho chleba, kdože to použil jeho vidličku, kdože to krájel jeho nožíkem, kdože to pil z jeho pohárku a kdože to zválel jeho postýlku. Tak to volali jeden přes druhého a bylo z toho velké starání, bylo z toho veliké halekání, až ten 7. pojednou spatřil ve své postýlce sněhurku a posvítil na ní. Trpaslíci se zhlukli nad spícím dítětem v úžasu. Dívenka byla tak spanilá. Pak se potichu, aby tu krásu neprobudili, uložili ke spánku. Ten 7. si lehnul do postýlky ke kamarádovi. Ráno, když se sněhurka probudila, tuze se polekala, ale trpaslíci se k ní měli hezky a tak jim o sobě vše vypověděla. A oni jí nabídli, aby u nich v chaloupce pod Železnou horou zůstala a vypomáhala s domácností. A také jí nabádali, aby se střehla macechy, zvláště když nebudou doma, aby nikomu cizímu neotevírala a nepouštěla ho dovnitř. Královna byla poté u krutánské hostině, na které si pochutnala na sněhurčiných vnitřnostech, opět u vytržení z toho, že je nejkrásnější na světě. Ale za pár dní to v ní zase zle hlodalo a tak měla řeč se svým kouzelným zrcadlem. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A tu se z jeho zrcadlení vynořila odpověď. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka, která přebývá u 7 trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi rozhněvala, že jí lovec obelhal a horečně přemýšlela, jak by se sněhurky pro všechny časy zbavila. Neměla klidu, neměla stání, dokud vše pečlivě nepromyslela a pomocí své čarodějné moci nenastražila zlou lest. Začernila si své líbezné tváře, přestrojila se za starou kramářku a vypravila se k chaloupce 7 trpaslíků na úpatí Železné hory. Když byla na místě, pustila se, jak to umějí jen opravdové kramářky, do tak hlasitého a výřečného vychvalování svého zboží, až důvěřivá sněhurka vyšla ven a začala si vystavené věci prohlížet. Zalíbila se jí jedna z pestře vyšívaných šněrovaček, kterých tu měla kramářka tolik, až oči přecházely. Macecha se ochotně nabídla, že dívence pomůže při zkoušení a šněrovačku jí utáhla tak pevně, až dítě ztratilo dech a bez života kleslo k zemi. A lesem se nesl kramářčin divoký smích, který ji provázel až na zámek. Večer se vrátili trpaslíci domů a našli ubohou sněhurku ležet bezdechou na zemi. Tu ji měli za mrtvou, ale když ji zvedali ze země, aby ji uložili na máry, tu si jeden všimnul, že má tuze utaženou šněrovačku a taky povolil. A tu se sněhurka zhluboka nadechla a vrátila se k životu. Pak vyprávěla, co se jí přihodilo a trpaslíci jí kárali, že neměla otvírat dveře, protože to jistě byla zlá macecha.
Za nějaký čas se královně opět zdálo její štěstí vrtkavé a tak se o něm chtěla ujistit a šla za svým kouzelným zrcadlem, aby mu přednesla svoji otázku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A to muselo s pravdou ven. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Zlí běsové nabyli nad královnou moci. Zavřela se do své komnaty, kde měla různé čarodějnické náčiní a tam čarovala a zaříkávala tak dlouho, až vyrobila jedovatý hřeben. Pak se opět přestrojila k nepoznání a vydala se k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka ale měla na paměti trpaslíčí nabádání a neotevřela. Ale kramářka si však stoupla na špičky a okénkem ji ukázala tak čarokrásný hřeben, že dívenka neodolala a vzala si ho. Sotva si jim zajela do vlasů, prudký jed začal působit a klesla k zemi. Naštěstí se však už chýlilo k večeru a za pár chvil přišli trpaslíci z hory domů. Když našli ležet Sněhurku bez dechu, hned jim na mysl přišla macecha a začali dítě prohledávat, až našli v jeho vlasech hřeben. Ten vytáhli a ono zase otevřelo oči. Pak Sněhurku opět kárali, že to byla zlá macecha a usilovala o její život. Opět jim musela slíbit, že si vezme ponaučení a nepustí dovnitř ani živáčka. Opět uplynul nějaký čas a marnivou macechu svíraly ukrutné pochybnosti a potřebovala ujištění o své kráse a tak se zeptala kouzelného zrcadla. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A ono nezaváhalo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu přišlo k potřebě veškeré královské čarodějné umění, zlolajné našeptávání zkaženého srdce a ukrutnost křivdou zasažené mysli. Královna vyrobila jablko, které bylo z půly dobré, z druhé půly smrtelně jedovaté. Přestrojila se za prostou selku a spěchala k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka však nechtěla selce otevřít ani za nic a také nic koupit. Tak se jí macecha lichotivě vemlouvala a nakonec jí darovala jedno jablko na ochutnání. Ale Sněhurka dárek odmítla. Tu macecha, ta paní zlořečená, vonavé jablko, na důkaz, že není otrávené, rozkrojila a polovinu před dívenkou snědla. Poté Sněhurka už neváhala a druhou, tu krásnější polovinu jablka, si bez obav vzala a s chutí se do ní zakousla. Sotva se dotknul jed jejich rtů, začal působit a ona bez dechu padla k zemi. A macecha? Ta odcházela s divokým smíchem. Buď si bílá jako sníh, černá jako eben a rudá jako krev. Teď už tě trpaslíci neprobudí, má milá. A sotva přiběhla na zámek, hned se měla k zrcadlu. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, na světě i v zemi zdejší ty jsi, má paní, nejkrásnější. Ukrutné a záštiplné královnino srdce došlo konečně pokoje. Když přišli večer trpaslíci ze Železné hory domů, našli Sněhurku ležet bez dechu na zemi. Ať ji prohlíželi od hlavy k patě, nenašli nic, co by mohlo způsobit její smrt. Položili ji na máry
A po tři dny a po tři noci u ní seděli a plakali. Pak ji chtěli pohřbít. Ale protože stále vypadala jako živý, spící člověk, tváře měla růžové a byla něžně krásná, vyrobili jí skleněnou rakev, aby na ní bylo ze všech stran vidět. Zlatým písmem napsali na rakev její jméno a původ a pak rakev vynesli na Železnou horu. Každý den držel některý z trpaslíků u Sněhurky stráž, aby ji chránil před zlem. I divá zvěř se přicházela poklonit mrtvé princezně a litovala její smrti. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Sněhurka celý ten čas spala ve skleněné rakvi, stále svěží a krásná, spletí bílou jako sníh, rty rudými jako krev, vlasy černými jako eben. I stalo se jednou, že v tom lese zabloudil jeden princ se svou družinou, až se dostal k chaloupce trpaslíků pod Železnou horou a prosil je o nocleh. A ráno uviděl rakev se Sněhurkou i s tím, co na ní bylo napsáno, a přišlo na něj takové toužení. Mělo ho k bolesti takové soužení, že trpaslíkům sliboval všechno zlato světa, jen když mu rakev se Sněhurkou prodají. Trpaslíci se k tomu neměli, ale když viděli, jak po ní touží a jak se pro ní souží, darovali mu ji. Princ radostí bez sebe poručil služebníkům, aby vzali rakev na ramena a odebrali se s ní do zámku. Jeden z těch služebníků byl jeden takový zneumětel a nešikovců. Zakopl o vyčnívající kořen a poroučil se do mechu. Když sebou rakev tak nečekaně a nešetrně hnula, tu vyskočil Sněhurce z hrdla kus otráveného jablka a otevřela oči, odklopila víko rakve a udiveně se ptala, kde je. Princ se zaradoval, požádal jí o ruku, s čímž ona souhlasila, a chystali velkou svatbu. Ač uplynul tak dlouhý čas, měla se královna stále za nejkrásnější a zrcadla se ptala jen tak ze zvyku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? Až jednoho dne pravilo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší mladá královna, co zrovna slaví s princem svatbu, ta je nejkrásnější. I tu se královna velmi podivila. Na tu svatbu sice obdržela pozvání, ale jet se jí nechtělo. Teď však, když jí zrcadlo o mladé královně pělo chválu, chtěla ji vidět na vlastní oči. Skvostně se vystrojila a vydala se na princův hrad. A když přišla do hodovní síně a pohlédla na mladičkou královnu, tu ke svému údivu poznala Sněhurku a ta poznala ji. A protože zlo musí být odměněno po zásluze, poručili doběla rozžhavit železné boty a železnými kleštěmi je vytáhnout z výhně a pak je mocí obout zlé královně na nohy. V těch železných botách musela pak královna ve svých nádherných šatech před očima té, které tak ublížila, a pro potěchu svatebčanů tancovat, dokud nepadla mrtvá k zemi.

0: Piggy vtip.
1: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
2: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
0: No to už mu právě ne.

0: ještě o lišce, jak závodila s kaprem. Běžela liška podle řeky a uviděla u břehu kapra. Ležel v bahně, ani se nehýbal. Liška řekla: Ty prý, kapře, neumíš vůbec běhat. Je to pravda?
1: Ba ne, liško. Já umím běhat zrovna tak dobře jako ty,
0: povídá kapr.
2: Tomu nevěřím.
1: Vsaďme se tedy.
0: Tak se liška a kapr vsadili, kdo doběhne dřív k ústí řeky. Liška, že poběží po břehu, a kapr v řece. Kapr byl ale líný a závodit se mu nechtělo. Pověděl o své sázce s liškou kaprovi, co ležel vedle. Ten zase sousedovi, ten zase dalšímu a za chvíli to věděli všichni kapři v celé řece. A bylo jich v té řece moc a moc. Běžela liška podle řeky a za chvíli zavolala.
3: Kapře, jsi tu?
0: A zase nejbližší kapr v řece odpověděl.
1: Tady jsem.
0: Běžela liška ze všech sil a protože se řeka klikatila, nadbíhala si, kde se dalo. Ale co to bylo všecko platné? Vždycky, když zavolala, odpověděl jí některý z kaprů, který byl zrovna nejblíž.
1: Tady jsem.
0: A když doběhla k ústí řeky, zavolala naposled.
3: Kapře, jsi tu?
0: A ten poslední kapr, co se líně válel v bahně na konci řeky, zamručel.
1: Tady jsem, liško. Tobě to ale trvalo.
0: A od těch dob liška s rybami nemluví.

0: Sněžnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře. A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
3: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Figi hádanka.
6: Spartou sídlí v hustém lese. Kdo ho slyší, hned se třese.
7: Krade, lže a loupí, protože je hloupý.
6: Bambitka, zlato, přijdete na to.
7: V žaláři banda skončila sranda.
8: Kdo pak ví, odpoví.
9: V žaláři banda...
7: Co je žalář?
9: Žalář je vězení. Vězení pro různé loupežníky.
7: A lotry. Takže je to loupežník?
9: Ano.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
2: Do skoukání, hodem do práce.
1: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se Krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody

0: Za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtkův zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou podvečer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Po druhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A po třetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval: vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte, jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál, za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá: pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčeli: jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta: Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.
1: Vigi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Dobrý večer, děti. Říká se, že nikde člověku nechutná tak jako u maminky. Taky to většinou platí, i když některá maminka není třeba nějaká zvláštní kuchařka a člověk se nají líp například u babičky. Ale pozor, maminka je maminka a to, co pro vás dělá, dělá s láskou. Ten večer, o kterém bude řeč, se maminka chystala, že upeče koláče. Vy už jste spali v postýlkách a maminka udělala těsto, dala do toho kvasnice, aby pěkně nakynulo a odstavila to do tepla. Zatím si s tatínkem povídali, co ten den prožili. Dívali se taky v televizi na zprávy a divili se, co lidi dělají za blbosti. Pak už dělala maminka ty koláče. Sázela je na plech a dávala do trouby. To už byl v televizi film o tom, jak k nám přiletěli nějací mimozemšťani a chtěli se s náma kamarádit. Ale my jsme na ně byli zlí a tak oni pak byli taky takoví a to jsme se teprve nestačili divit. Ale už nám nebylo asi pomoci, na to jsme měli myslet dřív. A byly tam děti, které na to upozorňovali, ale jak už to bývá, nikdo je neposlouchal. Všichni si mysleli, že jsou ti ze všech nejchytřejší. A pak to tak dopadlo. A taky tatínek říkal, to snad není pravda, naše děcka by jim mohly poradit, kdyby se jich zeptali. A to už je co říct. Toto řekl. A maminka zasprý, vždyť je to jen film, prosím tě. A tatínek, ale ze života, to by se klidně mohlo stát. A pak by jsme se taky divili. A maminka, možná ty by se zdivil, já ne, já už se nedivím ničemu. A tatínek, ale budeš se divit, až zjistíš, že se ti pálí buchty. A maminka, snad koláče, ne? A tatínek, to je jedno. Něco se tu prostě pálí. A maminka, Ježíš Maria, to jsou koláče. A běžela k troubě a na poslední chvíli vytáhla koláče z trouby a ani nebyly moc spálené, jen trochu chycené. Ale to má tatínek právě rád. Maminka jen vydechla. No to se divím, vždyť tam byly jen chvílku. Tatínek nesměle poznamenal. Vidíš a pak, že se ničemu nedivíš. A maminka, aby ty jsi mě nechytal za slovo. Dala do trouby další plech a dívali se dál. A ti mimozemšťani už postupovali celou zemí a každého všude uspali takovými paprsky, co jim zářili z očí a tak to všude, kudy prošli, vypadalo jako v té pohádce o šípkové růžence, kde všichni spali a spali a spali. A tak ti mimozemšťani uspali celou Ameriku, všechny lidi tam, každého zrovna při tom, co dělal. Takže třeba toho jejich prezidenta uspali s otevřenou pusou, protože zrovna mluvil do televize něco. A druhý plech byl hotov. A pak šli dál a ruský prezident zrovna trénoval zápas a jeho protivník ho zvedl do vzduchu, že s ním praští o zem. Ale už nepraštil, protože oba v tu chvíli usnuli. A náš pan prezident byl právě na horách. Akorát se rozjel na lyžích z kopce. A daleko nedojel. Zrovna při třetím obloučku švil patičkou a v tom na něj mimozemšťani mrkli těma paprskama a už usnul, jako by skameněl. A to už se dopekla třetí dávka. No a tak dál stuhli i prodavači v obchodech, učitelé v mateřských školkách, hornice v dolech, zdravotní bratři v nemocnicích, kominice, květináři, vyšívači a švadlenové, boxérky i fotbalistky, i děti. Všichni. A mimozemšťani se blížili k obrazovce, jako by se dívali dovnitř do bytu, do místnosti, kde seděl tatínek a maminka právě vyndávala z trouby poslední čtvrtý plech. Najednou se obrazovka vyboulila, jako by byla z nějaké gumy a opravdu. Vstoupili mimozemšťani a už se chystali uspat maminku s tatínkem a to měla maminka zrovna ten čtvrtý ještě horký plech v ruce. Ale tatínek se jen tak nedá a ještě než ty bytosti stačili něco udělat nebo říct, už je předběhl a povídá. Vítám vás u nás doma a jestli teda máte taky to zažívací ústrojí, tak si račte posloužit, tak dobré koláče nikde nedostanete. A dáte si čaj nebo kávu? A maminka už cukrovala koláče a rovnala je na tác a nabízela mimozemšťanům. Tyhle jsou s tvarohem uvnitř a tyhle s ořechama, jestli to smíte, a ty s marmeládou, jeste, dejte si na co máte chuť. Oni jedli, jestli se to tak dá říct, protože to do sebe házeli vrchem hlavy. A tam, co máme pupík, odtamtud se ozývalo prosím čaj a prosím kávu. Znělo to trochu divně, nějak jako prosím čau, prosím krávu, nebo tak nějak, ale tatínek s maminkou rozuměli. A koláče si ty osoby taky chválili, nějak tak jako ulala, olororo, vyráželi obdivné parara a avaláre. No, byla velká spokojenost a už jich tu bylo plno, pokyvovali hlavami, házeli si do nich vrchem ty koláče a lili kávu a čaj a pupíkem chválili. Až už nic nezbylo, rozloučili se s tatínkem a maminkou a pravili. Vidíme, že tu jsou tady na zemi též dobří a spravedliví lidé a kvůli vám to tu nezničíme. Děkujeme za pěkné pohoštění a vracíme se domů na okraj vesmírného trichtýře. A zmizeli zpátky v televizoru a šli zase pospátku dál a dál a všichni ožívali, i hokejistky, zednice, prodavači v galanterii, uklizeči a prezidentky i prezidenti. Na obloze se objevil ohnivý nápis Polepšete se. A pak taky díky za vynikající koláče, čaj a kávu. A pak ti vesmířané zmizeli. Maminka se dívala na ty prázdné plechy a povídala smutně. Co budou ty nebohé děti ráno snídat? Vždyť já jim nemám co dát. Ale tatínek ji uklidnil. Vždyť je tu chleba a něco k tomu se taky najde, tak co? A pak skočíš. A zítra večer musím do cvičení, tak tě nebudu rušit a můžeš pár koláčů upéct, když už máš volno a takhle to dopadlo. Tak to byla maminka ráda, že to tatínek tak pěkně vymyslel. A pak ještě celý pokoj i s kuchyňským koutem důkladně oba uklidili, pořádně vytřeli zem, která byla plná jakéhosi slizu po těch cizích stvořeních a pak šli spát. Už byli moc unaveni. A maminka říká, to byl dobrý nápad, tatínku, nabídnout jim pohoštění, to nás všechny zachránilo. A dala mu pusu na dobrou noc a v tu ránu usnuli. A vy už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a vlastně i silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
1: Jak se kabela vyléčila ze závisti. V domě ve Sluneční ulici bylo toho dne od samého rána všude mokro a všude plno páry. Měli velké prádlo. Pračka jen hučela, prádelní koš běhal pořád do zahrady a ze zahrady. Kolíčky měly co dělat, aby udrželi těžké, mokré prádlo na šňůrách. A prádelní šňůry byly napjaté jako telegrafní dráty. Div, že nepraskly. Každý měl plné ruce práce. Jen velká nákupní kabela nedělala nic, ale u všeho musela být. Nákupní kabely se praní netýká. Nikdo ji nevyčítal, že při praní nepomáhá, ale ať nepřekáží. Jenže kabela byla zvědavá a všude napínala uši, aby všechno slyšela a nic jí neušlo. Však také kabela má velké uši. Byla zrovna přitom, když pračka si z prádelního koše brala košilku.
2: Je, košilka se pokecala kakaem,
1: vykřikla škodolibě kabela. Sotva uviděla, že na košilce je velikánská skvrna od kaká.
3: Nevídáno, řekla pračka. To se vypere.
1: Vzala košilku a rozvířila vodu, až to vyšplouchlo. A pocákala kabelu zrovna na břiše.
2: Dej pozor, celou si mě zmáčela, řekla kabela.
3: Podle mého kabela visí na hřebíku a čeká, až půjde na nákup, řekla pračka a ještě trochu vyšplouchla. Kabela udělala a šla si usušit břicho. Taková byla ta kabela. A to by ještě nebylo to nejhorší, ale ona chtěla také všechno mít a co neměla, to jiným záviděla. Záviděla váze karafiát, karafiátům vůni, žárovce světlo, smetáku vousy, klavíru písničky a snad i té popelnici záviděla, že je spokojená, protože ji všichni potřebují, aby bylo kam uklidit odpadky. Když byla na nákupu, ta si toho naporoučela.
2: Chci 7 žvíkaček, dort zvaný Doboš, potom polárkový dort a zavináče.
1: Poručila si třeba kabela.
3: Poslyš, z toho ti bude špatně, řekl jí v obchodě.
2: Nebude, já to mám ráda, řekla kabela.
3: A neměla si přinést chléb, mléko, sýry a ovoce? Zeptali se jí.
2: Měla, ale na to už mi nezbývá místo, řekla na to kabela.
3: To se ví, že jí potom bylo špatně, až zezelenala.
1: A navíc dostala vyhubováno, že nepřinesla, co měla přinést. Jindy zase váza dostala čerstvé květiny. Hned si vyměnila vodu, aby se květinám dařilo.
3: Byly to karafiáty. Bílé jako sníh na horách, růžové jako obloha, když vstává sluníčko, a červené jako srdíčko, jak je malují děti maminkám na blahopřání k svátku.
1: A voněly celým domem ve Sluneční ulici.
3: Když karafiáty uviděla nákupní taška,
1: hned je taky chtěla.
2: Vezmu si bílý, růžový a 3 červené.
1: A už po nich sahala.
3: Ani nápad, řekl klavír, na kterém váza stála a dupl nohou,
1: až se kabela lekla.
3: Ale hned jí otrnulo.
2: Když váza může mít karafiáty, chci je taky.
3: Váza dává květinám vodu. Bez vody by uvadly, řekl klavír.
2: Už se dost napili. Teď si je vezmu já, řekla kabela
1: a sahala znovu po karafiátech.
3: Klavír se velice rozzlobil a hněvem spustil na kabelu všemi klávesami, že strachem utekla. S kabelou bylo těžké pořízení. Jednou ale na svou závist doplatila. Bylo to právě v ten den, kdy v domě ve Sluneční ulici měli velké prádlo. Pračka už odpočívala, vítr prádlo na zahradě vysušil a koš ji zase ze zahrady přinesl. Žehlička vyžehlila poslední kousek a řekla:
4: chybí mi ještě ta košilka, kde jen může být? To moje děravá proutěná hlava, vyděsil se koš na prádlo. Dočista jsem na košilku zapomněl. Visí ještě na zahradě. Už pro ní běžím.
2: Venku fičí vítr a prší.
4: Vezmi si tu novou šálu, ať nenastydneš,
2: volala za ním Žehlička.
4: Košilka byla už celá prokřehlá. Koš sundal tu novou teplou šálu, košilku do ní zabalil, aby se ohřála, a utíkal s ní domů. Hned ve dveřích se rozkýchal. Kabela uviděla šálu. Něco takového ještě neznala. Zeptala se.
2: Co to máš?
4: Koš nevěděl, že Kabela se ptá na šálu, a řekl.
5: Dostal jsem pěknou chřipku.
2: Je moc pěkná. Kde jsi ji dostal?
4: Ptala se Kabela.
5: Na zahradě,
4: řekl koš na prádlo.
2: Něco takového bych taky chtěla,
4: záviděla hned Kabela.
5: Jen si prodi běž na zahradu do toho nečasu.
4: Kabela vyběhla na zahradu a hledala po všech koutech, i ve psí boudě, ale nic nenašla.
5: Ty jsi mě podvedl. Na zahradě žádná chřipka není.
4: Řekla Kabela, když se vrátila celá zmáčená deštěm a promrzlá. Kýchala a kýchala.
6: Jak to, že není? Máš chřipku jako trám,
4: řekl koš na prádlo, a všichni se jí smáli. A tak Kabela, která všechno musela mít, měla nakonec i pořádnou chřipku. Snad ji to konečně vyléčilo.

0: vtipky.
1: Kam jdeš s tím papouškem?
2: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
1: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
2: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigarety, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelník Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z kalhotovic do sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Na mapu se podívám, novou cestu tady mám. Letadlem zas poletím, je mi celkem jedno kam. Tak klobus roztočí.

0: Piggy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou!
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
1: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil, to zní
2: krásně. Výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
1: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy,
1: protože... My se s Vojtou vždycky kočkujem, ale on tady má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
1: Nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
1: Plíce, to jsou takové ty... pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
1: Hanko, já mám nápad.
2: Vydechuji.
1: Já mám nápad. No. Viděla jsi někdy v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
1: Já jsem to viděl v jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Jo. Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbibrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
1: Hanko, možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaní a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
1: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
1: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
1: Prognostikem.
2: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
1: Prvňák.
2: Dobře, budeš vítěz.
1: Vítěz.
2: Sláva vítězům, čest poražený.
1: Já jsem tě tak pokoušel,
2: já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek. Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
1: Hurá, já jsem vítěz. Hanko, ale možná by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že jo?
2: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí, proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám. A až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
1: Jupí!
2: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
1: Můžeme běhat třeba na hřišti, na poli,
2: výborně.
1: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta a není to tam nebezpečné, viď?
2: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
1: Ahoj!
3: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska Když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
4: Ponožky nemám,
3: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
4: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
3: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
4: Pane, co to je toto? No, řekni.
3: Volal zoufale Liku.
5: Licháče.
4: Prosím?
3: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
5: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř?
3: Zeptal se.
4: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
3: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
5: Nevíš o tom něco?
4: Samé licháče, vydechl Hihlík.
5: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš.
3: Pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
4: Egone, snad si nemyslíš, že já...
5: No to ne. A jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
3: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
4: Já to...

ním schovají, byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hilik slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: Dnes je 7. května.
1: A svátek slaví Stanislav.
0: Ve starodávném jazyce staroslověnštině slovo stan neoznačovalo dnešní stan, ten, který si v létě stavíme třeba na táboře nebo na zahradě.
1: Ale bylo výrazem pro pevnost.
0: Stanislav se vykládá jako ten,
1: který upevňuje slávu,
0: kterou získá svojí vytrvalostí.
1: Takže, milí vytrvalí Stanislavové,
0: všechno nejlepší k svátku!
2: Jak si hráli se zimou? Jednou se Čmelda s Brundou dívali na Berušku, jak zalévá kopretinu, a nešlo jim na rozum, proč ta kytka ne a ne kvést. Vody má už dost, ale chybí jí sluníčko, povídala Beruška. Čmeláci i s Beruškou vyletěli až na střechu domečku, ale ani odtud sluníčko neviděli. Všude byly jen samé mraky. Už ať jste dole, volala maminka. Přivezli nám dříví na zimu.

0: přežije.
1: Všichni pomáhali Kovaříkovi skládat z fůry polínka, když najednou to odněkud studeně fouklo. Zrovna jako kdyby co nevidět měla přijít zima, řekla maminka a šla s Beruškou připravovat všechno na poslední letošní posvícení.
2: To abych přivezl i pár muzikantů. Jaké pak loučení s létem bez pořádné kapely, práskl bičem Kovařík a už jeli s koníčkem pro muziku.
3: S kým si teď budeme hrát, přemýšleli Čmelda s Brumdou.
1: A v tom zase tak studeně fouklo a z hromady dříví vylezla malilinkatá zima.
4: Se mnou?
1: Zvolala na čmeláky rampouchovým hláskem.
4: Podejte mi ruce.
5: Brr, ty studíš, řekl Čmelda a dýchal si do dlaní.
3: A taky štípeš. Hele, neštípej, povídal Brumda. Radši se budeme honit, aby jsme se zahráli.
1: A tak si hráli nahoněnou, i naklouzanou a naschovávanou. Ale pak přijel Kovařík a přivezl muzikanty.
2: Hurá, sláva, křičeli Čmelda s Brumdou a také křičeli, vítáme vás.
1: A teď už si se zimou hrát nechtěli. Schovali ji pod starý hrnec a šli raději do tepla, protože venku je už zábl nos.
6: Na stole byla bábovka, muzikanti pěkně hráli a pravé posvícení začalo. Nejdřív tancovala maminka s Kovaříkem. Pak se přidali Cvrček s Beruškou a nakonec i Čmelda s Brumdou a k tomu všemu jim krásně svítila světluška.
7: Pojď si taky zatancovat, volali na ní čmeláci, my za tebe zatím budeme svítit.
1: Ale světluška, že ne, že jim svou lucerničku nepůjčí. Jenže čmeláci zrovna chtěli svítit, chtěli si to zkusit a začali se o lucernu se světluškou přetahovat. A tahali se a strkali, až ta světluščina lampička spadla a rovnou do té posvícenské bábovky. A bábovka se hned rozzářila jako nádherný lampion.
8: Svítit přece mají světlušky.

bábovky a ne bábovky, plakala Světluška. Svítící bábovku jsme ještě nejedli, to si dáme, těšili se čmeláci. A jíst nebudete. Za trest nedostanete ani kousek, řekla maminka a vystrčela je za dveře. A potom Světlušku pohladila. Už nepláč, až bábovku sníme, dostaneš svou lucerničku zpátky. Netrvalo dlouho a bylo zas všechno v pořádku. I na Světlušku se dostal pořádný kus bábovky. Děkuju, řekla, ale já teď ještě půjdu trošku posvítit ven, protože se už stmívá. Za dveřmi seděli Čmelda s Brumdou a na Světlušku se mračili. Ale já vám nesu ochutnat bábovku, povídala Světluška. Jsme přece kamarádi. A čmeláci hned zapomněli, že se na ní chtěli zlobit. Co pak máte v tom hrnci? Vyptávala se ta zvědavá Světluška a zaťukala na něj, jestli je plný. Byl. Byl plný zimy. A ta zima byla větší a větší, až se najednou do hrnce nevešla, hrnec jí byl malý a když se v něm jen trošinku protáhla, rozletěl se na 100 střípků. Zima byla venku. Jú, teď dostaneme, lekla se Světluška. Ba ne, maminka nás pochválí, vždyť jsme zimu pod tím hrncem o pěknou chvíli zdrželi, povídali Čmelda s Brundou. A jen to řekli, začali se z nebe snášet první sněhové vločky.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sekeru měl lupička raz, ukrýval ji v kredenci.

prosinec. Aha, do prčic. Vždyť Tři králové jsou přece v lednu, ne? Teda, Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, tak se budem tvářit, jako že je to schválně. Míru si toho nevšimne, ne? No, tak.

Pohádka o Dušanovi, který stále brblal a odblouval. Dušan byl celkem milý a slušný chlapeček, jen měl špatnou vlastnost. Všechno, co se dalo, obrblal a všem odmlouval. Nebylo to nic divného, kdyby se to dělo jednou za týden. Ale on brblal a odmlouval každý den od rána do večera, až to nakonec nikdo nevydržel a všichni se z něho zbláznili. První se zbláznila teta Marta, sestřenice maminčiny babičky. Rozhodla se, že půjde pro Dušana do školky a potom spolu půjdou na zmrzlinu. Někde v parku si sednou na lavičku, budou lízat zmrzlinu a ona mu bude vypravovat o ptáčcích, květinách a veselých zvířátkách. Všichni tetu Martu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili jí, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Marta si nasadila pěkný letní klobouk, vzala si nový deštník a netrpělivě se rozběhla do školky pro milého a slušného chlapečka Dušana. Dušan se nejprve tvářil vesele a spokojeně. Rovnou ze školky se nechal odvést k prvnímu zmrzlináři, dal si naložit obrovskou zmrzlinu a teprve, když se s tetou Martou posadil na lavičku v parku, pustil se do brblání. Nejprve obrblal zmrzlinu, protože jí nestačil lízat a tekla mu po prstech. Potom velmi rázně obrblal všechny ptáčky, květiny i veselá zvířátka. Teta Marta překvapením otevřela ústa, ale nestačila nic říct, protože Dušan už stihl obrblat její letní klobouk a nový deštník. Potom ještě něco ošklivě odbrbl staré babce, která šla okolo a zeptala se ho, jak se jmenuje a jestli mu chutná zmrzlina. Teta Marta překvapeně a s hrůzou vyskočila z lavičky a chtěla Dušana napomenout, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila, utekla a už ji nikdo nikdy neviděl, jen někde našli její pěkný letní klobouk. Druhá se zbláznila teta Duchna, nejmladší sestra otcovy kmotry. Ta se rozhodla, že vezme Dušana do zoologické zahrady. Ukáže mu tam tygry, lvy a medvědy a přitom ho nějakým šikovným trikem odnaučí brblat a odmlouvat. Všichni tetu Duchnu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Duchna si oblékla veselou barevnou sukni, vzala obrovskou kabelku, nacpala jí čokoládu a bonbony, chytla Dušana za ruku a už s ním utíkala do zoologické zahrady. Dušan se nejprve tvářil milé a slušně. Cpal se bonbony a pozorně poslouchal tetu Duchnu, která u každé klece se zvířaty nahlas mluvila a vesele se oháněla kabelkou. Potom však přišli ke kleci selvy a Dušan začal brblat. Povídal, že lvi smrdí a on není na smradlavý lvi vůbec zvědavý. A stejně není zvědavý ani na medvědy, protože určitě smrdí víc než lvi. Teta Duchna překvapením vyvalila oči a říkala, že medvědi určitě nesmrdí, protože se často koupou a krom toho jezdí na kole a hrají fotbal. Stačí, když zajdou ke kleci s medvědy a přesvědčí se na vlastní oči. Dušan říkal, že nikam nejde a krom toho smrdí i opice, koně, hadi, papoušci, žirafy i želvy. Celá zoologická zahrada smrdí a nejvíc smrdí teta Duchna a on chce jít domů a hotovo. Teta Duchna překvapeně vyjekla. Upustila kabelku a chytila se za srdce. Chtěla ještě něco říct nebo zakřičet, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila a tak, jak byla celá zblázněná a bez kabelky, se rozběhla, utekla ze zoologické zahrady a víc jí nikdo neviděl, jen někde našli její veselou barevnou sukni. Po této události bylo jasné, že dřív nebo později se zblázní každý, kdo bude poslouchat Dušanovo brblání a odmlouvání. Někteří si polekali
a odstěhovali se pryč. Jiní navrhovali, aby Dušana svěřili do rukou odborníka proti odmlouvání. Další chtěli Dušana okamžitě odvést do ústavu pro neposlušné děti, kde si s ním profesor Samojed už nějak poradí a vyléčí ho z brblání a odmlouvání. Proti tomu se však postavili maminka a tatínek. Říkali, že v neděli bude tetě Huntě 80 let a všichni jsou k ní pozváni na oslavu. Jak to bude vypadat, když tam půjdou bez Dušana a řeknou, že ho dali do nějakého ústavu pro neposlušné děti k strašnému profesoru Samojedovi? Po těchto slovech všichni zesmutněli a potom se dohodli, že Dušana odvezou do ústavu až po oslavě narozenin tety Hunty. V neděli si tedy všichni oblékli sváteční šaty, vzali množství dárků a květin a společně se vydali k tetě Huntě. Už cestou se zbláznila teta Aneška, švagrová otcova bratra. V autobuse si sedla vedle Dušana a snažila se ho zabavit tím, že ho krmila bonbóny a z okna mu ukazovala různé zajímavé věci. Domy, stromy, auta, mraky, lidi a trávu. Dušanovi se to nejdříve líbilo, ale potom začal brblat a říkal, že autobus jede příliš pomalu a všem se nějak divně natřásají hlavy a tetě Anešce se z toho natřásání už určitě v hlavě všecko pomotalo. Teta Aneška se z těchto slov hned zbláznila. Museli jí z autobusu vyložit a nechat sedět v příkopě u cesty. Autobus nakonec zůstal na okraji města před starodávným zděným domem. Všichni se vyřítili ven a s velkým dupáním, funěním a křikem vyběhli po schodech nahoru do 8. poschodí, kde bydlela teta Hunta. Dušan samozřejmě začal odmlouvat. Říkal, že nezvládne jít nahoru po schodech a nejraději by jel výtahem. Strýc Pavel, který byl nejmladším bratrem maminčiny sestřenice, se nabídl, že odnese Dušana na zádech. Všichni ho od tohoto nápadu odrazovali. Klečeli před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal. Ale nepomohlo to. Strýc Pavel si naložil Dušana na záda a velmi odvážně začal šlapat po schodech nahoru. Ale už ve třetím patře se z Dušanova brblání zbláznil, složil ho na zem a s divnými výkřiky se někam rozběhl a nikdo ho už více neviděl, neslyšel a ani nepotkal. Dušan musel do 8. poschodí vyjít sám, protože všichni se před jeho odblouváním schovali u tety Hunty. Teta Hunta je očekávala s otevřenou náručí. Staroba způsobila, že byla úplně hluchá, ale to jí nevadilo a z příchodu gratulantů se velmi radovala. Všichni ji objímali, líbali a přáli k narozeninám. Potom si sedli za slavnostně prostřený stůl a začali jíst polévku, hřízky a brambory. Na Dušana zapomněli a doufali, že někde zabloudil nebo ho sežrala nějaká masožravá šelma. Doufali však marně. Ještě ani pořádně nedojedli polévku, když z chodby zaslechli velký křik. Největší odvahu projevil strýc Felix, nejmladší syn tety Hunty. Opatrně pootevřel dveře a zjistil, že na chodbě stojí zástup sousedů z vedlejších bytů. Všichni rozčleně křičeli a mávali rukama. Před nimi stál Dušan a brblal a odmlouval tak, až to sousedi nevydrželi. Všichni najednou se zbláznili a se zježenými vlasy se rozutekli na všechny strany. Zbláznil se i strýc Felix a hned po něm i teta Marie, která ze zvědavosti vyšla na chodbu, aby se podívala, co se děje. Teta Hunta se Dušanovi zalíbila. Nechala si od něho popřát k narozeninám a posadila ho k slavnostně prostřenému stolu hned vedle sebe, aby ho mohla krmit všemi dobrotami, které navařila a napekla. Všichni zaraženě mlčeli a čekali, co se stane. Nestalo se však nic. Dušanovi cestu vyhládlo a proto se s radostí spal a nikoho si nevšímal. Všichni si ulehčeně oddechli. Rychle dojedli řízky a brambory, nalili si víno a pustili se do debaty o Dušanově brblání a odmlouvání. Všichni se dívali na Dušana, jak se spokojeně krmí jablečným koláčem a čekali, co bude dál. Nakonec se strýc Tonda, muž maminčiny starší sestry,
rozhodl, že pro obveselení všech zahraje na tahací harmoniku. Všichni ho od toho nápadu odrazovali. Klečeli před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal, že teta Hunta je i tak hluchá a úplně bude stačit, když budou svorně potichu otvírat ústa. Ale nepomohlo to. Strýc Tonda vybalil z pouzdra tahací harmoniku a začal na ní hrát. Dušan se tvářil mile a slušně. Zdálo se, že proti hudbě a zpěvu nic nemá, a proto se i ostatní příbuzní odvážili přidat ke strýci Tondovi a za chvilku už všichni společně zpívali veselé písničky. Celou zkázu začala teta Emma, sestřenice maminčina kmotra. Teta Emma se nenápadně posadila vedle Dušana a zeptala se ho, jestli se mu líbí písničky. Dušan řekl, že ano. Potom se ho zeptala, jestli by si nechtěl nějakou písničku zaspívat. Dušan zakroutil hlavou. Teta Emma řekla, že zpívání je lehké a že zpívat dokáže každý. Ona začne zpívat a Dušan se k ní přidá a uvidí, jak je to snadné. Hned se pustila do zpěvu a s veselým úsměvem zpívala píseň, kterou hrál strýc Tonda. Dušanovi se to nelíbilo. Hned se pustil do brblání a říkal, že teta Emma nespívá, ale skřehotá a její hlas mu připomíná tlustou žábu. Krom toho jsou jí vidět všechny plomby a v nose všechny chlupy. Teta Emma s překvapením jen vyboulila oči. Z úst jí už nevycházela píseň, ale zvláštní bublání a možná chtěla něco i říct, ale nestihla to. Zbláznila se, spadla pod stůl, odkud po čtyřech vyběhla na chodbu, z chodby na schodiště a odtud někam pryč do neznáma. Okamžitě se strhla panika. Všichni vyskočili a snažili se zachránit před zblázněním. Některým se to nepodařilo a zbláznili se hned za stolem. Jiní se zbláznili, když vstávali, další na chodbě. Strýc Tonda se zbláznil při zpěvu a i s harmonikou vyběhl na ulici, naskočil do tramvaje a od té doby se s ní vozí, hraje veselé písničky a odmítá vystoupit. Někteří příbuzní utíkali až za město a skryli se v lese. Další, celý zbláznění, utíkali bez kabátů a čepic s vlajícími košilemi, kravatami a sukněmi až do sousedního města a odtud ještě dále do jiných států, světadílů a kontinentů a už je nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel. V bytě zůstali jen teta Hunta a Dušan. Teta Hunta ještě stále kývala rukou do taktu a otvírala ústa, jako by zpívala písničku strýce Tondy. Ona jediná se nezbláznila, protože byla hluchá a Dušanovo brblání a odmlouvání neslyšela. A tak se stalo, že Dušan zůstal u tety Hunty. Teta Hunta si myslela, že příbuzní ho tam nechali jako pomocníka v domácnosti a od té doby musel stále uklízet, mít nádobí, zametat a chodit do obchodu na nákupy. Mohl brblat a odmlouvat, jak chtěl, teta Hunta ho neslyšela a dokonce, když chtěl dostat najíst, musel jí zaspívat pěknou, veselou písničku. Teta Hunta se od té doby spokojně usmívala, rukou mu mávala do taktu a určitě byla šťastná.

0: Jeníčku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

O smíšku Ferdinandovi. Byl jednou jeden voják a ten byl stále veselý a dobře naladěný, i když měl občas hluboko do kapsy, protože groše a krejcary či jiné poklady se v jeho torně dlouho neohřály a on pak musel pískat na kudlu. Nenechal si tím ale zkazit hezký den a tak mu jeho kamarádi říkali Smíšek Ferdinand. Jednou stál zase na stráži před královými dveřmi a prohlížel si tu nádheru kolem. A když viděl, kolik urozených pánů neustále vchází a vychází z královských komnat, aby byli králi ke službě, pomyslel si, ten král se ale má. Peněz má víc než dost a za ty může mít všechno na světě. Já mít ty peníze, hned bych věděl, co si počít. A jak se Smíškovi ty myšlenky převalovaly v hlavě a nebyl tam nikdo, s kým by se o ně podělil, vzal kousek křídy a napsal na dveře královy komnaty Peníze vládnou světu. Když si král později nápis přečetl, nechal pátrat, kdo to napsal. Smíšek Ferdinand se i hned přiznal a když ho přivedli před krále, pravil srdnatě, já jsem to tam napsal, protože na stráži nemohu mluvit a tu myšlenku jsem nechtěl jen tak zatratit. Král byl hodný a milostivý pán a odpustil mu, ale chtěl mu také dokázat, že je se svojí myšlenkou o penězích na špatné cestě. Ale Smíšek odporoval a řekl, pane králi, kdybych měl dost peněz, já bych vám ukázal, co člověk může mít, když chce. Mohl bych dostat i vaši dceru za ženu a sám se stát králem. Tato vojáková zatvrzelá řeč krále pohněvala, ale nedal na sobě nic znát a řekl, abych tě přesvědčil, vsadíme se. Jeden rok ti dopřeji tolik zlata, kolik si budeš přát. Dokážeš-li během toho roku získat lásku mojí dcery, máš ji mít. Ale pokud se ti to nepodaří, přijdeš o hlavu. Dobře si to rozmysli. Ale ten furiant se dlouho nerozmýšlel a s králem se vsadil. Od toho dne si začal žít po královském obyčeji. Obdržel klíč od pokladnice, aby si nabral zlata, co unese. A jedl a pil jen to nejlepší, zval kamarády, výjížděl si v kočáře, cestoval a viděl a zažil všechno, co si jeho srdce přálo. Jen o krásnou princeznu ani okem nezavadil. Tu král stejně nechal, aby ji ochránil před nevítaným nápadníkem, odvést na malý ostrov nedaleko zámku, kde ji přísně střežili, aby se k ní nedostal žádný muž. Tak tam díky Smíškovi žila jako ve vězení a měla dlouhou chvíli. Jednoho dne Ferdinand přišel do královské pokladnice, aby si naplnil prázdné torny zlatem. Tu se ho král zeptal, jak se mu daří. Dobře, moc dobře, pane králi, odvětil. To mě těší, řekl král, ale nezapomeň na naši sázku, kterou jsme uzavřeli. Už máš jen půl roku na to, abys získal srdce mé dcery. Pokud se ti to nepodaří, bude tě to stát nepochybně hlavu. Smíšek si pomyslil, to je pravda. Musím se po té princezně porozhlédnout. Vyhledal zlatníka, mistra nad mistry, a řekl mu, poslouchej, mistře, musíš mi vykovat zlatého jelena a musí být tak velký jako opravdový jelen a musí mít zlaté paroží, ale uvnitř bude dutý, aby se v něm mohl ukrýt muž. Zlato na jelena mu přinesl z královské pokladnice. Netrvalo to dlouho a jelen byl hotov a byl tak překrásný, že by krásnějšího člověk na světě těžko hledal. Skrze tajná dvířka, která by nikdo jiný nenašel, vlezl Smíšek do jeleního břicha a vzal si citeru, na kterou uměl mistrovsky hrát. Zlatníkovi povyprávil celý příběh o královské sázce a prozradil mu, co má v úmyslu. Dal mu mnoho zlata za to, že zlatého jelena přivede na zámek a ukáže králi. Ten se nemohl vynadivit a když dal zlatník tajné znamení,
Ozvala se z břicha jelena hra na citeru a překvapený král nevěděl, co říci. Také královna byla radostí bez sebe a prosila manžela, aby toho zlatého jelena koupil a poslal dceři na ostrov, že si s ním ukrátí dlouhou chvíli. To byl dobrý nápad, protože princezna se jelena nemohla nabažit. Musel hrát stále znovu a znovu, dokud se neunavila a neusnula. Tu otevřel Ferdinand tajná dvířka, vysoukal se ven a prohlížel si spící princeznu. Byla tak překrásná, že od ní nemohl odtrhnout oči a nakonec se neudržel a políbil ji na tvář. To princeznu probudilo a málem se jí úlekem zastavilo srdce, když u svého lůžka uviděla cizího muže. Smíšek jí řekl, kdo je, a úpěnlivě jí prosil, aby ho neprozradila. Bude jí celé dny hrát tak dlouho, dokud si jen bude přát. Princezna mu to nakonec slíbila, ale s tím, že zůstane v úkrytu. Smíšek s tím rád souhlasil a za chvíli opět vlezl do jeleního břicha. Druhého rána se princezna nemohla dočkat, až zase uslyší zlatého jelena hrát. Také král přišel, poslouchal a měl radost, že vidí dcerku tak spokojenou. Řekla mu, že od nynějška už dlouhou chvíli na opuštěném ostrově mít nebude. Večer, když byla princezna opět úplně sama a právě večeřela, otevřel Ferdinand potichu dvířka a zeptal se: princezno, smím na chvíli ven? Mám takový hlad. Od včerejška jsem neměl v ústech a dneska jsem musel celý den hrát. Princezna mu dovolila vylézt a pojíst s ní. A protože si ho teprve nyní dobře prohlédla a dlouze s ním rozprávila, tu se jí zalíbil a líbil se jí čím dál víc, takže nakonec dopustila, aby ji vzal do náruče a líbal. Mezitím se připozdilo a princezna šla spát. Tu si jí Smíšek postěžoval, jak ho bolí záda, protože v jelenově břiše musí ležet celou noc skrčený a skřivený. Tak ho nechala vklouznout pod svoji pokrývku. A tam se oba měli ze srdce rádi a slíbili si, že jeden druhého nikdy neopustí a navždy zůstanou spolu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. A šlo to tak celých 5 měsíců. Smíška po celý ten čas neviděli a král myslil, že je zase někde na cestách. Tu princezna onemocněla a den ode dne byla bledší a nemocnější. Král jí tedy poslal svého nejlepšího lékaře, aby ji prohlédnul a předepsal lék. Ale lékař potřásel hlavou, šel ke králi a řekl: princezně nepomohu. Během 5 měsíců, až porodí děťátko, uzdraví se sama. Král se rozhněval a lékaře nechal uvrhnout do žaláře. Pak k princezně poslal jiného doktora, ale ten skončil také ve vězení. A tak to šlo s jedním doktorem za druhým, až králi došla trpělivost a vydal se za dcerou sám. Zeptal se jí, zda se nechce vdávat, ale princezna odvětila: já jsem, milý otče, už jednu svatbu měla. A když se král ptal, kdo je její manžel, odvětila: přece Smíšek Ferdinand, kterého si mi sám daroval ve zlatém jelenu. Při těch slovech otevřela tajná dvířka a Ferdinand vylezl ven. Král se sice zprvu hněval, ale dané slovo nemohl porušit, zvláště když princezna tvrdila, že jiného muže nikdy milovat nebude a jiného si nikdy nevezme. Tak Smíšek Ferdinand vyhrál svoji sázku ještě dříve, než uplynul rok, a s princeznou slavili svatbu. A po smrti jejího otce se stal Smíšek Ferdinand králem.

jak vrána pozdě bycha honila. Vrána letěla nad poli a uviděla sedláčka. Oral pole a když hodně zoral, chystal se posvačit. Rozvázal uzlík, vybalil krajíc chleba, ukrojil kus sýra a pustil se do jídla. Pochutnal si a na chvíli si zdřímal. Ale jen zavřel oči, slétla vrána k zemi, uchopila zbytek sýra do zobáku a odletěla do lesa. Tam usedla na vysokém stromě a chystala se k hostině. Ještě ani neochotnala a už tu pod stromem stála liška. Na dálku ucítila vůni žluťounkého sýra a dělala si na něj laskominy. Dobrý den, paní vráno, pozdravila přeuctivě liška. Jak se daří? Vrána spokojeně přivřela oči, polichoceně pokývla nad liščinou zdvořilostí a chvíli se v duchu divila. Co se to jenom stalo, že je liška tak uctivá? To je nevídané, neslýchané. Ale už zase slyší úlisný hlas. Jak jste krásná, paní vráno, jak se vám dnes nádherně třpití peří, až oči přecházejí, věřte mi. Vrána ještě spokojeněji pokývala hlavou a blaženě se natřásala. Liška se dívá mlsně vzhůru. Popravdě nevidí vránu, jen žluťonký sýr, který až sem dolů přenáramně voní. Kdyby jen ta domýšlivá maličko zívla, kdyby na chvíli otevřela zobák, bylo by vyhráno. Jak to jen udělat? Liška usilovně přemýšlí a potom sladce povídá. Paní vráno, váš hlásek je jistě stejně hebký jako vaše peří. Co bych za to dala, kdybych jej uslyšela? Zaspívejte mi aspoň jednu písničku. Vyslovte jediné slůvko. Ba co povídám, jen jednu hlásku. Vrána se samou pýchou nadnáší, je nadmíru polichocena, točí se jak holub na báni, zapomíná na sýr. Myslí jen na svůj hlas, který vzbuzuje tolik obdivu. A najednou otevírá zobák, aby lišce své obdivovatelce zaspívala. A to se ví. Sýr jí ze zobáku vypadl a přímo lišce k nohám. Očka lišce radostně zasvítila, chtivě chňapla po kořisti a ještě než odběhla, podívala se na vránu, jako by chtěla říci, vráno, příště pozor na lichotky. Ten, kdo lichotí, obyčejně od vás něco chce a nemyslí to s vámi dobře. Děkuji za sýr. Zítra povím, jaký byl. A zmizela, jako by se do země propadla. Pozdě vrána litovala. Kdybych jen mlčela, kdybych se nechlubila, kdybych to byla jen věděla. Ale už bylo zbytečné naříkat, kdybych. Vrána pozdě litovala, pozdě bycha honila.

0: i na kluka. Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
0: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
2: Je, já je znám, oni moc nezdraví.
3: Zubava.

brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrný. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před ním asi přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před ním pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, skoček si vůbec nic nedělám a s kocouří se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. A co čumíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radosti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vzteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Tady je Piggy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Piggy a vy, děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co, Piggy?
0: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
0: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Piggy, co? Otoci ke mně prdelkou, otoci ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
0: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
0: Jo, dobře.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
0: co
2: máte
0: stabilitu?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
0: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
0: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
0: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý, ta-ta. Ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
0: Hanko,
2: a povolím.
0: A myslím,
2: zdvihnu a povolím.
0: Už nemůžu.
2: Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmity nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
0: No,
2: na zadečku.
0: Na té půlce té nožičky,
2: a
0: co
2: aby
0: cvičila.
2: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
0: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmity dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
0: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav
0: zase
2: druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
0: A to mi opravdu a s tím zadečkem pomůže.
2: Pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyci nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5. A hotovo. Děti.
0: A druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
0: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže si teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmitám a táhne nás to pod prdelkou.
0: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
0: Nevím.
2: Správně sedět.
0: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Dnes je 7. května.
1: A svátek slaví Stanislav.
0: Ve starodávném jazyce staroslověnštině slovo stan neoznačovalo dnešní stan, ten, který si v létě stavíme třeba na táboře nebo na zahradě.
1: Ale bylo výrazem pro pevnost.
0: Stanislav se vykládá jako ten,
1: který upevňuje slávu,
0: kterou získá svojí vytrvalostí.
1: Takže milí vytrvalí Stanislavové,
0: všechno nejlepší k svátku!

Na pláži bylo hodně lidí a tak musel jít docela daleko, než našel opuštěné místo. Nejprve vykopal kulatý příkop. Jen na jednom místě nechal most, aby mohl snadno chodit pro písek na stavbu samotného hradu. Pak se pustil do práce, nosil kyblíky písku a budoval z něj hradní zdi. Byl to přičinlivý medvěd a i když to byla náročná práce a brzy ho nohy i tlapky bolely, vydržel nosit, dokud nebyla uprostřed kruhu obří hromada. Pak se dal do díla lopatkou, uhlazoval zdi a tvaroval cimbuří. Bylo to moc pěkné cimbuří s dírami na okna a střílnami pro lukostřelce. Když skončil, zabodl lopatku do jedné z rohových věží, položil na ní slamák, lehl si dovnitř hradu vedle své sklenice marmelády a zavřel oči. Byl unavený, ale spokojený. Poklidné šumění moře ho brzy ukolébalo k spánku. Hledali jsme po celé pláži, řekl Jonatán, není k nalezení. Dokonce sebou neměl ani plovací kruh, strachovala se paní Fousková. Nic, jen kyblík a lopatku. Fouskovi stáli v ustaraném kroužku kolem muže ze záchranářské budky. Je pryč několik hodin, dodal pan Fousek, a příliv nastal už před dvěma. Muž se tvářil vážně. A říkáte, že neumí plavat? On se nerad koupe, řekla Juditka, tak jsem si jistá, že plavat neumí. Tady je jeho fotografie, řekla paní Ptáčková, nechal si ji udělat dnes ráno. Podala záchranáři Paddingtonovu fotku a otřela si oči kapesníkem. Určitě se mu něco přihodilo, jinak by si přece nenechal ujít svačinu. Muž se zahleděl na fotografii. Mohli bychom rozhlásit jeho popis, navrhl nejistě. Ale podle tohohle obrázku není nic moc poznat, je vidět jen klobouk a sluneční brýle. Nemohli byste spustit záchranný člun? Dělal si naděje Jonatán. Mohli bychom, odpověděl muž, jenže nevíme, kde hledat, může být kdekoliv. Pro pána, paní Fousková také vylovila kapesník, nemůžu na to ani pomyslet. Dobře to dopadne, utěšovala ji paní Ptáčková, vždyť má všech pět pohromadě. Tak tedy, podal jim muž mokrý slamák, nejspíš byste si měli tohle vzít a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách. No tak, Marie, objal pan Fousek manželku. Možná ho jen nechal ležet na pláži nebo něco takového. Mohl ho sebrat příliv. Schýbl se pro ostatní Paddingtonův majetek. Taška a kufřík vypadaly na široké pláži maličké a opuštěné. Opravdu je to Paddingtonův klobouk, zkoumala ho Juditka. Podívejte, je tu jeho podpis. Obrátila klobouk na ruby a ukázala jim obrys medvědí tlapky vyvedený černým inkoustem a nápis Můj klobouk, Paddington. Co kdybychom se všichni rozdělili, navrhl Jonatán a pročesali pláž. Budeme tak mít větší šanci. Pan Fousek se zatvářil pochybovačně. Začíná se stmívat. Paní Ptáčková znovu rozložila deku a skřížila ruce na prsou. Já rozhodně nikam nejedu, dokud se nenajde, prohlásila odhodlaně. Nemohla bych se do toho prázdného domu vrátit bez Paddingtona. Nikoho ani nenapadlo jet zpátky bez něj, paní Ptáčková, ujistil pan Fousek. Bezradně se podíval na moře. Jen prostě... Možná ho to neodvleklo na moře. Pokusil se je povzbudit záchranář. Možná šel jen na molo. Vypadá to, že tam zrovna míří kdekdo. Nejspíš se tam děje něco zajímavého. Zavolal na muže, co šel zrovna okolo. Poslyš, co se děje na tom molu. Muž se jen otočil přes rameno a zavolal. Nějaký chlápek právě přeplul úplně sám Atlantský oceán. Stovky dní na voru bez jídla a vody, povídal někdo. Muž pospíchal dál.

0: Záchranář vypadal zklamaně. Zas nějaká novinářská senzace, zabručil. Máme to tu každý rok. Pan Fousek se zamyslel. Tak mě napadá. Podíval se směrem k molu. To je mu přesně podobné, přikývla paní Ptáčková. Zrovinka něco takového by se mohlo stát jedině Paddingtonovi. To musí být on, vykřikl Jonatán. To prostě musí být on. Podívali se jeden na druhého, popadli zavazadla a přidali se k davu spěchajícímu na molo. Trvalo jim dlouho, než se procpali přes turniket, protože zpráva, že se na molu něco děje, se rychle šířila a u vchodu se tísnil početný dav. Nakonec pan Fousek promluvil se strážníkem, ten jim vyklidil cestu a dovedl je až na konec mola, kde obvykle bývaly připoutány parníky. Naskytl se jim zvláštní pohled. Paddington, kterého zrovna rybáři vytáhli z vody, seděl na svém kyblíku a mluvil s novináři. Pár si ho fotografovalo a ti ostatní mu pokládali jednu otázku za druhou. Vy jste sem připlul až z Ameriky? Ptal se jeden. Fouskovi, kteří radostí nevěděli, jestli plakat nebo se smát, napjatě čekali na Paddingtonovu odpověď. No, to zrovna ne, odpověděl popravdě Paddington po menší odmlce. Z Ameriky ne, ale dlouhá cesta to byla. Nejasně mávl směrem k moři. Smetl mě příliv, víte? A celou dobu jste plul v tom kbelíku? Zeptal se jiný muž a zmáčkl spoušť. Přesně tak, odpověděl Paddington. A lopatku jsem používal místo pádla. Ještě štěstí, že jsem ji měl sebou. Živil jste se planktonem? Dotazoval se další hlas. Paddington se zatvářil překvapeně. Ne, odpověděl, pomerančovou marmeládou. Pan Fousek se procpal davem. Paddington vyskočil a zatvářil se provinile. No tak, řekl pan Fousek a popadl ho za tlapku. To už by pro dnešek stačilo. Ten medvěd byl na moři dlouhou dobu a je unavený. Vlastně, významně se na Paddingtona podíval, byl na moři celé odpoledne. Ono je pořád úterý? Nevinně se zeptal Paddington. Myslel jsem, že už je mnohem později. Úterý, řekl pan Fousek pevně, a my se o tebe k smrti báli. Paddington zvedl kyblík, lopatku a sklenici marmelády. Ale stejně, řekl, vsadím se, že není mnoho medvědů, co pluli po moři v kyblíku. Když jeli podél pobřeží domů, byla už tma. Promenádu lemovala barevná světla a dokonce i fontány v zahradách měnily barvy. Všechno to bylo moc krásné. Ale Paddington, který ležel na zadním sedadle zabalený v dece, myslel na svůj hrad z písku. Vsadím se, že můj byl největší ze všech, prohlásil ospale. Vsadím se, že můj byl větší, vytahoval se Jonatán. Myslím, řekl spěšně pan Fousek, že byste pro jistotu měl každý dostat jednu libru. Možná bychom sem mohli zajet ještě někdy, navrhla paní Fousková, abychom mohli uspořádat další soutěž. Co ty na to, Paddingtone? Zezadu auta se žádná odpověď neozvala. Hrady z písku, pádlování na kyblíku přes zátoku a mořský vzduch se ukázalo být na Paddingtona příliš. Tvrdě spal.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: To právě začala rybářská sezóna. Kolem vody se to rybáři zase najednou jenom hemžil. Jenomže ryby to věděli a zvlášť teď na jaře si dávali přenáramný pozor. Jenomže dávat si pořád jenom pozor, to nebylo nic pro milého okouna Félixe, který si pozor nedával vlastně nikdy.
1: Poslyš, Josef, dnes tě naučím, co se ti bude v životě náramně hodit. Vždycky, když budeš mít hlad a nikde poblíž nebude nic k snědku, můžeš se po ránu i večer najíst do sytosti. Naučím tě, jak vyzrát na rybáře. Jenom u toho musíš dávat bacha. Je to vlastně dost nebezpečný. Naučím tě totiž elegantně odmotávat rybářům záčku žížaly rousnice.
2: Konečně dobrý nápad. Rousnice já docela rád.
1: To ti rád věřím, lenochu. Budeš se muset ale taky přičinit.
3: A kde vezmou rybáři žížaly rousnice?
1: Mají jich plný škatulky, juniore.
4: To zas bude pěkná mila. Na tu tvoji válku s rybářema, která nikdy neskončí, jednou oba pěkně doplatíte. Vždyť je ještě malý.
1: Hlad mají i malý. A to, že je malý, je přece jeho výhoda. Teda pokud je někde poblíž porybnej šťovíček.
4: Hlad mají také ti na břehu.
1: To by se moc nenajedli. Vždyť ještě nemá ani půl kila. Jde se na věc.
2: Správně. Jde se na věc.
1: Ty se drž raději stranou, Šnečku. A ty se zase drž hezky za mnou, Josko.
0: Pepa se teda držel těsně za okounem Félixem a tak tam byli oba naráz a brzy.
3: Jejda, podívej. Félixi, tady pluje žížala.
1: Správně, Josef, to je právě ono. Nejdřív se ale podívej pěkně zblízka.
3: Je nějaká zkroucená.
1: Pravdu díš, juniore, protože je namotaná na háček. Kdyby si žížalu spolknul teď, chytil by ses na háček a rybář by tě vytáhl z vody.
3: Tak jak se naučím najíst?
1: Nejdřív si můžeš vzít těstíčko. Počkej jenom chvilku, budou ho zase házet do vody. Ale taky pozor, někdy je v něm háček. To ale poznáš. Když jde pomalu až ke dnu plynule, háček tam není. Když plave, nebo když jde ke dnu pomalu a trháně, neber.
0: A také, že ano. Po chvíli jeden rybář vstal a začal házet malé hroudičky do vody.
3: Ty si nevezmeš, Félixi? Je toho pro všechny dost?
1: Já si počkám na maso.
2: Já bych si s dovolením vzal.
1: Těstíčko je pro nemluvňata, teď si dáme maso. Dělej všechno jako já.
2: Správně, dáme si maso. A počkám. Jenom nezapomeňte, že jsem tady s vámi. Jinak mám času dost.
1: Ty máš vždycky času dost.
0: A potom začal vodní balet. Félix chytil žížalu za jeden konec a začal s ní ve vodě dělat kola. Ale opatrně, pomalounku, jako by do ní jenom ťukal, až ji z háčku odmotal úplně. Půlku dal Pepíkovi a druhou si nechal.
2: Říkám, že mám času dost.
1: Tak čekej, jsou tu ještě dámy.
4: Než odmotáte jednu rousnici, mám dávno naloveno.
1: Nevadí, neubude. Nesmíš za ní zatáhnout sprutka. Podívej se na hladinu. Tam plave taková věc, co už znáš. Na to se rybář pořád dívá. Když zatáhneš za žížalu moc, tak sebou ta věc pohne, rybář vyskočí, vezme prut a trhne. A už neutečeš. Nebo taky můžeš počkat, až se rybář vedne a jde si pro něco. Podívej, pořád něco pijí nebo vypouštějí z pusy kouř. Když stanou a jdou dál od vody, můžeš za žížalu i zatáhat. To na tu žlutou věc na hladině nevidí a na prud nesáhnou.
0: Tak si to tedy Pepa zkusil. Malinko sice zatáhl, ale rybář si naštěstí nevšimnul. Pomalu obepluli všechny splávky a všechny háčky a tím také všechny rybáře. Už snad ani nemohli, co toho snědli. Nakonec se dostali až k Frolíkovi, Imlaufovi a mladýmu Šubrovi. A to bylo úplně to nejlehčí a zvládnul by to Pepa sám, protože všichni tři spali od námahy ze včerejší rybářské schůze v hostinci pod hrází.
1: Až jim žížaly rousnice odmotáme, nesmíme zapomenout rybářům pěkně poděkovat. Hlavně těm třem na konci řady.
2: Tak vám teda pěkně děkuju.
1: No jo, když ty seš línej i mluvit, úplně jsme na tebe zapomněli. Ale viděl jsi sám, šlo to jako po hladký vodě. Můžeš si to teď vyzkoušet sám, když už víš, jak se to dělá. Jestli jsi teda při své pomalosti stačil všimnout.
2: To jsem teda stačil. Ale neříkal tady někdo, že je to nebezpečné?
3: Nic to není. Už jsem to zvládnul i já. A podívej. Frolík, Imlauf a dokonce i mladý Šubr spí, jako by je do vody hodil. Tak se neboj. Budeš mít tři krásné rousnice. Já měl taky tři.
1: Tak jen do toho, Lenochu. Já měl tři.
2: No, měl jsi jich pět, ale to je v téhle chvíli asi skutečně jedno.
0: Souhlasil Lín Silvestr, který sice na rychlost moc nebyl, ale málo kdy mu uniklo, co by neviděl. Právě když se Lín Silvestr chystal odmotat z háčku žížalu rousnici mladýmu Šubrovi, vynořil se z hlubiny věčně mrzutý starý kapr Bartoloměj a mrzutý byl hned na dvakrát. Poprvé od své povahy a podruhé, protože u toho všeho nebyl od začátku.
1: To by mě zajímalo, co tady vy tři tropíte.
3: Odmotáváme rousnice. Aby se nepopíchali.
1: No vždyť to říkám. Jak je u toho okoun, tak je to zase nějaká pěkná lumpárna. A kde je úcta ke starším?
5: To jsem pletou úctu ke starším, dědo.
1: Protože kdybyste měli úctu ke starším, pozvali byste mě a taky mi nějakou tu rousnici odmotali, když už mám svůj věk a nejsem tak čilý.
3: Už tady plavou jenom tři rousnice, Bartoloměji. Ale já ti jednu sundám.
2: Tak to zase moment. Pepa měl tři, Felix dokonce pět a teď jsem na řadě já. A bylo by na nejvýš spravedlivé, abych měl taky alespoň tři, jako Pepa. Tak mi řekněte, kde se tady vezme další rousnice, také pro Bartoloměje. To jenom tak na okraj.
1: Lenoch má pravdu, dědo. Sport je sport. A my tu byli dřív. Měli se hlásit na startu, když byl ještě čas k zápisu hned na začátku. Teď je na řadě Silvestr. Je mi líto. Uvidíme.
0: Řekl Bartoloměj pro sebe. A za chvíli všichni litovali, že si nevšimli, jak to říká, a ještě víc potom litovali, že mu nějakou tu rousnici také neschovali. Bartoloměj se totiž rozjel podél háčků s rousnicemi takovou rychlostí a s takovým máváním svého velikého kapřího ocasu ze strany na stranu, že rybářům splávky div nevyskákali na břeh. Nejdřív se nedělo nic. Potom ale vyskočil mladý Šubr, který asi přece jenom nespal tak tvrdě, a křičel:
6: Berou! Bože můj, berou!
0: Také ostatní rybáři vyskakovali, křičeli berou a navíjeli udici. Jenomže nikdo nechytil nic. Jenom se divili, že žádný nemá na háčku žížalu rousnici, kterou tam přece všichni dali. Jenom Frolík, Imlauf a Šubr rousnice na háčcích měli, i když také nechytili nic.
1: Teď si budou dávat pozor, je po zábavě, máš smůlu, tlusťochu.
2: Já mám času dost.
1: Tady už to nemá cenu, brácho, teď si daj pozor, kde se škodit jinám.
2: Já si počkám.
0: Opakoval tvrdošíně Silvestr a také si počkal, když už všichni odpluli krákosí a kde taky natrefili na spokojenou Štiku a Nešku.
3: Já měl 3 rousnice, Aneško.
1: Moc by mě zajímalo, kolik jste toho zatím slupla vy, dámo. Vypadáte totiž dost naducaně, což slečnám vaší krásy vůbec nesluší. Musíte trochu dbát na postavu, milostivá.
7: O její postavu se nestarej, loupežníku. Někde jsem slyšel, že okouni jsou náramná pochoutka a jsou rybáři, co neloví nic jiného než okouny. Třeba jsem jednou takový specialista také zavítá.
3: Myslíš, že nám Félixe odnesou, Bartoloměji?
4: Ani bych se nezlobila. Je to hulvát a pořád mě popichuje.
7: Vždyť je punk a má ostny. Tak popichuje.
0: Možná by se i pohádali, ale potom se to všechno najednou stalo. Asi byl pomalý Silvestr mimořádně zase moc rychlý, nebo zabral moc, nebo to opravdu neuměl, protože najednou začal splávek rybáře Frolíka pumpovat na hladině rychle. Frolík, který už asi nespal vůbec, rychle trhl vzhůru a už letí lín Silvestr z vody jako divoká kachna, když se zvedá z hladiny a hup, už byl na břehu. Frolík si chvíli Silvestra prohlížel, potom se rozhlédl kolem a najednou šup s milým linkem Silvestrem do kyblíku.
8: Já tě viděl, Frolíku.
0: Ozvalo se najednou od dubové aleje a on tam porybný šťovíček.
8: Od kdy bereš podměrečné kapry? Vždyť ten chudák nemá ani 20 centimetrů. Hned ho pust do vody.
9: To není kapr, ale línšťovíčku. Zajdi si k očnímu doktorovi. Je to lín a má akorát.
8: Tak ho ukaž. Aha, má podmíru.
0: Rozhodl, když lína změřil a hodil milého Silvestra zpátky do pardubku. On možná Silvestr jako lín podmíru zase neměl, ale šťovíček měl na Frolíka vztek kvůli těm očím. Styděl se, že nepoznal lína, i když to bylo na dálku. A tak se Silvestr vrátil domů živ, zdráv a hlavně celý.
7: Tak co? Jak bylo na břehu?
1: Výskoky z vody a skoky zpátky do vody ti jdou přenáramně, kolego.
3: Příště si musíš počkat ještě díl, až usnou. Usnou vždycky, když se napíjí z láhve častěji. Musíš počítat, kolikrát se napili, nebo se podívat, kolik toho v láhvi ještě mají. Když mají na dně, budou spát brzo.
1: Tak ještě poděkovat za zábavu.
0: A tak všichni 4, starý kapr pochopitelně ne, tedy Félix, Silvestr, Aneška i Pepa, vystrčili z vody tlamičky a chvíli je otvírali na Frolíka, Imlaufa a mladýho Šubra.
9: Vidíte, co já? Z vody na mě vedle sebe vykukuje Štika, kapr, vokoun a lín. Oni se nám snad smějou.
6: Hele, kde co vidíš? Já nic nevidím.
8: Neměl bys tolik pít, Frolíku.
9: No vážně se nám smáli, než se potopili.
8: Vážně bys neměl tolik pít, Frolíku.
0: Frolík se zlobil, že nepije o nic víc než ti dva kolem, ale potom se rozlobil ještě víc. Zjistil totiž, že jak vyskočil, kopnul do své plechové krabičky, ve které měl žížaly rousnice a ta spadla z hráze do rybníka Pardoubek a to přesně tam, kde ode dna všechno pozoroval starý kapr Bartoloměj.
7: Od kdy rousnice lítají? Tak ono se skutečně vyplatí si počkat. To zase ráno bude Frolík bručet, až bude muset na rousnice.
0: A na to si také v tu chvíli vzpomenul rybář Frolík sám od sebe.
9: Nemáte někdo náhodou nějakou žížalu navíc?
6: Hele, Frolík, už jsi někdy viděl, aby měl rybář něco navíc?
4: No, ono se může něco pokazit, i když u toho holky nejsou. Viď, Felixi.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Platíme, pane vrchní, platit.
1: Tady je náš stůl, pane Spejble. Spokojen jste spokojený.
2: Ano.
1: Dostali jste velký rohový s dvěma okny, s balkónem a s koupelnou, ano?
2: Ano, ano, přesně takový. Až na to, že není velký, není rohový, má jen jedno okno a je bez balkónu.
1: Aha, ale koupelnu má?
2: Ano, ano, ano, to má. Jenže v ní neteče voda, něco opravuje. Aha.
3: Pašulu,
4: hurvínek má.
3: Hamání,
4: hurvínek má.
3: Jídlo a pak něco k večeři bych prosil.
1: Řebíky to zrovna nebudou, ale pochutnáte si oba dva. Objednala jsem místní specialitu.
2: Ano, paní Kateřino, tak to už se těším.
3: No tak pro dnešek si hřebíky odřeknu.
2: Dobré jídlo je moje slabost. Já i rád vařím, na to trpím.
3: Já zase trpím, že ty rád vaříš.
2: No tak.
3: Se mi zdá, taťuldo, že ti nějak slábne paměť.
1: Mírni se, hurvinku.
2: No, tedy popravdě řečeno, ze začátku to s tím mým vařením slavné nebylo. Vem ty krupici,
1: ano.
2: Já vzal kilo.
3: Jílej, dadanky, krupice se přece navaří.
2: No však jsem taky nakrmil všechny nájemníky v domě. I s příbuzenstvem.
3: A zbyteček už hravě odvezlo nákladní auto.
2: No, nebo mrkev.
1: Ano.
2: Mrkev má tu nevýhodu, že je červená.
1: Ano.
2: A jak se jednou říznete... Nerozeznáte prst od mrkve. No a ta ostuda, když jsem se ptal sousedky, jestli se do svíčkové dávají moskovice.
3: No jo, taťulda přivazoval i mléko, aby mu neuteklo. Vám se to směje, ale sousedi si začali stěžovat, že je rušíme.
4: Jak to byste vařili tak nahlas, pane Spejble?
2: No to ne, ale o dvě patra níž neslyšeli vlastního slova, jak nám kručelo v žaludku. Víte, co jsem udělal? Dal jsem se zapsat do kurzu vaření.
4: Jo, to se směl, viď, hurvínko?
3: No jo, to jsem se měl. To myslíš vážně?
4: No.
3: Máni, na stole jsem našel lístek. Jsem v kurzu vaření, kup si párky.
4: No.
3: Já párky rád, a když je rád, co bych je nekoupil.
4: Ano.
3: Tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
4: Aha.
3: Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Učili jsme se prostírat, kup si párky.
4: Je zase párky.
3: No já párky rád, a když je opravdu rád, co bych si je nekoupil, žáno, tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
4: A právě, žáno.
3: Zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Měli jsme opakování, kup si párky.
4: Dananky, slyšíš, babinko?
1: No, mám přece uši, ne?
3: Já párky moc rád, já je hrozitánsky rád, a když je hrozitánsky rád, co bych si je nekoupil, žáno, tak jsem si je koupil, proč bych si je nekoupil, když je tak hrozitánsky rád.
4: A těšil ses na zítřek.
3: A jak? Jenomže jsem našel prostřený stůl a lístek.
4: Kup si párky, ne?
3: Kde pak?
4: Ne?
3: Učili jsme se ohřívat párky.
4: Je.
3: Máš je na plotně.
4: No, když je tak hrozitánsky rád.
3: Tedy, že bych se bez párku neobešel, tak to tedy obešel. Ono na párkách dohromady nic není, ale nakonec... Co bych si je neohřál, žano?
4: No.
3: Přeci je nebudu baštit studené. No konečně někdo by se po párkách utlouk.
4: Já.
3: Tak jsem si je ohřál a těším se na zítřek. Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek.
4: A na něm stálo?
3: Nevím. Já ho zahodil bez čtení.
4: Je.
3: Ale určitě měli opakování.
1: No... To bylo veselé.
2: No,
1: jsou to tak někdy náhody. A už nám to pan vrchní nese.
0: Tak, čtyřikrát místní specialitka, prosím, párečky.
3: Je párečky, no ne, to si tedy opravdu vynahradí. A jsme ve svém vigvamu.
2: Tak máš do koupelny. Já zatím rozestelu.
3: No jo, já už jdu, taťuldo.
2: Šmanko, ty, já mu zapomněl říct. No, na to přijde sáma.
3: To je, paštulda, neteče voda. Tati!
2: Co je?
3: Musím ti oznámit, že... Ale co?
5: co? Budu mu to věšet na nos. Že už se myju! Jú, to je blaštězna. Tak, Taťoldo, ještě jdou třít. A jsem čistionký jako alabastr.
2: No, jen jestli.
5: Je přeci vědecky dokázáno, že když se člověk pořádně umyje...
2: Jo, už jsi taky umyl?
5: I s bubínkem.
2: A kovadlinku si vzal leštěnkou, že ano? A zuby?
5: No, že váháš.
2: A netrnuli ti? Nebyla voda moc studená?
5: No, to máš pravdu, jako led.
2: Doopravdy? No, to se zrovna hodí. Dostal jsem nějakou žízeň. Natoč mi skleničku.
5: Vody?
2: No ano.
5: Taťuldo, snad bys nepil vodu, tati.
2: Ale ano.
5: Třeba jsou v ní mloci a čolci a žáby. Ještě by ti kuňkali v žaludku. Hele, tati, já ti skočím pro pivo, nechceš? A dáš mi napít, ano?
2: V žádném případě. Po pivě totiž strašně slábne paměť. Sám si mě na to při večeři, jak si upozorňoval, že ano? Jak ses šel mít, chtěl jsem ti něco říct, ale co? No, vidíš, ta paměť...
5: Tak si dej záležet, třeba si vzpomeneš.
2: Počkej, co jsem ti to... No, vidíš, co jsem ti to... Aha, už to mám. Já jsem ti chtěl říct, že v koupelně neteče voda.
5: Ty to víš? To je tedy gól. A...

0: O smutném sněhulákovi a dvou zajících. Byla zima a mráz až praštělo. Den ode dne přibývalo na stráni za vesnicí sněhuláků. Malí, velcí, rovní i pokroucení. A všem zářily ve svitu zimního slunka jejich červené nosy udělané z mrkví. Jen jednomu, docela hezkému, urostlému sněhulákovi, zapomněli děti dát mezi jeho černé oči z uhlíků také mrkvovitý nosík. Sněhulák bez nosu vypadal velmi smutně a taky smutný byl. Doopravdicky smutný. Tak smutný, že si toho povšimli i dva zajíci, kteří běželi právě náhodou kolem. A to už je co říci, neboť jak známo, zajíci běhají velmi rychle a v zimě ještě o něco rychleji, aby se zahřáli. Jeden z nich se jmenoval Ušín a ten druhý Poloušín. Protože tenhle Poloušín byl přesně o polovinu menší než jeho kamarád.
1: Ušíne, zavolal. To je ale smutný sněhulák, podívej, s tím přece musíme něco udělat.
0: I dali své ušaté hlavy dohromady a něco s tím udělali. Vzali do zaječích, tedy vlastně do svých, a hubky dubky zaběhli do své lesní skrýše. Měli v ní zásobu mrkve na celou zimu a vybrali tu nejkrásnější, nejčervenější, na konci trošku zakroucenou mrkvičku. Pak si ji dal Ušín do své zaječí papuly, ale nesnědl. Pouze stiskl jemně, ale pevně svými velikými předními zoubky. A už si to metelil přímo k smutnému sněhulákovi. To se ví, že Poloušín, který vlastně sněhuláka objevil, pelášil za Ušínem, aby byl přitom, až dostane nos. Za chvíli však bezradně podupávali pod vysokým sněhulákem. Žádný z nich nebyl tak velký, aby mu mohl vsunout mrkvičku do tváře. Nepodařilo se to ani Ušínovi, a to ani když si stoupil na zadní a panáčkoval. Najednou dostal Ušín nápad. Poloušín to poznal podle toho, že se tajuplně usmíval. To dělal vždycky, když dostal nápad, což nebylo zase tak často. Ušín pak svému kamarádovi vysvětlil, jak to udělají. A udělali. Poloušín vyskočil Ušínovi na ramena. Pak jako cvičený cirkusák se sehnul a pusou vyndal za druhý konec mrkev z papuly Ušínovi a zasadil ji přesně doprostřed sněhulákovi smutné tváře. Sněhulák už nebyl smutný. Se zahnutou mrkvičkou vypadal vesele. Byl to nejkrásnější sněhulák na celé stráni. Zajíci pobíhali vesele kolem něho, prohlíželi si ho zblízka i zdáli, dokud sluníčko nezapadlo a na stráni se nerozhostila tma. Jenže ouvej. Za pár dní přišlo jaro, na které se oba zajíčkové tolik těšili. Ale jejich sněhulák najednou tál, stejně jako všichni sněhuláci v okolí. Zmenšoval se jim před očima, den ze dne, pak z hodiny na hodinu, a nakonec z minuty na minutu. A pak už jen pár posledních vteřinek a rozplynul se v loužičku, která se beze stopy vsákla mezi první výhonky trávy. Na ní teď ležela červená mrkvička s jemně zahnutým koncem. Zajíci se na sebe mlčky podívali a pak se oba najednou rozplakali. Plakali a plakali pro svého sněhuláčka s nejkrásnějším nosíkem na stráni. Když už se Ušínovi zdálo, že pláčou moc dlouho, utřel si rázně slzy. V zápětí si je utřel také Poloušín, protože byl zvyklý vždy všechno dělat podle Ušína. Ušín se naklonil k menšímu příteli a řekl: Nepláč, za rok se nám zase narodí. A víš co, my mu ten jeho nos schováme. A tak si vzali nos domů a těšili se zase na příští zimu. Na co se taky jiného mohou zajíci na jaře těšit? No, řekněte sami.

0: Plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
1: Nejsme jedovatí.
0: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
1: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.
2: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
3: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
2: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si.
3: Kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
2: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
3: Neprozraď mě,
2: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
3: Tetinko, prosím tě.
2: Ale teta Bimbula odvětila.
3: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
2: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
3: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
2: Malá čarodějnice se třásla strachy.
3: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla sem.
2: No to tedy laskavě zase poletíš domů, přikázala vrchní čarodějnice.
3: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
2: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
3: Děkuji ti,
2: řekla malá čarodějnice.
3: Moc děkuji.
2: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
3: Ty toho drzého prcka nepotrestáš? Ano, potrestej jí,
2: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
3: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme,
2: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
3: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
2: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.

pozor, dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k sousedům, o tom, že nám čudí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou!
1: Ahoj, děti. Já jsem se musela tomu zasmát, jak pěkně napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili. Co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
1: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, no, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
1: Nevadí, tak, ale stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám. A
1: teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli, takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou. Pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a ťuknu druhým kopítkem do toho, které je stranou.
1: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá. A aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když poníček skáče do strany a
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano. Aha. Takže, Piggy, skoč doprava. Děti, vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
1: A zpátky na svý místo. Šupsem,
0: hop!
1: A
0: šícová
1: zase
0: strana.
1: Šup doprava.
0: A srdíčková strana.
1: A šup doleva. A ještě jednou doprava, doleva. A já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
1: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb ponyho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a pony.
0: Panák byly nožičky od sebe,
1: sobě,
0: ručičky nahoru,
1: ano,
0: a pak zpátky.
1: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to jsme byly ty hulky, to si pamatuju.
1: A pak bylo
0: taťáry.
1: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě 1, 2, 3, 4 a máme ponyho doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.

Co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrabě von Sieberspiel se svou družinou chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrabě von Sieberspiel koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda přál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markraběte hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, se šlump a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka. Čím jsi tu dámu, lotře, okouzlil, to je tvoje věc. Jenže nemyslí, že vyvázneš, já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždyť ty jsi vlastně svět. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markrabě tiděl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší ta smyčka konopná.

0: Dnes je 7. května.
1: A svátek slaví Stanislav.
0: Ve starodávném jazyce staroslověnštině slovo stan neoznačovalo dnešní stan, ten, který si v létě stavíme třeba na táboře nebo na zahradě.
1: Ale bylo výrazem pro pevnost.
0: Stanislav se vykládá jako ten,
1: který upevňuje slávu,
0: kterou získá svojí vytrvalostí.
1: Takže, milí vytrvalí Stanislavové,
0: všechno nejlepší k svátku!

0: cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kivikovou, ahoj.
2: Kiki, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko, Hanko.
2: No já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přinesl, počkej, zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jo. Jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: Jo, a koláč je, pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: No, už to...
2: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
2: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano. A teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
2: položit
0: do
2: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme.
2: Lezeme dopředu.
0: Jako šneček?
2: Jako šneček.
0: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahudky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum, dáme je všechny do košíčku, jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru, Piggy, ruce nad hlavu, trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté, jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba

0: Můžete taková jablíčka vyrobit třeba z papíru, z plastelíny.
1: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické
0: děla, a to je bezvadný a pak
1: kousnout.
0: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko? A dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
1: Myslíš ten štrůdlíček?
0: Ale no tak Piky si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!
1: Dobrou chuť, ahoj! Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Pikym!

Sněhurka a 7 trpaslíků. Uprostřed hlubokých, tajemných lesů stál výstavný hrad se štíhlými věžemi. Na takovém hradu v lese, řeknete, by nebylo nic zvláštního. Tenhle hrad však od nepaměti obývala kutá panovnice, které nikdo neřekl jinak, než Černá královna byla zlá k poddanému lidu a po šept mu se o ní povídalo, že se vyzná v čárech. Kdo mohl z hradu utekl co nejdál, málo komu se však podařilo utéci na dobro, protože les byl kolem hradu plný divoké zvěře, podivných bubáků a nestvůr. Povídalo se, že Černá královna je ovládá svými čáry právě tak, jako své poddané. Každopádně, kdo se do lesa odvážil, to už musel být hrdina nebo mít velké štěstí. Kromě královny, tedy v hradu, pobývalo jenom několik zamračených zbrojnošů a milá čiperná komorná, které pro její bělostnou pleť všichni říkali Sněhurka. Sněhurka byla tak milá a oblíbená, že se o ní mezi zbrojnoši povídalo, že musí být dítětem nějaké lesní víly a že ji královna našla opuštěnou v lese. Sama královna však o tom nikdy nemluvila. Tajemných a podivných věcí se kolem ní dělo víc než dost. Každé noci chodívala do tajné místnosti hluboko ve sklepích hradu. Říkalo se, že tam o samotě čaruje, a byla to pravda. Jakmile za ní zapadly těžké dveře z 12 zámky, sličná královna se proměnila v ohyznou čarodějnici a vymýšlela si, co zlého by provedla, aby se zvětšila její moc a s ní i její království. Jedinou radostí Sněhurky byla naopak královská zahrada plná vzácných stromů a zářivých květů. Tady ošetřovala jiřiny a růže, záhon tulipánů a zářijově modrých poměnek, tak ji také uprostřed kvetoucích záhonů zastihl neznámý princ, který tudy náhodou projížděl. Snad ani nevěděl, jak nebezpečným lesem jede. A netušil, jak zlou paní má půvabná dívka na zahradě. Černé královně se malý princ na první pohled zalíbil a umínila si, že ho musí získat. S nocí se podle svého zvyku odebrala po dlouhých schodech do své tajemné komnaty, posadila se před zázračné zrcadlo a rozechvěle se tázala: zrcadlo, mé krásné, divu krásné zrcadlo, které mi nic nesmlčí, pověz mi, pověz, kdo je tu nejkrásnější. Jsi půvabná, jsi krásná, moje paní, odpovídalo zrcadlo. Na tomto hradu je však někdo, kdo je ještě krásnější, ještě půvabnější. Co to povídáš? Zlobila se královna, já jsem tady, paní, kdo by to mohl být? Rozhlédni se dobře, řeklo zrcadlo. Já ti jen říkám pravdu. Je tu někdo, komu patří srdce krásného prince. Je to... No tak mluv, rozkřikla se královna. Dozvím se to konečně? Kdo by to mohl být, ty hloupé zrcadlo? Nejsem hloupě a vidím všechno. Je to Sněhurka. Cože? Rozlobila se královna. To ubohé děvčátko, které jsem v lese nalezla. Dobře si slyšela. Královna čarodějnice byla zlostí bez sebe. Té se musím zbavit, umínila si. Pak budu nejkrásnější i pro hezkého prince, který náš hrad obchází. Nenapadlo jí, že něco takového, jako je láska, se nedá žádným kouzlem přivolat.
Když vystoupila nahoru ke svým komnatám, zavolala zbrojnoše, který se těšil její zvláštní přízni. Mám už dost té hloupé holky, co se nám stará o zahradu, kabonila se. Musíme se jí zbavit, a proto poslyš. Vezmeš jí do lesa, zavedeš jí tak daleko, aby cestu zpátky nikdy nenašla a necháš jí divokou zvěří rozsápat. Kdyby se to náhodou nepovedlo, sám ji na životě zkrátíš. To je můj rozkaz a má vůle. Večer, ať ji tu nevidím. Zbrojnoše královněno přání tu zapřekvapilo. Své mocné paní se však bál a pod podmínkou, že budou sbírat léčivé byliny, odvedl Sněhurku do lesa. Divoká zvěř jako by se jim vyhýbala. Nakonec sáhl po meči, aby splnil královnin rozkaz, ale když pohlédl do Sněhurčiných očí, ztratil odvahu něco takového vykonat. Padl na kolena a přiznal, co má nakázáno. Uteč, nic jiného ti nemohu poradit, uteč, zanaříkal. Jdi už, než se rozmyslím. Vytěšená dívka se dala do běhu. Běžela a běžela nevlídným lesem, běžela jako o závod, až se před ní objevila travnatá paseka pod skalou, u které se krčila roztomilá malá chaloupka. Královna s večerem sešla ze schodů a s vítězoslavným úsměvem zasedla před zrcadlo. Nože, pověz mi, kdo je teď nejkrásnější? Jsi velmi krásná, moje paní, otušilo zrcadlo. A přece je tu někdo, kdo je ještě krásnější a kdo je pro svou krásu milován. No kdo by to mohl být, zlobila se královna. No tak mluv. Je to Sněhurka, ozvalo se zrcadlo. Cože? Ale ta přece, královna nedořekla. Zrcadlo jí svým obrazem povědělo, co se v lese se zbrojnošem a se Sněhurkou událo. Oklamal mě, vykřikla královna, nedovolím, aby nějaká služka měla více lásky a větší štěstí než já. Já, jen já jsem tady paní, jednou provždy. Sotva se zrodil nový den, královna se v podobě staré žebračky vyplížila z hradu, tak, aby ji nikdo neviděl. Belhala se lesem po Sněhurčiných stopách, jak jí poradil starý krkavec. Všechna zvířata se zděšeně stahovala do nejrůznějších skrýší. Taková šla ze staré čarodějnice hrůza. Ta si však toho nevšímala. Oči jí planuly zlosti, když se belhala, šourala a pajdala tím směrem, kam jí poradil starý krkavec. Sněhurka zatím zvědavě nahlédla do chaloupky a nemálo se podivila. Všechno tu bylo malé, stůl i židličky, jako pro nějaké skřítky. Ti tu však nebyli. Sněhurka celou chaloupku pěkně uklidila a unavená prací usnula na malých polstýlkách, které našla na půdě. Bylo už k večeru, když se z lesa ozval podivný zpěv. To se trpaslíci vraceli domů z práce. V nedalekém mezi skalami ukrytém dolu den co den kopali, vykopávali zářivé diamanty a krvavě zbarvené rubíny pro poklad trpasličího krále. Bylo jich 7. Jeden menší než druhý. A měli 7 neobyčejných jmen. Tomu nejstaršímu a nejrozumnějšímu říkali všichni Prófa. A u všech byl ve veliké vážnosti pro moudrost, s níž ovšem rozhodoval. Jiný byl Rejpal, který nikdy nebyl s ničím spokojený, nabručený a hádavý nejvíc ze všech. Docela jiný než Dřímal, který byl nejspokojenější, když mohl zavřít oči a tiše pochrupávat.
Ostatní si zvykli, že ho jak k jídlu, tak k dílu musí budit. Kolikrát se stalo, že doma usnul i nad polévkou, až se mu do ní namočili vousy. Další se jmenoval Stydlín a říkalo se mu tak proto, že byl neobyčejně nesmělý. Štízko měl své jméno proto, že nad objemným bříškem zářil na jeho tváři úsměv. Toho hned tak něco nerozházelo. Kejchal se říkalo trpaslíkovi, který měl nos od věčné rýmy jako bambuly. No a tomu nejmenšímu a nejmladšímu, ještě neměl žádné vousy, za to měl zaděláno na kdejaký šprým a nesměl scházet u žádné legrace, říkali všichni Šmudla. Trpaslíci užasli, jak krásně je v chaloupce uchlizeno a ke svému údivu našli na půdě krásnou dívku. Také Sněhurka se trpaslíkům nemálo podivila. Netušila, že by se v lese kolem hradu mohli skrývat takoví pidi mušíci. A když se jí všichni pěkně představili, vypověděla, jak se do lesa k chaloupce dostala. Černá královna od té raději dál kývala hlavou Profa a Rejpal jenom odfrknul. Že to je pravda, stvrdil Kejchal mocným kichnutím. Té bábě by se měla provést nějaká skopčina, řekl Šmudla. A co bys jí chtěl asi udělat, ptal se nesměle Stydlín. Ta je silnější než my všichni dohromady. Však by se něco našlo, křičel Rejpal. Uvážíme to, kýval hlavou ustaraně Profa. Ale co s tebou, obrátil se na Sněhurku. Nechtěla by se zatím zůstat u nás? Ano, znělo ze všech stran. A bylo rozhodnuto. Trpaslíci budou dál chodit do Diamantového dolu a Sněhurka se zatím postará o chaloupku. Všichni byli šťastní a mysleli, že by to tak mohlo být na pořád. Ale zlá královna čarodějnice ještě neřekla poslední slovo. Cestovala hlubokým lesem, až došla k chaloupce, a z bezpečného úkrytu viděla, jak Sněhurka pere u potoka malé trpaslíčí prádlo. Proměnila se v chudou, belhající stařenku, došla k potoku a prosila Sněhurku o trochu jídla. To víte, babičko, že se tu pro vás něco najde. Stařenka se najedla a povídá, nevím, děvenko, jak bych se ti odměnila, mám jen jablíčko, to ti dám a vzpomínej na mě v dobrém. To jablko však bylo otrávené. Jak se do něho Sněhurka zakousla, padla k zemi jako podťatá. Královna se musela honem schovat, protože trpaslíci se už vraceli z práce a nad tělem Sněhurky se dali do hlasitého pláče. Rozhodli se, že dívce, kterou si tak zamilovali, vystrojí krásný pohřeb. Uložili ji do skleněné rakve a pomalu ji nesli k vrcholku nedalekého kopce, aby prý měla dobrý výhled do lesů. Najednou proti ním vyjel princ a když uviděl krásnou dívku ve skleněné rakvi, projela jim bolest jako ostrý meč. Sněhurko, zvolal, to přece není možné. Sestoupil z koně, aby na rozloučenou krásnou dívku aspoň políbil. Sněhurka po tom políbení zázračně ožila a trpaslíci se dali do radostného tance. Ještě nemáte vyhráno, zadunělo z lesa pod skalou, kde se skrývala čarodějnice. Její skřípavý hlas zaduněl, odrazil se od protější skály,
Silná ozvěna ho vrátila, opřela se do skály pod rachví. Skála pukla, veliké kameny se snesly na hrdě vztyčenou čarodějnici, až ji dokonale zasypali. A bylo po závisti a píše. Bylo po zlém čarování. Trpaslíci se s princem a Sněhurkou odstěhovali ze začarovaného lesa a žili šťastně pod princovým hradem, kam se odstěhovala jako princezna i neméně šťastná Sněhurka. Na otrávené jablko se časem zapomnělo, na jedno však Sněhurka nikdy nezapomněla, že ji probudil polibek plný upřímné lásky.

0: Básničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale neospálil jsem se a rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už léta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak Rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci,
0: kroutil hlavou Rákosníček.
1: Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony, ale bohužel porouchaný, protože nejezdí.
2: No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
2: Haló, haló, vykřikoval do všech stran.
1: Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto Rákosníček pokračoval.
1: Nože, Julinko, zážeh.
0: A hned začal s odpočítáváním.
1: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď.
0: Za Rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde Rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady Rákosníček služby a opravy všeho druhu,
0: chlácholilý Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to, no, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídejk, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No, nejezdí to, nejezdí,
0: brůčel si pro sebe Rákosníček.
1: Tohle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
1: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vichřice žene.
1: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu. Mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu. A najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek ji nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
1: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a skřítek Rákosník.

0: O dvou darech. Byl jednou jeden dobrý král a ten rád jedl, rád pil a hrál, měl v lásce svoje poddané, jen lakomce a lháře ne. Jednou ten dobrý král seděl za stolem u oběda a hrál se svým šaškem v karty. Najednou vejde do komnaty sedláček. Na hlavě velikánskou dýni, jakou svět nikdy neviděl a už nikdy neuvidí. Sedláček se poklonil a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
1: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Kam pak jdeš s tou dýní?
0: K tobě, milí králi, řekl směle sedláček. Přinesl jsem ti ji darem na dýňovou polévku. Je to náramná dobrota. Ale nezapomeň nakázat kuchařce, aby z té dýně schovala semena. Můžeš je rozdat přátelům a já si taky přijdu pro hrst na příští rok.
1: Děkuji ti, přítelíčku, řekl sedláčkovi král.
0: A teď jdi a sněz si něco v kuchyni. Sedláček poděkoval a šel i z dýní do kuchyně. Zatímco tam kuchařka častovala jídlem a pitím, povídá král svému šaškovi. Poslyš, šašku, ten chlapík se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi tu dýni přinesl ze srdce rád. Co bych mu měl za ní dát? Šašek se zamyslel a pak povídá. Milý králi, vyzkoušej si ho. Jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu darem pěkného koně.
1: Máš pravdu, šašku, řekl král a dlouze se zamyslel.
0: A když se sedláček dosyta najedl a napil, zavolal si ho a povídá.
1: Přítelíčku, co chceš za odměnu?
0: Co chci, milý králi, řekl sedláček.
1: Jen abys mi dal hrst semen z té dýně, až je kuchařka usuší.
0: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a dal sedláčkovi přivést pěkného koně. Sedláček poděkoval a spokojen se rozjel domů. Jenže ten sedláček byl poddaným jednoho hraběte a to byl hrozný lakomec. Však se taky jmenoval Zabiveš. Jakmile hrabě Zabiveš uslyšel, co dostal jeho sedláček od krále za odměnu, řekl si.
1: Hoj, zítra pojedu ke králi já a dám mu darem pěkného koně. Když dal za dýni koně, dá mi za koně přinejmenším hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
0: Jak řekl, tak udělal. Druhého dne ráno vyvedl ze stáje svého nejlepšího koně a rozjel se na královský hrad. Když tam přijel, seděl král právě za stolem u oběda a zase hrál se svým šaškem v karty.
1: Hrabě Zabiveš vešel do komnaty, poklonil se a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
2: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Co by si spřál?
1: Milí králi, já jsem hrabě Zabiveš, povídá hrabě. Slyšel jsem, že si včera dal mému sedláčkovi za dýni koně a tak jsem ti místo něho přivedl jiného. Už stojí ve tvé stáji.
2: Děkuji, přítelíčku, řekl král. Jdi napřed, přijdu se na něho podívat.
0: Když hrabě Zabiveš odešel, obrátil se král k šaškovi a povídá.
2: Poslyš, šašku, ten hrabě Zabiveš se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi toho koně přivedl ze srdce rád. Co bych mu měl za něj dát?
0: Šašek se zamyslel a pak povídá. Milý králi, vyzkoušej si ho.
2: jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu 7 panství a hodnost knížete.
0: Máš pravdu, Šašku, řekl král, a když se přišel s Šaškem podívat do stáje, povídá hraběti.
1: Příteli, takového koně jsem ještě neviděl. Co pak chceš za něho?
0: Co chci, milý králi, řekl hrabě Zabiveš. Chci, abys mi dal hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
1: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a poslal pro kuchařku.
2: Když kuchařka přišla, zeptal se jí král.
0: Kuchařko, máš semena z dýně od toho sedláčka?
1: Mám, milý králi, odpověděla kuchařka.
0: To je dobře, řekl král. Tak je nasyp do 2 kornoutů. Jeden bude pro toho sedláčka a druhý tady pro pana hraběte Zabivše.
2: A tak dostal štědrý sedláček za dýni koně a lakomý pán za koně dýňové semeno.

0: lednici, udělám z ní lednici.
1: Piggy vtip.
2: Maminka se ptá, Pepičku, co děláš?
3: Pepíček, jen zatloukám hřebík.
2: Tak ať se nebouchneš do prstu, říká maminka.
3: To se nestane, drží mi ho Anička.

0: myslíš, jestli pak víš, co mám?
1: Co pak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň. Na to stačí mi lázo, je rovný, čtyři lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka, luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj. Pytlík, hola, houba, hola,
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul. Mává kolem sebe kusem provazu.
0: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
1: Smyčka, pytlíku.
0: Ale já vím, smyčka. No šmička.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Švicha! Divoký koni, kde pak si?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: To šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: Tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba netáhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím, já, Brouk Pitlí. No, no, no, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Hola, hoho!

0: Šahy. Kam mohl být karambol?
1: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Vy, paní Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
1: Pardon, vašnosti šneku.
2: Tak kde je u vás šnek, vy halaburdové? Víte, že já jsem velevážený vašnost a levíš?
0: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneku. To se dělá nadávat.
0: Ale vždyť mi přece...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
0: Ale já přece...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklou.
1: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje hamba.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím taky tebe, Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kivichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
2: ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co, Piggy?
0: Abychom se...
2: zdravě vyvíjeli.
0: Já jsem zdravej jako zdravice.
2: Mám na tebe ještě další otázku, stejně důležité.

0: bříško
1: před těla
0: třeba?
1: Je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem a jdeme na bubínek. Tak budeme bubnovat. Sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme buntarata na buben. Tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct a těmto partím se teď budeme věnovat. To znamená, že budeme cvičit.
0: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítkami ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
1: Přesně tak, yeah. Přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
0: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
1: Posilovat. Takže?
0: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky potřebuje.
1: Ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti
0: tak maminky,
1: Piggy,
0: pojďte si se mnou posílit pupík.
1: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Je, Piggy mu se nechce, je, tomu se nechce.
0: No mě se právě chce.
1: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží, vy děti doufám také, dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
0: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
1: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozpláclé na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa.
0: Nohrudí,
1: pravou, levou, nohrudí. Děti, křížem na prsa si položíme ruce.
0: Křížem jako Turek.
1: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do deseti, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno, druhou.
0: Křížem druhou.
1: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký. Hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
0: Moc dobře tedy.
1: Moc
0: ne,
1: dobře
0: to znamená,
1: tedy ne.
0: Že mám asi ty svaly nějaké.
1: Přesně tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech, máme natažené nohy, z chodidel uděláme fajfky.
0: Fajfky už umím.
1: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa, nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám, zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piggy, ty spíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pauza. Tak, milé děti, pro dnešek je to všechno.
0: Hanko, mně už to šlo teď líp.
1: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj, děti!
0: Ahoj, děti! A maminky!
1: A maminky!

proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin ve

0: velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí.
0: Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Česká pohádka o kocouru, kohoutu a kose. Jeden otec měl tři syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni tři byli již odrostlí, když se jim otec roztonal a pomalu chystal se k smrti. Když viděl, že se přiblížila jeho poslední hodinka, zavolal si své chlapce k loži a pravil. Víte, děti moje, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni a Pán Bůh vám požehná. To dořekl a umřel. Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože ji uměl dobře sekat. Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale, milí bratři, řekl Martin, doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem pomřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte. Já půjdu s kosou do světa. Měli se všichni tři rádi. A co chtěl jeden, to chtěl také druhý. Proto nestavili se nijak proti bratrovu návrhu. Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práce nenašel. Konečně přišel do jedné země, kde byli lidé tůze hloupí. Když přichází k městu, potká člověka a ten se ho ptá, co nese. No co, co? Kosu nesu, odpověděl Martin. A co to je? A nač? Tím se tráva požíná. Jakže? Tím se tráva podžírá? Žasl zvědavec, jenž poslední slovo nějak přeslechl. I toť výborná věc. My tady v naší zemi rukama trávu musíme trhat, což stojí nás veliké namáhání. Kdybys chtěl jít k našemu králi, ten by ti toho podžírače jistě dobře zaplatil. Když myslíš, rád to udělám, odpověděl Martin a šel s oním člověkem ke králi, který se tomu nástroji velmi podivil. A hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat. Martin šel. A s ním množství diváků. Ale Martin nebyl hloupý. Vrazil kosu v půli louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, a pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. Bude váš podžírač také jíst? Ptali se Martina. Když dělá, musí se krmit. Ale jděte, jděte a nechte nás o samotě. Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro dva sám. Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva. Kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl. Tak dělal den co den, až všechny louky posekal. Když dosekal, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameni. Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá? Ptal se král. A zdali pak bys nám ho tady nechal za 1000 zlatých? No, stojí ovšem za víc, ale dávám ho za ty peníze. Pravil sekáč, složil kosu a vzal peníze, šel domů. Král dal kosu postavit do pokoje, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho uprostřed do země a odešli pryč soudce v domění, že to nemá podžírač rád, když se někdo na něho při práci dívá. Poledne se přihnali s obědem, dychtiví spatřiti, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili. To jim bylo divno. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou. Vždyť loni bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel,
Proč asi nechce dělat? Myslel si král a vrtil hlavou. Ale večer přišel služebník zase, řka, že kosa se louky ani oběda netkla. To je asi očarovaná, řekl král. Dejte jí vysázet 20 ran a neudělá-li ještě nic, zakopáme ji. Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a byřici vysázel 20. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici, ale z kterého všetečku švihla přes nos. On ji očaroval, křičeli všichni. Zakopejte ji! To také učinili. Zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama, jako kdy jindy. Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otci, že jim zanechal tak výnosné dědictví. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj. Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu. Jindí, ale jdi hodně daleko, kde jsou hloupí lidé. V Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Martin. Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána. Co pak to neseš, člověče? Ptal se pán. Nesu kohouta, odpověděl Matěj. Takových ptáků zde nemáme. K čemu je dobrý? Ten pták přivolává den. I to je divdivoucí. My musíme po každé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti, což nám dělá veliké nepohodlí. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by tího král mnoha tisíci. Vždyť se můžeme přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi. Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává a když jde spát, jde den také spát. I to by bylo penězi k nezaplacení, jeli tomu tak, jak povídáš. Milostivý králi, můžeme se brzy přesvědčit, řekl Matěj. Dali tedy kohoutovi zlatou posadu a kohout spokojen novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho byl kdokoliv vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Byla hodina, nic. Byly dvě, kohout zakokrhal. Všichni se rozděsili, jaký to divný zpěv. Byly tři hodiny, kohout zase kokrhal a tak pořád až do 4 hodin, kde se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5000 zlatých a vším, aby ho uctili. Matěj schrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s penězi nehospodařili, rozkoulali se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, Michal řekl, nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlédnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste dostali vy. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, že v Čechách by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do země, kde lidem nerozuměl. Ale než došel hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to nese v pytli. Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho. I to je divné zvíře. A k čemu je dobré? Chytá myši. Ať jich je cokoliv do mě, všecky je zlapá. I strč honem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po posteli neběhají a král by dal nevím co, kdyby se někomu podařilo ze zámku je vypudit. Toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal. Strčil kocoura do pytle a chvátal za pánem. Když přišli ke králi, pán řekl.
Milostivý králi, ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které lapá myši. A kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal. No je-li to pravda, rád ho koupím. Milostivý králi, jen mi pověste, kde je jich nejvíce a hned se přesvědčíte, jak je můj kocour umí škrtit, řekl Michal. I vedli Michala do komory, kde jich bylo nejvíce, takže se pod nohama jen hemžili. Michal rozvázal pytel, kocouru vyskočil a způsobil takovou porážku mezi myšmi, že nebylo možné jedné utéci. Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalovi vyplatilo 10 000 zlatých. Michal si poskočil, když měl tolik peněz a s veselou se vracel domů. Za 2 dny po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žrát, až nebude myší. To nikdo nevěděl a Michal byl ten tam. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Michal kráčel zatím spokojeně cestou, kudy do města přišel. 4. den slyší najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zastaví se tedy, jezdec přijede a začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát. Ale Michal mu nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu. Was? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, tenhle by je blázen. A jde s pánem Bohem dál. Všecek uřícen, uprášen, vrátil se jezdec zpátky a sotva skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval. Milostivý králi, smutná novina. Až kocuru zlapá myši, bude po nás veta. Kdo ti to řekl? Ptal se ulekaný král. Ten člověk, co nám prodal kocoura. Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá. A on mi řekl, vás. Hned zvolal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví dvojí stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil 4 silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. 2. noc však bylo ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslel si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlédl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý muž zaslechl křik. I běží se podívat a tu vidí vojáka ležeti bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je milostivý králi, ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co stál u okna. Bůh ví, kde běhá a co již lidí zadávil. O, to je neštěstí, to je neštěstí. Hned se všechny domy spozavírali, kde kdo byl, schoval se a král poručil, aby se pluk nejsednatějších vojáků v těžkém brnění přistrojil a na kocoura vytáhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo 3 dny, po kocouru nebylo ani památky. Bratři zatím svorně žili pospolu a poněvadž věděli, že už nemají nač se spoléhati, lépe hospodařili nežli předtím, často říkajíce, zaplať pánbů, že jsme se v mládí něčemu naučili, neboť nyní vidíme, kterak hloupý člověk každou hloupost draze platí, že v mládí moudrosti se nepřiučil a tak vhodnou dobu zanedbal.

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To no, pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Rápidi, ne z oříšku, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Co?
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
1: ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Yeah!
0: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
0: říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: je... Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
1: A nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento noc hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, smůly z hublí. Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tento noc kafilérii. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřebí. Zapotřebí.
2: Jasně, nemáme zapotřebí dělat se smůly z hublí v kafilérii. Co jste říká?
0: Amforu. Ne. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha osamocení. Bzukot mouchy osamocení můžeme slyšet, když se cítíme sami. Jsme daleko od těch, které máme rádi. Můžeme se však dostat do situace, kdy se cítíme být sami, přestože je kolem nás hodně lidí, ale my máme pocit, že si nás nevšímají a nepatříme mezi ně. Školka v přírodě, aneb když se koulí krokodýlí slzy. Plyšáci, pojďte za mnou, mám pro vás důležitou zprávu. Volala ve školce paní učitelka. Chvíli to trvalo, ale nakonec se všichni seběhli a poslouchali, jakou novinu se jim chystá říct. Pozítří pojedeme na školku v přírodě. Budeme tam celý týden. Rodiče už o tom vědí. Ví, co si máte vzít s sebou a pomůžou vám zabalit. Jakmile to paní učitelka dořekla, nastal šrumec. Někteří plyšáci už na školce v přírodě byli, takže začali ostatním jeden přes druhého vykládat zážitky. A ti, kteří nebyli, se zase ptali ostatních. Ferda vše rozpačitě sledoval. Doma už ho netrpělivě čekali rodiče. To je prýmá, ta školka v přírodě. Budete bydlet v chatkách, opékat špekáčky, hrát bojovky a další hry, koupat se v rybníku a zpívat u ohně. Zkrátka si užijete spoustu legrace, řekl nadšeně tatínek. Ferda zůstal stát s otevřenou pusou. A, koktal. A to tam pojedu sám? Ne, přece s ostatními plyšáky ze školky a s paní učitelkou, odpověděl Ferdovi tatínek. To je jasný, já myslím, jestli tam pojedete se mnou ty a maminka. Ferda skoro plakal. Bylo vidět, že se bojí tolik dní bez mámy a táty. Zatím sám nikde nebyl, jenom u babičky, ale tam to přece znal. No tak, Ferdo, konejšila ho maminka. My s tatínkem musíme chodit do práce. Školky v přírodě jsou jen pro malé plyšáky. Neboj se, uvidíš, že týden uteče jako voda. Ale teď už je hodně hodin, utíkej spát, zítra se o všem ještě pobavíme. Maminka šla Ferdu uložit, jako vždy nechala po otevřené dveře a vrátila se za tatínkem do kuchyně. Ferda chvíli počkal, pak vylezl z postele a stoupnul si ke dveřím. Chtěl slyšet, co si rodiče povídají. Já si myslím, že je možná ještě opravdu brzy, ať jede raději až příští rok, navrhla maminka. Ale dí, to zvládne, jedou všichni plyšáci, bude tam paní učitelka a uvidíš, že nakonec bude rád. Prostě pojede a basta. Ferda se rozplakal. Vrátil se do postýlky, aby jeho vzlikání rodiče neslyšeli, a přemýšlel.
1: To není fér, i když nechci, musím jet. To se jim po mně nebude stýskat? Asi mě nemají rádi a mě bude tak smutno.
2: Mzí, tak ty máš jet sám, úplně sám, tak daleko od rodičů. To bude těžké, bzz, hodně těžké.
0: Bzučela moucha o samocení. Po chvilce se k ní přidala druhá, moucha hněv. Bzz, máš pravdu, kamarádko, máš pravdu. A to jsi neslyšela, jak se rodiče na Ferdu před chvílí tajně domlouvali. Bzz. Ferda poslouchal jejich rozhovor a v duchu si říkal. Nechci jet, nepojedu. Unavený pláčem po chvilce usnul. Ráno u snídaně se debata opět otevřela. Včera večer, Ferdo, jsme se s maminkou domluvili, že na školku v přírodě pojedeš, konstatoval tatínek. Jeho hlas zněl neoblomně.
1: Lžeš, vykřikl Ferda. Já vás slyšel. Maminka říkala, že jezdit nemám až příští rok.
0: Maminka si přisedla k Ferdovi. Podívej se, Ferdo, poslouchat tajně za dveřmi, to se nedělá. S tatínkem takhle mluvit nesmíš a ke všemu si poslouchal špatně. Taky jsme říkali, že pokud se ti tam opravdu líbit nebude, nebo tě bude něco trápit, tak si tam pro tebe přijedeme. Teď se nasnídej a pak půjdeme společně zabalit. Další den stál Ferda i s Batůškem a ostatními kamarády před autobusem. Paní učitelka se bavila s rodiči a malí plyšáci plánovali, co budou po příjezdu dělat.
1: Kde je Ferda? Maminka chodila mezi plyšáky a hledala ho. Tady jsem.
0: Stál za autobusem a plakal.
1: Ferdo, co se stalo a proč se tu schováváš? Maminko, já nechci jet,
0: prosil Ferda.
1: Bojím se a nechci, aby ostatní viděli, jak brečím.
0: Ferdo, uvidíš, že se ti tam bude líbit, zkus to. I ostatní se těší, nejvíc ti, kteří už na školce v přírodě jednou byli. Muselo je to tam bavit, nemyslíš? Utřeme slzy a půjdeme za ostatními. Počkáme tu s tatínkem, než odjedete. Utěšovala Ferdu maminka.
3: Z jedoucího autobusu Ferda viděl, že rodiče mávají do poslední chvíle, než se jim ztratil v zatáčce. Cesta utekla rychle. Po příjezdu se ubytovali v chatkách, vybalili, šli na večeři a pak spát. Druhý den je čekal náročný výlet, tak si museli odpočinout. Ve spacáku Ferda přemýšlel. Mám to tady zkusit, nebo říct paní učitelce, ať zavolá rodičům, aby pro mě přijeli? Bude to tady tak strašné? Ach jo, chce se mi hrozně spát. Rozhodnu se zítra.
0: A usnul. Ráno se všichni připravovali na výlet. Ferdovi se moc nechtělo, bylo hodně teplo a čekala je dlouhá cesta. Vyrazili. Šli lesem, pak polní cestou, pak kolem jezera a zase lesem. Blbý stromy, blbej les, těžký batoh, blbá školka v přírodě. Říkala si Ferda pořád dokola a sám si výlet protivil.
1: Děti, děti, kde je Štěpán?
0: Křičela paní učitelka. Ferda ji takhle vylekanou ještě nikdy neviděl.
1: No tak, kdo ho viděl naposledy a kde? Honem, vzpomínejte.
0: Všichni se začali rozhlížet.
3: Nikdo si nevšiml, že jim krokodýl Štěpán chybí a nikdo si nemohl vzpomenout, kdy s ním mluvil naposledy. Najednou se Ferdovi vybavilo, že s krokodýlem Štěpánem mluvil.
2: Já ho viděl u rybníka. Říkal jsem mu, jak mě výlet nebaví a že je mi horko, a on říkal, že by se tam nejraději schladil.
1: Pane bože!
3: Paní učitelka běžela zpátky k rybníku a všichni plyšáci za ní.
2: Štěpáne! Štěpáne!
3: Volali. Už stáli na břehu rybníka.
1: Nic.
2: Štěpáne!
3: Ve křoví zachrastilo.
1: Vylezl uplakaný krokodýl. Obrovské slzy mu stékaly po tváři. Pravé krokodýlí slzy.
4: Zastavil jsem se u vody, chtěl jsem si namočit aspoň ocásek. Pak jsem se ohlédnul a byli jste pryč. Strašně, ale strašně jsem se bál, že tu zůstanu. Byl jsem úplně sám a nevěděl, co mám dělat.
3: Už je všechno v pořádku, Štěpánku, neplakej, jsi s námi. Konejšela ho paní učitelka. Vzala ho za ruku a společně s ostatními plyšáky se vydali zpět do tábora. Po návratu měli všichni dobrou náladu. Dokonce i Ferda se Štěpánem. I když se ještě před chvílí oba cítili sami, každý z jiného důvodu, teď už jim bylo dobře.

0: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
1: Hele, kaktus!
0: Kde ho vidíš?
1: Já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
0: A co?
1: A jeden říká, hele, schod.
0: Kde?

0: vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
1: Ale jo.
0: Jestli pak víš, co to znamená?
1: Že bude hezké počasí.
0: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán?
1: Já? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
0: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
1: Tak dobrou noc.
0: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
1: Máni.
0: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
1: Ano, jo, viděl.
0: A co ty na to?
1: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
0: No teda.
1: Máni, to byl fór.
0: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
1: Všichni ne, jenom ti, co tě znají.
0: Ty taky.
1: Co já taky?
0: Mě nemáš rád.
1: Nerozumíš humoru?
0: Tvému? Stejně, by mě, Hrvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
1: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
0: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
1: A co by měli chtít?
0: No mě přeci. Za ženu.
1: Jo, tak.
0: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
1: Miluješ mě?
0: Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
1: Ani ne.
0: Tak se na mě podívej po druhé. Ha?
1: Ha? Máš zamlžený brejle.
0: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
1: Povídej.
0: Přece proto, že moudřejší ustoupí. Ha, ha, ha.
1: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
0: Ach jo, ti muži, ti muži.
1: Jo, Maničko.
0: Ano.
1: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
0: Jo, nemám.
1: Fakt ne.
0: Fakt ne.
1: Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat.
0: A proč bys mu to měl říkat?
1: Protože mi tvrdil, že s Pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
0: No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím.
1: Platí. Konec je vole klid.

0: abych byla bílá, jako sníh a křída.
1: A jestli se vám pásnička líbí,
2: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalinky a ten se hráli a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi Víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou

0: Podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá.
1: Tak tady jsi, holobrátku, nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá, v pekle tě čeká odměna.
0: Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel.
1: Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést,
0: řekl čert a popadl Péťu do náruče.
2: Ne, pust mě, já nechci,
0: křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak jsme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím, škemral Péťa a celý se třásl.
0: Čertovi ho najednou bylo líto. Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Petr.
0: Tady toho kluka ti dávám na starost,
2: řekl starý čert.
0: Ukaž mu peklo.
1: Ach jo, to zas bude nuda,
2: ušklíbl se malý čertík.
1: Tak pojď,
0: jak se jim jmenuješ?
2: Zeptal se otráveně.
1: Já jsem Petr a chci domů.
2: Fňukal Péťa a ustrašeně se rozhlížel kolem sebe.
3: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tahat čertice za vlasy, nebo se budeme prát,
2: řekl zlobínek.
1: Nechci, ani práce nechci. Chci domů k mamince.
2: Natahoval Péťa moldánky.
3: To nejde, z pekla se jen tak nikdo nedostane.
1: Ale já mám hlad.
2: Začal si Péťa vymýšlet.
3: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
2: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: Dobrý den! Pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady Petr má hlad, řekl čertík místo něj.
1: Žádný problém.
0: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
1: Tak se najes, pobídl ho.
0: Péťa polknul první lžíci. Rázem se ale rozkašlal a do očí mu vyhrkly slzy. Celý hořel a hlava mu brněla.
1: Co pak nechutná ti? Nejsi trochu rozmazlený? Koukej to sníst. Tady se jídlo nevyhazuje,
0: řekl kuchař přísně. Když Petr do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo. Musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat.
1: Není zač, řekli kuchaři. Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
0: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně.
2: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
0: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sotva Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a zpívali si.

0: smetí. Pupa čertu na něj letí.
1: Jeden smíčí,
0: druhý mije, třetí zametá.
2: Péťa se tak lekl, že zavrávoral zrovna ve chvíli, kdy kolem běžel čert s plným kýblem smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem.
3: Ty trumpeto!
2: Rozkřikla se na něj stará čertice, které čerti říkali Černá teta.
3: Koukej to zamést!
2: Strčila mu do ruky smeták a lopatku a Péťa poprvé v životě musel uklízet.
3: Ty jsi ale motovidlo, to musíš takhle!
2: Ukázala mu, jak se drží smeták a lopatka. Péťa se celý třásl, ale nakonec tu hromadu smetí uklidil. Čerti smetí naložili na trakař a odběhli. Péťa se rozplakal.
4: Já bych chtěl domů.
3: Ty jsi ale ufňukánek, však si zvykneš. Brzy se ti tady začne líbit, uvidíš.
2: Těšil ho zlobínek.
3: Pojď, ukážu ti, jak je to tu hezký.
2: Přemlouval ho a táhnul Péťu tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků, uviděli několik čertů, jak sedí v houfu, spravují děravá oblečení a přitom si zpívají.

0: Hala, dva čertíci nemají co na práci.
1: Zavolal jeden z nich, když je uviděl.
0: Pojďte nám srovnat tu kupu oblečení. Kalhoty sem, kabátce tady a košile tamhle.
1: Ukázal čert do rohu.
0: Tak dělejte a nekoukejte jako hloupí.
2: Ach jo, vzdychl si Zlobínek. Dospělí čerty musíme poslouchat, jinak by byl mazec. Pojď, dáme se do práce.
3: Ale já to neumím. Doma jsem si oblečení nikdy nerovnal.
1: Kňoural Péťa. Tak se to alespoň naučíš. Nic to není, koukej.
4: Zlobínek ukázal Péťovi, jak se oblečení rovná a Péťa, i když se mu vůbec nechtělo, se také musel pustit do práce. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli.
0: Tak už si upalujte někam hrát, vy čertí kvítka.
1: Na to oba čekali, upalovali pryč, co jim nohy stačily, proběhli tmavou vlhkou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertic. Ty se hned začaly kolem nich otáčet.
0: Pojď k nám, uděláme z tebe fešáka.
1: Štípali Petra do tváře a tahali ho za jeho rozcuchané vlasy.
0: Máme tady totiž kadeřnictví.
5: Pojďte do salonu krásy, upravíme vaše vlasy. Kudrnaté nebo rovné, můžem je i nabarvit. Vyleštíme pěkně rohy, umíjeme obě nohy. To, co není dokonalé, dá se napravit.
1: Petr se bránil, chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka.
3: Pomoz mi, prosím tě, nenechávej mě tady.
2: Jděte pryč, nebo zavolám Lucifera,
1: křikl na ně Zlobínek. Toho se čertice zalekli, pustili Péťu a utekli pryč. Sotva se Péťa vzpamatoval, už ho Zlobínek táhl zase dál.
0: Slyšíš, vyhrává čertovská kapela. Pojď se na ní podívat, to něco uvidíš.
1: Za chvíli došli k pekelnému hudebnímu salonu a tam uviděli houf rozdováděných čertů a čertic. V rukou měli všelijaké pekelné nářadí a třískali do něj, zpívali a skákali, že z toho šla hlava kolem.

0: Byla to hrůza. Péťa se rozplakal a zase žadonil. Já chci domů, já se bojím.
1: Co zase vyvádíš? Jsi uličník, tak patříš do pekla.
0: Řekl Zlobínek trochu nahněvaně.
2: Ale já se polepším, já už nebudu zlobit a nebudu si vybírat vídle a budu si uklízet věci a nebudu se prát a budu poslouchat.
0: Plačtivě sliboval Péťa a pak se rozbrečel tak, že nebyl k utišení. Najednou se nad ním sklonil stín. Péťa uplakanýma očima pohlédl vzhůru a skoprněl. Před ním stál sám vládce pekel, strašlivý Lucifer.
3: Všechno o tobě vím, Petře,
0: řekl.
3: To já jsem pro tebe poslal, abys věděl, co tě čeká, když se nepolepšíš.
2: Já se polepším, polepším se opravdu, opravdu slibuju, já se polepším.
0: Drmolil Péťa stále dokola.
3: To se uvidí,
0: nevěřícně pokýval hlavou Lucifer.
3: Už nemáš moc času, Mikuláše bude co nevidět. A když tě potom čert odnese do pekla, už se z něho nikdy nedostaneš,
0: řekl výhružně.
3: Teď ho odveď zpátky,
0: pokynul malému čertíkovi. Petřík si trošičku oddychl, maličko se Luciferovi uklonil a řekl tiše.
2: Děkuji.
0: Potom ho Zlobínek vzal za ruku a zašeptal mu do ucha.
1: Ničeho se neboj a zavři oči.
0: Potichu odříkal zaklínadlo.
1: Než by moucha na zem slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce ve své měkké postýlce.
0: Péťa zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Petříku, ty dnes nebudeš vstávat?
2: Maminko,
0: vykřikl Péťa radostí a pověsil se jí kolem krku.
2: Já už budu hodný, polepším se, uvidíš.
0: Copak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Petříka, přitiskla ho k sobě a řekla, já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Petřík jako vyměněný. Ve školce si s dětmi hezky hrál, vídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku a pečlivě si uklízel ve školce i doma svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka ze školky nedovedli vysvětlit. Petřík nikomu nic nepověděl, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. Protože nevěděl, jestli to byla skutečnost nebo se mu to jen zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.

0: Hele, mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
2: Justino, no, maucta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
2: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
2: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
2: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
2: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj, ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
2: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
2: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
2: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. No nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
2: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
2: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
2: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
2: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
2: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
2: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
2: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
2: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
2: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
2: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
2: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
2: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
2: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
2: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
2: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
2: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
2: No.
1: Ho. J.
2: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
2: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
2: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
2: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
2: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: Paní Zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak ji odtamtud zase přines. Pastorka se vlekla zpátky ke studni a marně přemýšlela, co dělat. Nakonec byl ale její strach z macechy tak velký, že do studny opravdu skočila. Cítila, jak padá, pozbývá vědomí a když přišla k sobě, stála na překrásné louce ozářené sluncem. Tráva se leskla, květiny voněly, ona šla po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
1: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
0: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
0: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
2: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
0: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neuslyšela nevlídného slova a den co den dostávala dosyta najíst, chutnou pečení a dobrý moučník. Pěkně dlouho takhle žila u paní Zimy, ale pojednou na ní dolehl stesk. Nejdřív sama nevěděla, co jí chybí. Posléze si však uvědomila, že ač se má u sněhové babičky stokrát lépe než u macechy, přece jen ji to táhne zpátky.
1: Ach, milá babičko, řekla.
0: Vede se mi tak, jak se mi doma nikdy nevedlo. A přesto na mne přišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní Zima se dobrotivě usmála.
2: Líbí se mi, že chceš domů, a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
0: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
2: To máš za svoji píli a poctivost,
0: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
3: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
0: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí do pomoci. Postavila ke studni kolovrat, děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci.
1: Vytáhni mě honem, sic schořím,
0: zavolal na ní prosebně chléb.
1: To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala.
0: Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá.
3: To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu.
0: Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka pranic netrápila. Byla naopak ráda a už jen čekala, až se na ní snese zlatý déšť. Jenže když ji stařenka dovedla k bráně, vylil se na ní místo zlata kotel smůly.
2: To je mzda za tvoji službu,
0: řekla paní Zima a zabouchla za ní. Zasmolená dívka vešla na dvůr rodného domu a kohout na plotě se rozkokrhal.
3: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
0: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla. Držela se jí až do smrti.

0: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
1: Tady nic nechytíš.
0: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
1: Tady opravdu nic nechytíš.
0: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
1: Tady fakt nic nechytíš.
0: Muž se zmateně ozve.
1: Kdo to pořád mluví?
0: A zhora se ozve.
1: To jsem já, správce zimního stadionu.
2: Tak tam opravdu nic nechytí.

se tvá smůla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš jen lká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost. Mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat. A to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář,

jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.

0: písnička.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po dvoře jen tak utek. Minulý čtvrtek

o malém pávovi. Měl jsem páva a ten byl malý jako slepice. Jedl jako pávy jídají, ale narůst nechtěl ani za nevím co. Jednou si takhle nesu žebřík, na co si. Dívám se a páv byl veliký jako tele. Dívám se celý ustrnulý a povídám si. Vždyť to ani není můj páv. A volám na něj. Páve! On nic. Ani se nehýbá. A hledí na mne. Div mu oči nevypadnou na zem. Povídám si znova. To není můj páv. Můj byl jako za groš kudla. A tenhle? Jistě nějaký družstevní. A tu páv vydechl. A začal se smát a byl zase malý jako slepice. Málem jsem úlekem pustil žebřík. A on povídá. Pořád se na mě mračíš, jaký jsem maličký. Tak jsem se nadýchl, abych byl veliký. Chtěl jsem ti udělat radost, ale musel jsem se smát a pokazil jsem to. Hubu ji nad lajdákem na zlobeně a nesu tedy dál ten žebřík na cosi. A tu mi napadlo, že vlastně ani nevím, co jsem s tím žebříkem chtěl. Páv jeden, za groš kudla. Jenom člověka popletem.

0: Ale ne, jsem já to nešiká. Honem to utřít.
1: Ne, prosím, neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
0: A kde se tady vzal?
1: Vyrostl jsem z té kapky.
0: Na moutě. Kapka je pryč a místo ní ty?
1: Tak tu písničku dospíváme, ne?
2: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
0: Jenomže, milí hoste, já jsem chtěl právě vyprávět dětem pohádku. Podívej třeba tamhle na Lucinku, jak se těší. V tom se mi tady objevíš a co teď?
1: Třeba ti pomůžu.
0: Uvidíme. Ale nejdřív se nám hezky představ.
1: Hasterman.
0: U všech českých rybníků takhle ne. Vždyť mi ty děti vylékáš. Nejdřív pěkně jméno.
1: Ferda.
0: A teď teprve co si zač.
1: Hasterman.
0: Máme pro to lepší slovo.
1: Vodník.
0: Ještě líp.
1: Vodníček, ale žiju většinou pod vodou, tak možná pod vodníček.
0: To ne. To by znamenalo, že jsi lotr. Ty jsi lotr?
1: Maminka říká, že jsem nezbeda.
0: No, to všechny děti. Ale poslyš, neznáme mi se už?
1: Čekal jsem, jestli si vzpomeneš.
0: Když jsem byl kdysi klouček jako ty, jak je vlastně možné, že já už jsem strejda a ty pořád mladíček?
2: 200 roků pro vodníka, to je jako nic, na zdárek je pic. Vodníkům čas neutíká, co je lidem rok, Hastermanů krok.
0: Ta písnička je mi taky povědomá.
1: Už víš, jak jsme se seznámili?
0: Mourkovi.
1: Je to dost.
0: Abyste děti rozuměli, Mourek byl kdysi časopis a tady Ferda, tam byl hlavním hrdinou.
1: Jenže jen nakresleným.
0: Měl jsem tě rád, i když jen nakresleného. Každých 14 dnů jsem vyhlížel listonoše, jestli mi Mourka přinese.
1: Ten listonoš se jmenoval Klofanda a já jsem se mu posmíval. Klofáčku, klofáčku, měl k obědu omáčku a on nevěděl, kdo to na něj volá, a tak se rozhlížel a podezříval děti z ulice.
0: No fuj, to bylo ošklivé. Vždyť za svoje jméno nikdo nemůže. On, Ferda... Je taky trochu k smíchu.
1: Mně se líbí, heč. Když se tak může jmenovat mravenec, proč ne vodník?
0: No, to máš pravdu. Ale cože ses u mě tak z ničeho nic objevil?
1: Protože když dětem pořád něco vypravuješ, chtěl jsem ti pomoct.
0: Možná ti bylo líto, že já tě znám a jiní ne, viď?
1: Kapku taky.
0: Vidíš, kapka. Před chvílí jsem si mohl oči vykoukat, jak ta kapka vody mizela a ty jsi byl naopak větší a větší. Ty jsi nejen hastrmánek, ale i kouzelník. Nemůžeš mě nějaké čáry naučit?
1: Naučit ne, ale jestli chceš.
2: Vodník Ferda z rybníka, koho vodou

0: Fitness.
1: S tím počkáme. Dřív musíš s pravdou ven. Kapni mušku, jak se říká. Co vodníci a hrnečky s dušičkami? Topíte lidi a neposlušné děti, nebo ne?
0: Neřeknu.
1: Jak to, že neřekneš?
0: Ono to není na škodu, když se kluk nebo holka trochu bojí. Jsou pak u vody opatrnější.
1: No jistě, Ferdo, ale odpověz přesto. Topíš nebo netopíš?
0: Topím.
1: Ferdo.
0: Ale v kamnech.
1: V kamnech? Pod vodou? No to si ze mě utahuješ.
0: My už máme taky kamna na elektriku, bateriová, v nerezovém plášti, ale zapínáme je jen v zimě.
1: A co dušičky v hrnečku? Pod pokličkou?
0: Možná jeden můj strýček v Labi, ten má na polici celou řadu hrníčků, co jsou na nich jména. Honza, Radim, Květuška.
1: Tak přece.
0: Jenže jsou ty hrnečky buď prasklé, nebo nemají dno. Já myslím, jestli tam kdy nějaká dušička byla, teď už ne, ani by se tam neudržela. Vodníčí práce je jiná.
1: Jaká?
0: Čistíme vodu. Ale někdy to jde těžko, protože vy lidi jste s prominutím hrozní. Kdybys věděl, co všechno leží jen u nás v rybníku na dně, hotové smetiště. Však ty hrnky u strejčka to dokazují taky.
1: A odkud jsi ty? Z kterého rybníka?
0: Pst, to je tajemství.
1: Proč pak?
0: Přece, aby to nikdo nevěděl. Já, když si potřebuju popovídat, vypravím se na suchý svět sám. Jako třeba za tebou. Ale u nás doma, ať je klid.
1: A z jaké jsi rodiny? V Mourkovi jsi měl tenkrát tatínka a maminku a sestřičku Hančinku.
0: Mám je pořád. A Hančinka zatím vyrostla jen krapítek, je to pořád škvrně. A když ji někdy musím hlídat, tak nazdar.
1: Nazdar. Počkej, ty už odcházíš.
0: Ale ne, řekl jsem tak nazdar, abyste ty i děti pochopili, jaká je to hlídání dřina.
1: Děti to znají, když mají doma někoho mladšího.
0: Jenže jim to tak jako mě nekazí kapr mrzout. No kapr spíš kapřisko, hotový obr.
1: Co je s ním? Povídej.
0: On, protože tolik vyrostl, si myslí, že je něco lepšího a plave vždycky tak nafoukaně, až ho to pořád táhne nahoru k hladině. Můj taťka, který, jak asi víš, má v rybníce všelijakou tu rybí havěť a žoužel na povel, ho za to stokrát a tisíckrát káral. Já ho zrovna slyším.
2: Podívej se, ty nafoukanče nafoukaná. Když budeš pořád tak často plavat nahoru k hladině, uvidí tě některý z rybářů, co tam na břehu sedají. A když zmerčí, jakýsi velikán Velikánovič nedá pokoj, dokud tě neuloví.
3: Jen klid, šéfe, já si dám pozor.
2: A poví to dalším rybářům. A všichni si pěkně naostří háčky na unicích a nemyslí si, jak tě jednou chytí, je s tebou konec, skončíš v kastrole nebo na pánvi. A bude ti houple splatné, že když jsi byl živý, byl jsi v celém rybníku největší.
3: To taky jsem největší.
2: Tak víš co, malé bělíčky si zrovna v tůni pod Olší začaly hrát na schovávanou. Zaskočím tam trochu rozčeřit bahnu. A tím to jde líp?
3: Já nejsem žádný sluha mrňavých bělic, šéfe.
2: Ale v rybníce jsem pánem já. Tak uděláš, co říkám. A až je to přestane bavit, říkám je. Ne, až to přestane bavit tebe. Spočítej mi vodní šneky.
3: No jo.
1: To je asi opravdu divný patron, ten mrzout. Ale jak s ním může vycházet tvoje sestřička?
0: A to je složité. On taťka kaprovi nejen domlouval po dobrém, on ho občas taky trestal. Jednou ani nevím proč, už se na něj opravdu moc rozlobil a zavřel ho do šatlavy za mříže z rákosových prutů. Mrzout tam musel čučet 3 dny, až ho ze samého nic nedělání boleli ploutve. A to už mě vyloženě začal nemít rád.
1: Proč tebe?
0: Já jsem ho tam chodil šimrat na břiše husím brkem. Kdo tě šimrá, strejček nimra, žádný nimra tlustouši. Lechty, lechty, to tě nechty, vodník Ferda pokouší. Lechtalo ho to, ale že byl v šatlavě zavřený, nemohl nic dělat, a nejvíš sebou cukal, špulil pusu a ježili se mu šupiny. Tenkrát v něm asi právě uzrál ten nápad, že se mi pomstí.
2: A jak?
0: Brzy potom, co už byl mrzout ze šatlavy venku, takhle po ránu, museli taťka s mamčou ke stavidlu, které se bortilo nebo co, a já jsem jako obvykle dostal na starost Hančinku. Maminka ji sice nabádala, aby mě ve všem poslechla, ale já věděl, že to je marné jako vždycky.
4: Buď

0: tomu žejdlík luční rosy.
1: Luční rosa, to je taková naše vodničí pochoutka.
2: Voda z rybníka vám nestačí?
1: To je dost, ale luční rosa, nazbíraná brzy ráno, sotva vyjde sluníčko, to je něco jinšího. Sbíráme ji do čbánků a chováme ji v hrnečcích pod pokličkou jako velikou vzácnost. A nejen na pití, to je i lék.
2: Aha, tak tady možná začaly všechny ty pověsti o vězněných lidských dušičkách. Ale jak to bylo dál s Hančinkou a s tím obřím kaprem Mrzoutem?
1: Hančinka už nebyla v kolíbce, už jí bylo asi 30 roků a to už byla malá hastrmanka. Lezec, bachodec a běžec, ale o to bylo její hlídání těžší. V rybníku je spousta úkrytů a kdyby se třeba neposlucha houpala na rákosu a kdyby spadla a zaryla se do bahna, mohla by se udusit, protože bahno je prevít, to se ti raz, dva nacpe, do uší, do očí, do pusy a do krku a je s tebou amen. To všechno jsem dobře věděl a tak jsem měl neposedu pořád na očích, když v tom, kde se vzal, tu se vzal, připlul pan kapr. Už se zase naparoval a za svou velikost sám sebe obdivoval, až i tetky vodoměrky přestávaly měřit vodu a plácali si na čelo, jakože takového vychloubače ještě neviděli. Ale nevšímal si jich a měl se ke mně.
3: Hlídáš, Ferdo, hlídáš? To je mi tě líto. V tůni pod Olší je zrovna soutěž v žabým zpěvu a půlci si tam otevřeli sázkovou kancelář. Kdybys tam zašel a kdybys vyhrál, čekala by tě za odměnu možná i cesta k moři.
1: Na vysvětlenou. Vy lidé si myslíte, že ryby jsou němé a tak vám může být divné, že tenhle náš solo kapr držel tak dlouhou řeč. Ale v tom se prostě mýlíte. Ryby mluví jako každý jiný a často toho naklábosí, až z toho všem hastrmanům, vodním šnekům a žábám brní hlava. Ale taky musím přiznat, že kapr tím svým projevem uhodil na mou nejslabší strunu. Protože mám odjakživa jednu velkou touhu podívat se k moři, abych na vlastní jazyk zjistil...
2: Na vlastní jazyk?
1: Ano, abych zjistil, jestli je mořská voda opravdu slaná. Tohle ten podšívka kapr věděl a proto mě sváděl dál.
3: Jestli chceš, já ti Hančinku pohlídám a cválej si vsadit. Podle mě vyhraje Kunikálek, protože žblabuníka včera spolknul divnou zelenou mouchu a ona u nožkama poškrábala krk, takže teď chraptí a to se může líbit leda hluchým. Když vsadíš na Kunikálka, máš naději.
1: Mně se z toho asi dočista zakalil rozum, protože místo, abych poslal kapříka ke všem čertům, zeptal jsem se, kolik dělá nejmenší možná sázka a ten šizuňk odpověděl, že 3 knoflíky od pyžama.
2: Co to povídáš, Ferdo? 3 knoflíky od pyžama?
1: Tak právě tolik.
2: A ty jsi je měl?
1: Měl jsem jich ulitých dokonce 20.
2: A kde jsi je vzal? Ferdo? Říkal jsi, že lidi netopíš, dušičky pod pokličkou nevězníš, tak kde jsi pro pána přišel k těm knoflíkům od pyžama? Vy vodníci přece pyžamo nenosíte, protože spát v mokrém je nerozum a u vás v rybníci je mokro všude, nač tedy pyžamo? To znamená, že můžeš mít knoflíky jedině od nějakého lidského pyžama. Koukej pěkně s pravdou ven, protože jestli lžeš a stahuješ lidi pod hladinu kvůli jejich knoflíkům od pyžama, tak to ti budu muset dát s Bohem. A děti taky.
1: Ale strejdo Antoníne, můj dávný příteli...
2: Odkud víš, že se jmenuji Antonín?
1: Hádej, neuhodneš. My vodníci víme skoro všechno, ale s těmi knoflíky neměj starost. Já jsem kaprovi důvěřovat neměl, ale ty mě... Věřit můžeš. Když říkám, že my vodníci čistíme vodu, škodili bychom sami sobě, kdybychom do té čisté vody stahovali kdejakého lidského umouněnce.
2: To zní rozumně, ale parádně si mě vyděsil. Nediv se, protože stejně jako ty jsi byl odpovědný za Hančinku, já jsem odpovědný za všechny dětské posluchače. Tak jak to bylo dál?
1: Zkrátka, já trulant, toužící po moři, jsem vzal ze své kasičky 3 knoflíky od pyžama. Někdy ti rád povím, jak jsem je získal, souvisí s tím jiná moje napínavá příhoda. Nechal jsem kapra kaprem a Hančinku Hančinkou a tradá pryč.
2: Rup kolou, trakaře, už tuší malér.
1: Bylo to tak, achich ouvej. U tůně pod Olší se žádná pěvecká soutěž nekonala, Kuňkálek se Žblabuňkou se jen líně povalovali na 2 kamenech, Půlci neměli osázkové kanceláři ani tušení a dokonce vůbec nevěděli, co by to mělo být. Ke všemu jsem já, jak jsem honem pospíchal zpátky, protože jsem tušil zradu, ztratil i své 3 knoflíky od pyžama. A když jsem se vrátil ke dveřím naší kuchyně pod Kořenem, tak pochopitelně Hančinka nikde a obr kapr mrzout taky nikde.
4: Hančinko, Hančinko, ozvi se mi, kde jsi, mě to děsí, mám od tebe strach. Hančinko, Hančinko, neslyšíš mě, halo, co se tady stalo, kam pak s tebou mrzout plách.
1: Vyptával jsem se kde koho a kde čeho. Byl jsem i tam, kudy z rybníka vytéká potok Kaliště, ale po kaprovi a po Hančince ani vidu, ani slechu. Zkoušel jsem všecko i každou holou nemožnost, až jsem si nakonec sedl na práh kuchyně a rozbrečel jsem se. Tam mě taky našli taťka s mamčou.
5: Maminko, Hančinka se ztratila. Pro všechno rákosí na světě, co ty si za dítě, Ferdo.
6: Já ti kluku asi nařežu a tentokrát pěkně na ostro žemelem.
5: Není na tebe žádné spolehnutí.
7: Za to může kapr mrzout.
6: Ne, žádný kapr za to můžeš.
5: Ty, ale odvedl ji on.
6: S ním si to vyřídím potom, podej mi řemen, no.
5: Já nevím, kde je.
6: Na skříni visí, jen se netvař.
5: Myslím, Hančinka, kde je.
8: Raději bychom je měli hledat a nestrácet čas.
6: Maminko, ty se Ferdy nezastávej, on musí dostat na paměť.
5: A já už vím, kde je. Přivedu ji.
1: Dostal jsem spásný nápad a tak těsně před tím, než mě taťka přehnul přes koleno, vypálil jsem jako raketa.
2: Kam?
1: Přece kam jinam mohl mrzout Hančinku zašantročit, než tam, kde byl předtím sám zavřený. Plaval jsem k rákosové šatlavě jako závodník.
2: Byla tam?
1: Byla. Smutně koukala, nekřičela ani nevzlikala, to všecko už měla za sebou. Jenže na rákosových mřížích visel velký zámek.
5: Holka nešťastná, jak tě sem ta kapří obluda dostala? Čím tě vylákal?
9: Zpívá mi.
5: Cože?
9: Takovou písničku.

0: Obám util tě, chtěl mě dostat za každou cenu do průšvihu a ty jsi mu náramně nahrála.
1: Ferdo, já se bojím, že se tady objeví rad střihavka a uštípe mě klepety.
0: To by si taky zasloužila, kača pozlobivá. Kde kdo chytřejší by v té písničce poznal léčku?
1: On se na mě usmíval.
0: Jak se může kapr tou svou kulatou pusou usmívat, prosím tě?
1: A ta jeho písnička byla hezká.
0: Já se uřechtám takový nadutý měch a zpěv.
2: Neboj se mě, holčičko, já mám záda měká. Obvozím tě, maličko, budeš jako král. Poplujeme ke splavu, ať má Ferda vstéka. To má za tu šatlavu, a že se mi smál.
0: Já tě slyším, raubíři, kde pak jsi? A ty, holka hloupá, asi neumíš česky, vždyť ta jeho písnička je jasná jako den. Ať má Ferda vsteka, to jsi neslyšela?
1: Měj zpíval jinak.
0: Ukaž se, tlustouší, kam ses to schoval?
3: Hádej, Ferdo, můžeš třikrát a po čtvrté za tři knoflíky od pyžama.
0: Radši sem koukej dát klíč, ať můžu odemknout zámek.
3: Leda, až nám rybník vyskne. Měj se!
0: Mrskl ploutví a byl ten tam. Takže jsem pro klíč musel zpátky k taťkovi a teprve pak jsme společnými silami dostali Hančinku domů. Maminka jí uvařila kaši z rybích vajíček a ze žabince a já, tedy výprask jsem už nedostal, ale k večeři jsem měl jen starou botu pantáty Klouska. Žádná pochoutka to nebyla.
4: Ferdo, kamaráde, já ti to věřím, ale tamhle Lucinka...
0: Spí jako dudek.
4: Ale poslouchala až do chvíle, než si začal žvíkat tu botu. Jenže pak, když si to představila, radši zavřela oči.
0: Ani se nedivím. Tak abych šel...
4: K vám do rybníka? No, nemáš to daleko, Ferdo? Nechceš si ustlat tady v konivce?
0: Zkrátím si cestu vodovodem, ale smím zas někdy přijít?
4: Určitě, musíš. A nechtěl bys ještě všem dětem, co nás poslouchali, zaspívat na rozloučenou kolébavku? No, aby měli pěkné sny. Třeba něco, co zpívá Žančince.
0: Proč ne? Dobrou noc, děťátko, spínkej, spínkej. Vrátím se ráno, až se probudíš. Na zvonku

0: Přijdi hádanka.
1: Červená čepička zacinká rolnička.
2: Než poví pohádku,
1: pěkně se ukloní,
2: o králi nahrádku
1: zvonečkem zazvoní.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Povídá pohádky?
0: Tak má červenou čepičku, na ní rolničku.
4: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
4: chlapík. A Hurvíne.
0: Ne, ti nemají rolničky, ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
4: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká nazdárek.
4: Já jsem Kašpárek.

0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
4: Prosím tě, na co pořád myslíš?
3: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl:
4: ale já musím pořád myslet na houpačku.
3: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsil jí na součky mezi dva buky.
4: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
3: řekl Vochomůrka.
4: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
3: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
4: Tak dost, teď zas já,
3: povídá Křemílek.
4: Kdo pak?
3: Křikl Vochomůrka.
4: Teď ti teprve něco ukážu.
3: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drápky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
4: jehlámka, to jsem se lek.
3: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Se, já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě.
3: A Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
2: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička.
2: Protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
2: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
1: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
2: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesli.
3: A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat, ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.
2: Piggy vtip.
4: Jede had na kole a potká myš.
5: Myš se ho ptá:
6: Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
7: Aha, řekl had a upadl. Mohl šlapat jednou.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky. Máme tady jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a bříško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Pigi, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: No, kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátci.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sýrového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš udobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a další připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného, co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček. No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky pažitku.
1: Máš pažitka?
0: Všechno, Pigi?
1: Já už vidím pažitku. Přinesu, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Pigi ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Pigi, co je to kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyň, nějaké krásné nové slovo.
0: No a stihnu si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky.
1: Stihnu? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný. Tak, teď je můžeš začít opatrně strouhat na hrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, tady.
0: No, strouhej sem do misky a až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Pigi. Jde ti to skvěle.
1: Yeah.
0: A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám, míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina. Víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude. Snad jim to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy. Povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
1: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
1: To ale neznamená,

ptáci s něsuplným křichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: tu fajn.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
3: Divá bára.
4: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Běda!
3: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?
2: Baterka.

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten co ho bacil?
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Soundtisch. O neposedné raketě.
1: Byla taková raketa, jaké létají k měsíci. Byla zvyklá, že se pod ní pořádně vybouchne, ona se poléká a letí, až doletí.
2: Ale jednou?
0: Kdo pak ví, co jí to napadlo?
2: Když pod ní zase nafoukli pytlík a udělali bum, raketa se otočila jako na obrtlíku a šup.
0: Místo do nebe letěla rovnou do země.
1: Ti, co stáli kolem, nejdřív koukali vzhůru a pořád nic neviděli. Pak se podívali dolů a div, že nespadli do té díry, která v zemi po raketě zůstala. Hned kolem ní udělali zábradlí, aby se mohli pořádně vyklánět.
0: V díře viděli jen tmu.
2: Pak se tam jeden odvážlivec spustil po provaze a posvítil si dolů baterkou.
0: Konce nedohlídl, jak byla jáma hluboká.
2: Hlava se mu tak zamotala, že ho museli držet, aby se mu zase rozmotala. Byl rád, když ho ostatní zase vytáhli.
1: Raketa zatím proletěla hromadou hlíny a rovnou do rozbitých hrnců.
0: Bylo to nějaké smetiště, co tam lidi udělali před 100 lety.
1: Pak vrazila do skály.
0: Div si čumáček nepomačkala, jaký to byl náraz.
1: Když se skálou provrtala, octla se v kamenném městě.
2: Obyvatelé toho města byli vousatí pižďouškové, velcí jako půllitrový hrneček. Hrnuli se k raketě a obdivovali to vzácné zvíře.
0: Jak se domnívali.
2: A chtěli si ho ochočit.
1: Když poznali, že nikoho nezakouslo, vlezli si pižďoušci dovnitř a raketa s nimi letěla dál. Proletěla zase skálou a pak prsk, rovnou do veliké louže s horkou vodou.
0: Lidi na zemi tomu říkají podzemní horký pramen.
1: Raketa byla celá mokrá.
2: Pižďoušci si zakrývali strachy oči, báli se, že se utopí.
1: Ale rakety jsou vodotěsné a tak si nenabrala.
0: Než se vzpamatovali, byli ve stříbrném městě.
2: Bydleli tam zase vousatí pižďouškové, ale ještě menší než ti z kamenného města.
0: Protože na ně tlačilo tolik skal a hlíny, byli stlačeni do velikosti skleničky na vodu.
1: Pižďouškové kulili zvědavě oči a když viděli za okny rakety také pižďoušky, začali na sebe dělat obličeje, dlouhé nosy a oslí uši a šklebili se jako kocouři, když si líznou citronové šťávy.
2: Přátelsky se potahovali za vousy a sesedli se všichni do rakety.
1: Ta už netrpělivě bručela a rámusila a jen za sebou zavřeli kabinu, už si to s nimi razila cestu podzemím čím dál tím do větších hloubek.
2: Pižďouškové se rozhlíželi a najednou viděli kolem sebe jen růžovou páru.
0: Raketa neviděla na cestu a tak jen dělala do páry stále větší a větší tunel.
1: A pára najednou tím tunelem chtěla ven. Všechna se kolem natlačila, až tunel rupnul.
0: A pod zemí se zachvělo jako pod kopyty 2 miliard bělošů a 1 miliardy ryzáků a lidi na zemi se začali klepat a rozklepali se i domy.
2: A Petr klíče na louce a stromy do sebe drcali jako berani.
0: A lidi, co chtěli jít po chodníku, šli najednou po střeše.
1: A kominíci ze střech spadli do sklepa.
0: Mléko se srazilo s vodou, bábovka s žemlovkou, koláče z vdolky,
1: boty s nohama,
2: patníky s chodníky,
0: jedle s borovicemi,
1: lidi s lidmi
2: a říkali, že je zemětřesení.
1: Raketa neměla ani tušení, co způsobila svou tvrdohlavostí a vrazila rovnou do Zlatého města.
2: Pižďoušci, co tu bydleli, byli ze všech nejmenší.
0: Protože jim na ramenou spočívala půlka země koule a stlačila je tak, že každý pižďoušek byl velký jako náprstek.
2: Pižďouškové, co byli o fous větší, se jim smáli a měřili je na kolíčky, na prádlo a na palce.
1: Ale pižďouškové ze Zlatého města nechtěli na nic čekat. Vlezli do rakety a honem pryč. Rychle, než je tíha země stlačí na úplně malé placičky.
0: Raketa se zavrtala doprostřed země koule.
2: K samému jádru země.
0: Tam bydlela čarodějnice. Vypadala jako ohnivá koule a potrpěla si na pořádné vedro.
2: Hrála si na podzemní slunce.
1: Vydržela si tak hrát už 5 miliardu let, jak se jí ta hra líbila. A miliarda let, to je tolik dní, kolik se vejde kapiček vody do největšího moře.
0: Ve dne v noci stála čarodějnice u rozžhavených kamen a vařila v hrncích železnou kaši a niklovou kaši a černou kaši.
2: Topila.
1: Míchala.
0: Přikládala.
2: Co chvíli horká pára nadzvedla na povrchu země pokličku a podzemská kaše, ještě horká, se valila tou dírou ven.
1: Lidi říkali, že sopka soptí lávu a utíkali, co jim nohy stačily.
2: Pižďouškové v raketě měli z čarodějnice hrozný strach. Věděli, že baba k sobě nikoho nepustí a každého uškvaří, kdo by se k ní přiblížil.
1: Ale tetu raketu jen tak nic nepostraší.
2: Zatímco pižďouškové křičeli, přihořívá, přihořívá, hoří!
1: Prorazila raketa na plné motory čarodějnickou kuchyni skrz naskrz.
0: A čarodějnice, rozpálená zlostí, byla bezradná. Tam, kde byla za chviličku raketa z pižďoušky, už její horká moc nesahala.
2: Ti se octli ve vrstvách země, kde bylo chladněji. Škobrtali právě o vele hory černého uhlí. Potom objevili pomník nějakého tatarského krále a začali se bořit do ohromného pokladu, který tam kolem sebe měl.
1: Samé diamanty a smaragdy a rubíny a safíry a ametisty. Raketě se sice zdálo, že je to všechno jenom kamení, ale pižďouškové těmto podzemním pokladům náramně dobře rozuměli a byli z toho celý uvytržení.
0: Pak najednou bác, prásk, kamení lítalo na všechny strany a raketa vyletěla ze země ven rovnou mezi kokosové palmy a tygry a lvy a opice, protože to bylo na druhém konci světa.
2: Pižďouškům se na zemi ohromně zalíbilo, protože je nic netížilo. Vylezli z rakety a nadechovali se čistého vzduchu a dělali kotrmelce z radosti, že vidí světlo a tolik barevných věcí.
1: Opice, lvy a tygři nezůstali za pižďoušky pozadu, dali se taky do kotrmelců a začali pižďoušky honit.
2: A pižďoušci honili lvy, tygry a opice, házeli po sobě banány, kutáleli si kokosovými ořechy a byli blažení.
1: Raketa je chvíli pozorovala a pak se zadívala do oblak.
0: Zrovna tam letělo hejno ptáků.
1: Vznesla se lehce, zamávala pižďouškům a letěla s hejnem na výlet ke slunci.

o Mourince a Lojzíkovi. Za devatero horami a devatero řekami žila byla jedna princezna. Ta princezna byla spíš princeznička, nechodila totiž ještě ani do školy a jmenovala se Márinka. Ale všichni ji říkali Mourinka, protože měla moc ráda kočičky a jejím nejmilejším kamarádem bylo mourovaté koťátko. Jestli si teď někdo říkáte, ach, já bych také chtěla být princeznou nebo princátkem, abych si mohla nebo mohl hrát celý den s koťátky. Tak taková princezna to vůbec nemá jednoduché. Ani když je to ještě docela malá princeznička. Sotva se narodí, už je kolem ní spousta chův a vychovatelů a rádců všech těch chův a vychovatelů a ti od rána až do večera nedělají nic jiného, než že se radí, co by měli radit paní královně, protože ta by si podle nich s malou princezničkou jistě poradit neuměla. Ale my víme, že to není žádná pravda, protože každá maminka si umí poradit se svým děťátkem, i když je ta maminka královna a to děťátko princeznička a také víme proč. No přece proto, že ho moc miluje. Jenže k paní královně nás nepustí a tak jí to nemůžeme říci. A chudinka paní královna jenom chodí a vzdychá a neví si rady a neví a neví a tak jí všichni radí tak dlouho, až mávne rukou a řekne. Tak mi tu mou malou princezničku tedy vychovejte vy, já bych to snad ani neuměla, já hlava korunovaná, ale dejte mi na ni pozor a to vám povídám, ať je z ní slušný člověk. A všechny ty chůvy a vychovatelé a rádcové těch chův, vychovatelů a rádců kývají horlivě hlavami, to, že se jako rozumí samo sebou, jen ať se jim do toho paní královna moc neplete. A pan král? Inu ten o tom všem snad ani neví. Vždyť má tolik práce s vládnutím. To se musí támhle snížit daně a tuhle zvýšit a on jde zasadit pelargonie a zas na úplně druhém konci království padá královský seník a kdyby spadnul, tak to by bylo. Ouvej, kam pak by se dávalo seno pro královské králíky? A tak je ta malá princeznička se všemi těmi vychovateli sama a často jí bývá smutno. Všechny ty chůvy, vychovatelé a rádci se mezi sebou skoro pořád hádají, jak by měli princezničku vychovávat, ale v jednom se shodnou všichni. Princezna, i když je ještě malinká, je osoba vznešená a jako taková se nemůže stýkat s lidmi méně urozenými, než je ona sama, ani s dětmi. A basta. Mohla by si sice hrát s nějakými jinými princezničkami a princátky. Jenže v každém pořádném království je princezna jen jedna a u sousedního pana krále sice prince mají, ale ten už je velký. Příští neděli se bude ženit, bere si prý nějakou vílu. To mi prozradila paní Macháčková odvedle. Ona ta paní Macháčková, milé děti, ale dost. To jsem se dostala někam úplně jinam. Tohle přece není pohádka o nějakém princi z vedlejšího království, natož o paní Macháčkové. Tak honem zpátky k naší Márince, tedy Mourince, promiňte. Takže jak tak všechny ty chůvy, vychovatelé a rádcové stále diskutují a schůzují a vůbec pořádají nejrůznější mezinárodní konference ohledně výchovy královských dětí, nemají na princezničku čas a proto se kamarádí s Mourkem. To je to mourovaté koťátko. Teď už je vám, milé děti, docela určitě jasné, že být taková hlava korunovaná, to není žádný med. A některým z vás je malé Mourinky určitě líto a říkáte si, kdybychom tam tak mohli být, my bychom si s Mourinkou hráli a třeba celý den a zítra zase napíkanou a cukrkáva limonáda a škatulata hejbejte se a čáru a Toník by se jistě vychloubal, že ji naučí plivat hodně daleko. Veď Toníku, ty kluku ušatá. Nic z toho však nebude.
Mourinka bydlí moc daleko a rodiče by vás tam jistě nepustili, ani se mnou ne. A také by vás mohli dopadnout ti rádcové a to by potom teprve byla mela. Vaši rodiče, jako vaši zákonní zástupci, by museli na Královském úřadě pro výchovu princezen dlouho vysvětlovat, že o tom nevěděli, že jste si šli hrát ke královům s princeznou. Ale nebojte se, tohle je pohádka a každá pohádka má šťastný konec. Tak se přestaňte vrtět v postýlce a poslouchejte, jak to bylo dál. Jednou ráno si pan král usmyslil, že pojedou na výlet do Českého ráje. A jeli. Na tom by nebylo nic, kdyby přitom docela nezapomněli na Mourinku. Každý z těch rádců, chův a vychovatelů si totiž myslel, že má Mourinku na starosti ten druhý, no zkrátka se nějak špatně dohodli a tak, když se Mourinka probudila ve své princezní komnatě, slyšela, že je v celém zámku ticho. Ale nejen tak nějaké ticho. Bylo to ticho tak tichoucí, že bylo až královské. Pomalu se posadila ve své postýlce, protřela si očka, vzbudila Mourka a společně se šli podívat, co se stalo. Prošli celý zámek od půdy přes všechny komnaty až po kuchyň. Měli tam černou kuchyň z 15. století, jedinou dochovanou ve střední Evropě, jak věděla Mourinka od svých vychovatelů v oboru historie královských kuchyní. Ale nikde ani živáčka. Ba, ani ve sklepě. Princezna se podívala i tam, protože ona se ničeho nebála, i když byla tak malá. Věděla totiž, že žádná strašidla nejsou. Tak se, milé děti, také nikdy ničeho nebojte. Mourinka se nelekla ani toho, že jsou s Mourkem dočista sami. Nalila mu mlíčko a sama se zakousla do povidlové buchty, kterou našla na stole v té černé kuchyni a začala přemýšlet, co budou celý den dělat, když se nemusí schovávat před chůvami, vychovateli, rádci a jejich rádci. Přemýšlela jenom chvilku, protože to byla hlava nejen pomazaná, ale i otevřená a hned věděla, co a jak. Ze všeho nejdřív si v kuchyni zabalila do uzlíčku něco k snědku. Dvě buchty, aby neměla hlad, jablko, aby měla vitamíny, vodu s jahodovým syrupem, aby neměla žízeň a nebojte se, nezapomněla ani na Mourka. Do ranečku se vešla i malá lahvička s mlíčkem. Tak, Mourku, a teď můžeme vyrazit. A vyrazili. Mourinka se chtěla podívat, jaké je to tam, kam ji nikdy nechtěli pustit, za branami zámku. A nebyla to jednoduchá cesta, to si nemyslete. Takový zámek, to není jenom obývák, kuchyň, ložnice a dětský pokoj. To je nejmíň 30 obýváků, černá kuchyň, jediná dochovaná ve střední Evropě, 60 ložnic a 20 dětských pokojů. A ještě tam jsou takové malé místnosti a těm se říká salonky. Nikdo vlastně neví, k čemu jsou. Některý se jmenuje modrý a přitom je zelený. Jiný se jmenuje dámský, ale spává v něm náš kočí. A ještě jiný se jmenuje ku příkladu kuřácký a to je opravdu divné, protože u nás nikdo nekouří. Takže když se chcete dostat ze zámku ven, musíte všech těch 30 obýváků, černou kuchyň, 60 ložnic a já nevím kolik salonků projít. A to vám může zabrat třeba celý den? Jenže Mourinka byla na zámku jako doma. Totiž ona tam vlastně byla doma, to jsem ale popleta. Tudíž znala kdejakou zkratku, kdejaké tajné dveře a než bys řekl nejneobhospodařovávatelnější, tak byla venku. Otevřela bránu zámku a vydala se po široké silnici, která od zámku nebo k zámku, podle toho, jakým směrem jste právě šli, vedla. Šla a šla a šla, až málem přešla všech těch 9 hor a 9 řek
a zabloudila do našeho městečka a nezabloudila k nám jenom proto, že potkala Lojzíka. Samozřejmě, že když ho potkala, nevěděla, že je to Lojzík. Nevěděla ani, že je to kluk, protože ona, jak těživo, žádné dítě neviděla, natož takového správného kluka, jako byl tenhle. I když se Mourinka nikdy nebála, přece jen v ní trochu hrklo, jestli to není nějaký trpaslík anebo trol na dovolené, ale pak si dodala kuráž a pěkně nahlas a zřetelně pozdravila. A kluk se na ní zasmál a také zřetelně a nahlas pozdravil. A pak se na sebe chvilku dívali a najednou Mourinka řekla: chceš buchtu? A vytáhla z ranečku tu větší. A kluk na to: to se ví? A za chvilku měl celý obličej umazaný od královských povidel. Když si způsobně vyklepal drobky z kalhot a utřel pusu, zeptal se Mourinky: a která pak ty jsi, že jsem tě tu ještě nikdy neviděl? Já jsem králová ze zámku, víš? Dneska ráno jsem se probudila a celý zámek byl prázdný. Vůbec nemohu pochopit, kam se všichni poděli. Možná jeli na očkování proti tetanu. Na to jsem totiž ještě moc malá, tak proto mě nechali doma spát. Třeba si mysleli, že bude v čekárně u pana doktora málo lidí a že se stihnou vrátit ještě než se vzbudím. Asi jsem neměla chodit sama ven. To si asi neměla. Ale když už jsi tady, tak si můžeme spolu chvilku hrát, chceš? Navrhnul Lojzík. Je, hrát! A to ty můžeš! A jak se to dělá? Lojzík jenom zakroutil hlavou, jakože to je teda hrůza, taková princezna a ona si ani neumí hrát. Ale protože to byl správný kluk, tak se jí vůbec neposmíval a naučil ji všechny hry, které znal. Napíkanou a cukrkáva limonáda a čáru a taky plivat do dálky. Z toho paní královna asi moc velkou radost mít nebude, ale ať si. A taky spolu ještě pár nových her vymysleli. Třeba na klíčníka na bezděze. Vězně dělal mourek, ale měl v hladomorně misku s mlékem a pelíšek z voňavého sena, aby nestrádal. Asi se mu ta hra moc líbila, protože v tom koši, který představoval hladomornu, spokojeně usnul. A spal až do večera, takže ani nevěděl, že paní Lojzíková pozvala Mourinku k ním na večeři a že uvařila výborné brambory na loupačku s kyselým mlékem a tvarohem a že to Mourince moc chutnalo, daleko víc než nadívaní bažanti, které měli doma každý čtvrtek. Jenže zatímco si Mourinka vesele hrála a jedla brambory na loupačku, začala po ní scháňka. Nejdříve to byla taková docela nenápadná a malinkatá scháňka, taková nanicovatá scháňčička. Ale potom, to vám byla schánice, ale pěkně po pořádku. Že princezna chybí, si nejdřív ze všech všimla její nejmladší chůva. Mourinka jí říkala chůvičko, to je takový roztomilý ptáček, víte? A ta nejmladší chůva to řekla té starší chůvě a ta to řekla té ještě starší chůvě a tak dále, až to věděli nejen všechny chůvy, ale i všichni vychovatelé, rádcové, ba i rádcové těch všech. Nakonec se to dozvěděla i paní královna a od ní pan král. Tak. A pan král spustil náramný povyk, že se mu ztratila jediná dcera a že se musí co nejdříve zavolat policie a kdeže jsou nejrychlejší poslové, aby se ta policie mohla zavolat a lomil rukama a plakal a paní královna ještě víc a oba si vyčítali, že na Mourinku nedávali větší pozor a že si s ní nečetli pohádky a nevyprávěli o tom, jaké to bylo, když oni sami byli malí, ani si to nepřejte slyšet, jaké starosti si o princezničku dělali, oni ji totiž měli moc rádi. A hned sedli do kočáru a hyjé kočí, práskni do koní, ať se práší za vozidlem, musíme rychle najít naši holčičku.
Ujížděli o 106, ba přímo s větrem o závod a byli by se přihnali jisto jistě až do našeho městečka a tam by běželi na policii, nebýt toho, že potkali Lojzíka. I když tolik pospíchali, museli přece jenom na chvíli zastavit, aby se zeptali na cestu k nejbližší policejní služebně. A co anděl nechtěl, představte si, že zastavili zrovinka tam, co bydlela paní Lojzíková s panem Lojzíkem a jejich správným klukem. No ano, byli to právě ti Lojzíkovi, co u nich Mourinka jedla ty báječné brambory na loupačku. Ale pan král a paní královna nevěděli, že ten Ferina, co se na ně směje, je Lojzík a že ta holčička, na kterou volá, aby honem přišla, je jejich Mourinka. Natož, aby věděli, jaké umí paní Lojzíková brambory na loupačku. Naštěstí však Mourinka rychle přiběhla, rodiče ji umyli, pak ji poznali a všechno se rázem vysvětlilo a to bylo radosti. Za chvíli už se smáli a radovali a pan král vyhazoval Mourinku do výše a paní královna volala táto opatrně a paní Lojzíková dala na plotnu další brambory a to jim to šmakovalo. Potom si nad těmi brambory moc hezky popovídali o tom, jaká je letos úroda a jaká bude na přes rok a pan král přitom projevil nečekaně odborné znalosti a přidal pár veselých historek taky tu o tom, jak přemohl draka, aby se mohl oženit s paní královnou a když se loučili, tak paní královna dostala od paní Lojzíkové recept na oukrop a na oplátku jí darovala překrásný šátek a pan Lojzík se vytasil s porcelánovou fajfkou, za kterou se mu na revanš dostalo sbírky básní v kožené vazbě se zlatou ořízkou. Napsal je pan král osobně. On byl totiž v mládí tak trochu umělec a kdyby nemusel po tatínkovi převzít to královské řemeslo, jistě by to dotáhl daleko. Když přijeli královi pozdě v noci domů, hned propustili všechny chůvy, vychovatele, rádce a rádce těch chův, vychovatelů a rádců a nechali si jenom tu nejmladší chůvu, tu, které se říkalo chůvička. A taky si pan král a paní královna zavolali vrchního sestavovatele denních programů panovnických rodin a ten musel hned na místě slíbit, že každý den nechá paní královně a panu králi nějaký volný čas, aby si mohli hrát s Mourinkou. Od té doby už princezna nikdy nebyla sama. Mohl za ní chodit Lojzík a ona za ním, ale hlavně brzo potom, co vrchní sestavovatel denních programů vyhradil oběma panovníkům více volného času, se jí narodil bratříček. Vy si teď, milé děti, jistě myslíte, a co na to říkal Mourek? Jinu co by? Mourek vyrostl, přivedl si nevěstu a brzy byl celý zámek plný jejich mourovatých koťátek. A v zámku už nikdy nikdo nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: Tygy hádanka.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
0: No a teď ještě jednou.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě se kál ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

taši, to jsem krásně zavřený, študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát, exponát, exponát, exponát, exponát.

0: všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: Digi básnička.
2: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jedno.
2: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
3: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
4: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
3: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
3: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
3: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
3: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
4: Já první, jo?
0: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
3: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střeví za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
3: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
4: Co to povídá?
3: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
4: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně. Šťastné a veselé Vánoce přejeli Stonoš a podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika, četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat? Psi, jedu, pedu, babika.
4: Jo, to já prosím nevím, řekl listonož. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej. Všechny prskavky chytily najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, tati?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému
4: Piggy vtipk.
5: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
4: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
6: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
4: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.

0: ahoj mlsotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto, hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto
2: jako těsto, ne?
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
0: Prosím.
1: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum, bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
0: Aha. Ne, to je šupí to presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto, nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchtění také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tam paličkou se dělá duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piňové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spižírny, tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty piňové nepoznám.
0: Píniové oříšky jsou tyhle typy.
1: Aha.
0: Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
1: Aha, takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníku.
0: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
0: Přesně tak. A mají takovou nasládlou trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
1: No, já ty jsou dobré.
0: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
1: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
0: Můžou být různé pigy.
1: A co s tou paličkou a s tou miskou?
0: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
1: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady, viď, pesto.
0: A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
1: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
0: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v hmoždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje. Pesto by mělo být krásně krémové.
1: Mám, nesu.
0: Piggy si vybral hmoždíř.
1: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
0: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
1: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
0: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
1: Šupito presto báječné pesto.
0: Opravdu vynikající.
1: Chutná ti?
0: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
1: Jú, jdu na to, prostírám.
0: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové a

Zázračná hostina. V Praze, hlavním městě Čech, kdysi sídlilo mnoho Židů. Patřila jim velká čtvrť s několika školami a modlitebnami a uprostřed té čtvrti, nedaleko řeky Vltavy, stála slavná staronová synagoga. Nikde na světě takovou neměli. Vždyť ji pomáhali stavět samotní andělé. Přinesli do Prahy trosky Šalomounova jeruzalémského chrámu a na jejich základech synagoga vyrostla. Pražské židovské školy však rostly moudrostí svých učitelů. Sešli se v nich mudrci nad mudrce, světla Izraele v jeho vyhnanství. A nade všemi jako jasná hvězda zářilo vědění Jehudy Léva ben Bekalela. Pro jeho postavu a velkou učenost se mu říkalo Vysoký rabi. Žil na Vltavském břehu, v domě, nad jehož vchodem byl v kameni vytesán vinný hrozen, znamení potomků velekněze Árona. K rabimu Lévovi se obzvlášť hodil. Vždyť i jeho moudrost se hroznům podobala. Největší a nejsladší zrají u země. A také rabi Lév se nad nikoho nevyvyšoval. Vyznal se v tajných vědách i tajemstvích přírody, psal neobyčejné knihy a přesto se tím nepyšnil. Každému, kdo potřeboval poradit, pomohl a dokonce císař mu rád naslouchal. Rabiho Léva si oblíbil a na oplátku nedopustil, aby Židé v Čechách trpěli. Císařova náklonnost však popouzela jeho rádce. Lévovo vědění ho soužilo víc než zlá nemoc. A když si pomyslel, že se císař s rabínem radí, bledl žárlivostí. Nic víc si nepřál, než aby rabi Lév upadl u panovníka v nemilost. A proto si vymyslel lstivý plán. Jednoho dne předstoupil před císaře a řekl: Mocný vládce, stalo se zvykem, že tví ministři, vojevůdci a knížata pořádají na tvou počest velké hostiny. Všichni ti tak již prokázali svou oddanost, jen Jehuda Lév, tvůj tajný rádce, s pozváním nespěchá. Ani trochu tě nemiluje a jen zneužívá tvou velkomyslnost. Zlý rádce dobře věděl, že rabi Lév nemá ani skvělý palác, ani vybrané kuchaře, kteří by vyhověli císařovým chutím, ale vládce viděl jen jedno. Rabi Lév si ho neváží. Hned si proto rabína zavolal a nařídil mu, aby pro něj do týdne vystrojil hostinu. Když se o císařově rozkazu dověděl rádce, velice se zaradoval. Byl přesvědčen, že rabi Lév je ztracen a netrpělivě počítal dny, které do hostiny zbývaly. V určený den se před domem rabiho Léva schromáždilo množství lidí. Přišli, aby na vlastní oči uviděli císaře, ale v davu se tísnilo i nemálo těch, které vyslal zlý rádce. Chtěli být přitom, až se proti rabínovi i ostatním židům obrátí císařův hněv. A ve svých černých srdcích doufali, že vyplení celou židovskou čtvrť. Konečně na dlažbě zahrčel císařův kočár a za ním následoval dlouhý průvod dvořanů. Rabi Lév vyšel vládci vstříc. Milostivý císaři, uklonil se. Jsem rád, že tě i s tvým dvorem mohu uvítat na hostině. Prosím, následuj mě. Rabi Lév se vydal proti proudu Vltavy a zakrátko panovník spatřil nádherný zámek. Nikdo z jeho poddaných si nevzpomínal, že by ho kdy na tom místě zahlédl. A rádce, který se už těšil ze svého vítězství, jen zalapal po dechu. Pojďte dál, vyzval rabi Lév císaře i jeho doprovod. Připravil jsem takovou hostinu, jakou dosud vládce nikdo nepoctil. Rabi Lév mluvil pravdu. Zámek, do kterého hosty zavedl, byl celý vystavěn z mramoru.
Nábytek byl vyřezán ze vzácného cizokrajného dřeva, parkety pokrývaly silné orientální koberce a všude se blištělo množství předmětů z ryzího zlata a stříbra. Jídelna se slavnostní tabulí byla větší než nejprostornější sál v císařově paláci. Na dlouhém stole ležel sněhobílý ubrus s příbory, jejichž rukojeti byly vykládány drahokamy. A za každou židlí stál služebník v zlatém vyšívaném obleku. Císař byl přijetím nadšen a jeho uznání ještě vzrostlo, když ochutnal první pokrmy. Panovník i jeho dvořané se rozplývali nad jemností jednotlivých chodů, těšili se z nabízených vín a tak jediný, komu nechutnalo, byl rádce. Ať měl v ústech křupavou pečeni nebo sladký zákusek, nejvíce ze všeho cítil hořkost. Ale za to kuchaři nemohli. Rádce celou hostinu zarytě mlčel. A každá pochvala, kterou císař hrabimu Lévovi vyslovil, ho bodala víc než hejno komárů. Když pozdě v noci hostina skončila, císař rabínovi především poděkoval a také všichni dvořané hostiteli blahořečili. Hosté se pak zvedli, aby odjeli do císařova paláce. Ale tu si panovník všiml, že jeho rádce stále sedí na místě. Na co čekáš? Zeptal se ho. Hostina je u konce a ty, který si mě proti rabínovi nejvíc popouzel, teď od něj nechceš odejít? Rádce zakoulel očima, zoufale sebou zavrtěl a nešťastně vyhrkl. Nemohu vstát, jakási síla mě drží na židli. Všichni se tomu podivili a císař požádal rabína o vysvětlení. Věc je prostá, řekl rabí Lev. Tento muž ukradl zlatý pohár, ze kterého pil víno. Dokud ho nevrátí, nebude moci zámek opustit. Rádce se ještě jednou pokusil dostat od stolu, ale všechna jeho námaha byla marná. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než aby se ke krádeži přiznal. Ze záhybu svého oděvu vyndal chybějící pohár a jen co ho položil na stůl, kouzlo zmizelo. Rádce rudý studem se postavil a třesoucím se hlasem prosil císaře o odpuštění. Vládce však nenechal nepoctivce ani domluvit. Klič se mi z očí, rozkřikl se na něj. Přesvědčil jsem se, že máš jedovatý jazyk, ale teď vidím, že máš i nenechavé prsty. Zlý rádce odešel se skloněnou hlavou a nikdy víc se už u dvora neukázal. Bloudil světem, přemýšlel, jak si rabí Lev pomohl k nádhernému zámku a hlavně přemítal, jak se mu podařilo odhalit krádež poháru. Také císař velice prahnul potom, aby se o obou tajemstvích dověděl víc. A skutečně, netrvalo dlouho a dočkal se vysvětlení. Krátce po hostině u rabího Léva se v císařově paláci ohlásil posel z jedné hodně vzdálené země. Když ho panovník přijal, dověděl se neuvěřitelnou příhodu. Posel vyprávěl, že jeho král se chystal oslavit jeden zvlášť významný svátek. Pozval na něj mnoho vladařů, princů a princezen. Nechal postavit skvostný mramorový zámek a desítkám kuchařů nařídil, aby připravili nejlepší pokrmy. V určený den se sjeli urození hosté, ale právě když se chystali do zámku vstoupit, stavba se pohnula. Vznesla se vzhůru do oblak a zmizela v dáli, jako když vítr odnese peříčko. Na zítří zámek přiletěl zpět, ale všechna jídla byla snědená a vína vypitá. V tu chvíli císař vše pochopil. Rabí Lev přenesl zámek svou nadpřirozenou mocí a všechny předměty v něm zaklel, aby se žádný z nich nestratil. Od té doby si císař rabína ještě více vážil a učinil z něj svého nejmilejšího důvěrníka.

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku, princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
1: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
2: Co pak si přeješ, kocoure, proč si přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
1: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
2: To je od něj milé,
0: povídá král.
2: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.
0: Kocour v botách se uklonil, mávnul kloboukem a rozloučil se.
2: Král tě zve na zámek, princi,
0: povídá Mikeš Petrovi.
2: Co to povídáš? Jaký pak já můžu být princ? Vždyť mám jenom tuhle roztrhanou košili a kalhoty.
1: Nech to na mě.
0: Odpověděl mu Mikeš, dal si packu pod hlavu a začal přemýšlet. Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat.
1: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
2: Prince Petra?
0: Podivil se král.
2: To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
2: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
3: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
4: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
3: To je pravda,
0: zabručel obr.
4: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
4: No to je úžasné,
0: chválil ho Mikeš.
4: Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v malou myšičku? To asi nedokážete, že?
3: To je pro mě hračka.
0: Zařval lev a proměnil se v malililinkatou myšku. Jenže v tu chvíli se kocour po myšce vrhnul a slupnul jí jako malinu.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc, a můj Petr bude princ, bude princ. Dostane princezničku, princezničku, princezničku, a já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
4: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
0: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
4: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
0: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic. A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu a brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedly se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se Byla to krása. Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno moc. A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

0: Křiky hádanka.
1: Kdo jí chytí, dámy páni?
2: Tomu splní každé přání.
1: Ale kdo chce čím dál víc, nebude mít vůbec nic.
2: Kdo je ten kouzelník?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Kdo se chytá a splní každé přání a chytá se, a když toho chceš hodně a čím dál víc, tak
1: takhle
0: nic.
1: Dostaneš nic.
0: Byla taková pohádka o tom, jak žil rybář a jeho žena na břehu řeky ve skleněné láhvi.
1: A byly rybář tam tři prasátka.
0: Ale ne, no tři prasátka, v tom se vyznám.
1: Tam nejsou.
0: Tam žádná skleněná láhev nikdy nebyla.
1: Já už asi vím, bylo to u moře.
0: Mm-hmm.
1: A ulovil zlatou rybku.
0: Tím kouzelníkem byla zlatá rybka, ano.
4: To bylo tenkrát, když ještě děti nemuseli chodit do školy, protože tenkrát se děti rodily chytré a všechno uměly už od narození. Když se ale tenkrát narodilo nějaké zvířátko, neumělo vůbec nic. Proto tenkrát chodili do školy psi a kočky a dokonce i myšky. To už bylo ale hodně dávno. To se teď stává jen velice zřídka, že jsou ve škole myši. Za to dětí, těch je tam jako smetí. Tenkrát ještě myši a kočky spolu kamarádili a dokonce spolu i bydleli. I náš kocour bydlel s jednou mladou myškou v psí boudě se zahrádkou. Byla to přepichová psí bouda, měla i půdu a sklep. Jednou v pátek seděl kocour ve svém křesle a četl si noviny a myška mu prala ponožky. Ani vám nemusím říkat, kdo z nich byl líný a kdo byl pilný a hodný. Neměl bys pořád běhat po půdách, kocourku. Víš přece, kolik je tam prachu a špíny.
5: Mňau, ale já nechodím po půdách tak často, myško, namítal kocour.
4: Tak mi tedy pověz, proč máš ty ponožky tak špinavé.
5: To bude asi z toho, že se musím na půdě zouvat.
4: Neříkej, že chodíš po půdách bos, kocourku.
5: Nechodím tam bos, ale v ponožkách. Nemohu přece dupat v noci po půdě v botách, vždyť bych všechny vzbudil.
4: Tak tam nemáš chodit v noci. Stejně se mi, kocourku, nelíbí, že se touláš s kočkami po nocích a po půdách a ještě k tomu v ponožkách. Řekla myška přísně.
5: Víš, myško, když já po tmě tak dobře vidím, že ani nepoznám, že už není den,
4: řekl kocour, ale myška mu moc nevěřila.
6: Víš co, kocourku?
4: Navrhla, když doprala.
6: Mohl bys ty ponožky pověsit na půdu, aby uschly.
5: Ach jo, řekl kocour. Všechno, abych v téhle domácnosti dělal já.
4: Zatímco kocour šel na půdu pověsit ponožky, aby uschly, zaklepal kdosi na dveře. Myška otevřela a hle, za dveřmi stojí velký pes, je celý promoklý a třese se zimou. Chluby má splihlé a kape z něho voda jako z hastrmana. Když uviděl myšku, povídá:
7: Koukejme, kdo to bydlí v mé boudě.
6: Já jsem myška,
4: povídá myška.
7: To vidím,
4: vyštěkl ten zmoklý hafan.
7: Ale budeš se muset vystěhovat, myško. Pro dva je tu málo místa.
6: Ale není, povídá myška. Vždyť mi tu přece už dávno bydlíme dva.
7: Dva? Vy tu bydlíte dva?
4: Zavrčel ten velký pes.
7: A kdo tu s tebou ještě bydlí?
6: Můj kamarád kocourek.
7: Haf, zařval ten hafan. Kocour, podej mi ho, ať se mu zakousnu do kožichu.
6: A to ne, pejsku, vždyť je to hodný kocourek. Teď zrovna věší na půdě ponožky.
7: Hodný, nehodný, bydlí v mé boudě, tak ho kousnu do kožichu.
4: Řekl pes, ale už nebyl tak rozlobený.
6: On je nejen hodný pejsku, on je taky pravdomluvný, pracovitý a taky je statečný,
4: šeptla Myška.
7: Říkáš kocour a statečný, to spíš uvěřím tomu, že je pracovitý. Ty o něm říkáš, že je statečný, jen ho přiveď. Uvidíš, co udělá, až na něj trochu zavrčím.
4: A pes se smál a smál a mezi tím přestalo pršet a on musel honem utíkat a štěkat na listonoše a pak si musel hrát s dětmi a na boudu a na Myšku a na kocoura zapomněl. Myška zatím doma čeká a kocour nikde. Už se o něj začínala strachovat, když tu kocour pomalu slézá z půdy. Oči má ještě trochu rozespalé.
6: To je dobře, že jdeš, kocourku. Byl u nás takový veliký pes a ptal se po tobě,
4: řekla Myška. Jak kocour uslyšel o velikém psu, jedním skokem byl na skříni.
5: Mňau, kde je?
4: Ptal se ustrašeně.
6: Neboj se, už je pryč. Chtěl se jenom podívat, kdo bydlí v jeho boudě.
5: To máš štěstí, že už je pryč. Já bych mu ukázal,
4: řekl kocour a seskočil se skříně. Když se přestal třást, zeptala se Myška.
6: Už jsi pověsil ponožky na šňůru, kocourku?
4: Zavrčel kocour a šel si sednout do křesla.
6: A dal si na ně kolíčky, aby nespadly?
4: Zabručel zase kocour a sáhl po novinách.
6: A zavřel si dveře u půdy?
4: Zeptala se ještě Myška.
5: Mňau, dej mi pokoj a nech mě odpočívat, když jsem tolik pracoval.
4: Odsekl kocour a zle na Myšku zasyčel. Myška se zarazila, ale neřekla nic. Šla se podívat na půdu a co vidí? Dveře od půdy jsou otevřené a na půdě je všechno rozházené, jak si tam kocour hrál. Na hromadě slámy je ještě teplý důlek, jak si tam potom lehl a spal. A ponožky? Ponožky byly pohozeny na podlaze v koutě půdy. Myška zvedla ponožky, věšela je na šňůru a přitom si povídala sama sobě pod fousy.
6: Víš co, kocourku? Ty vlastně vůbec nejsi hodný kocourek, ale zlý kocour. Taky nejsi pravdomluvný, ale prolhaný. A co je ze všeho nejlegračnější? Nejsi ani odvážný, ale zbabělý.
4: Pak zavřela půdu a sestoupila dolů. Kocour seděl v křesle, četl noviny a po očku ji pozoroval. Myška k němu přišla blíž a povídá.
6: Víš, kocourku, ty jsi někdy docela hodný.
5: To jistě,
4: povídá kocour.
6: A občas jsi, kocourku, možná trochu pracovitý.
5: Jo, jo, povídá zase kocour. Velice pracovitý.
6: Tu a tam jsi snad i pravdomluvný, kocourku.
5: To tedy jsem,
4: vrní spokojeně kocour.
6: Když spíš, tak si dokonce i trochu odvážný,
4: pokračuje dál Myška.
5: To se ví, že ano, jsem odvážný jako tygr, mňau,
4: řekl kocour a podíval se pyšně na Myšku.
6: Ale většinou si dost zbabělý, líný a zlobivý. A hlavně si hrozně prolhaný. Měl by ses trochu zastydět a polepšit se.
5: Dobře, dobře, řekl kocour. Já se tedy polepším.
4: A dál četl ty své noviny. A vy si, děti, myslíte, že se potom aspoň zastyděl?
8: Vůbec ne.
4: Nebo si dokonce myslíte, že se polepšil? Ale kdepak, samá voda. Zůstal takový, jaký byl, a to od něj nebylo pěkné. A přes toho Myška měla rád.
0: Ahoj,
9: Ahoj.
0: Co to čteš?
9: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
0: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
9: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
0: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
9: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
0: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
9: No, to nebude ono.
0: Nevím. Co to má znamenat?
9: Mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
0: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
9: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
0: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
9: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
0: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
9: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
0: A je to tak?
9: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
0: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
9: nevím,
0: a že trošku...
9: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
0: Vidíš!
9: Co mám vidět?
0: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
9: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
0: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brožky brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
9: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam...

0: Jeníčku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
3: Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok! Ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriéru uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: Do kadeřnictví přijde silně kudrnatý pán a ptá se.
1: Prosím vás, stříháte také pudly?
0: Ano, posaďte se. To ta paní holička si myslela, že ten pán je pudl.
2: Aby ho nestříhla do oučka.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvozd se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál. Leč měl hlad, jedby. A pil. Spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraně. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve, já...

0: velký a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řekl děd. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Bylo 7 vajíček a jedna slepička, ta na nich pěkně seděla a tak se z vajíčka

0: o rozvázaných tkaničkách.
1: Jau vajs,
0: sykl Péťa bolestivě a zvedal se ze země. Už zase upadl. Zatracené tkaničky, vztekal se. Pořád se mi pletou do cesty. Bylo to opravdu tak. Kdykoliv Péťu někdo potkal, mohl si být jistý, že se za ním potáhnou tkaničky jako hadí ocásky. Byly celé zablácené, věčně o ně zakopával, ale aby si je pořádně zavázal, neměl čas. Zavážu si je ve výtahu. Počkej, až s ním to jablko. No, vždyť už budu doma. Mně to nevadí. To byly nejčastější výmluvy. Tkaničky zatím nešťastně projížděly prachem, louží, blátem, mokrou trávou. Byly skřípnuty, zašlápnuty, přišlápnuty, přejety. Toho rána Péťa běžel do školy zase na poslední chvíli. Zavazováním tkaniček se pochopitelně nezdržoval. Ovšem, přišlápl si je na každém druhém kroku. Nakonec o ně zakopl, upadl a zůstal ležet jak dlouhý, tak široký. A pak se to stalo. Tkaničky se začaly prodlužovat, natahovat, plazit a ovíjet Péťovi nohy jako popínavá rostlina. Péťa leknutím celý skoprnělý nebyl schopen pohybu. Tkaničky blesku rychle obtočily jeho nohy, trup i ruce. Omotali celé Péťovo tělo, takže vypadal jako špulka nití. Jen boty a hlava koukali ven.
1: To je teda krutý,
0: pomyslel si ohromeně Péťa. Ještě víc ho ale vyděsilo zjištění, že už měl být dávno ve škole. S námahou se zvedl ze země.
1: Musím sebou hodit,
0: říkal si. Jenže nebyl schopen udělat jediný krok.
1: Že by skok?
0: A hop! A hop! Vida, jde to! A tak milý Péťa poskakoval parkem, kolem samoobsluhy, kadeřnictví i pošty. Lidé se za ním překvapeně ohlíželi. Starší pán ho, asi v domnění, že jde o nějakou hru, povzbuzoval.
2: Přidej do toho! Přidej do toho!
0: Dlouhosrstý jezevčík Belina, kterého potkával každé ráno, na něj zuřivě hafal a pronásledoval ho až k řeznictví. Tam ho naštěstí zaujalo něco jiného. Péťovi docházely síly.
1: Ještě pár skoků. Ech, no tak, Péťo, vzmuž se. Hop, dva, tři.
0: A konečně stojí před školními vraty. Jenže vrata byla zavřená. Pochopitelně, vyučování už začalo. Jindy by si zazvonil na pana školníka, ale teď měl obě ruce pevně přitisknuté k tělu a nemohl s nimi ani pohnout. Natož zvonit na zvonek.
1: To jsem tomu dal, to jsem to vymňouk, zatracené tkaničky.
0: Na poslední slova tkaničky odpověděly pevnějším sevřením.
1: No jo, jen se nezblázněte, lekl se Péťa. Já vím, je to moje vina. Neměl jsem vás nechávat rozvázané.
0: Sevření malinko polevilo.
1: Slibuji, že už vás budu vždycky zavazovat,
0: dodal rychle, aby si to snad tkaničky nerozmysleli. Ty se ale
1: ani nepohnuli. Vážně, ode dneška žádné rozvázané tkaničky, pronesl rozhodným hlasem. Znělo to tak přesvědčivě, že tkaničky povolily sevření docela a dokonce se začaly pomalunku odmutávat z Péťova těla. Na mě je přece spoléh, popoháněl je Péťa. Dostal jsem na pamětnou a poučil jsem se, mudroval a sledoval, jak se tkaničky pomalu vracejí ke své původní délce. Tkaničky vždycky jen zavázané, zvolal a pevně utáhl kličku na jedné i na druhé botě. Uplynul jeden, dva, tři dny a Péťa nosil na botách skutečně předpisové kličky. A čtvrtý den? Čtvrtý den si pořídil boty na suchý zip.

0: poslyšte se mnou příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V té zemi, kde žil moudrý král Míroslav a zemi sousední, kde se narodila neméně krásná, ale pyšná princezna Krasomila.
1: Jsou se svou prací hotovi, králi. Vaše podobizny jsou už vystaveny a všichni očekávají, kdy si je jasnosti prohlédnete.
2: Pojďme. Musím jednu z nich co nejrychleji poslat princezně Krasomile.
1: Chtěl bych upozornit vaši jasnost, že ani jednomu z umělců se nepodařilo přesně vystihnout vaši podobu. Vaše tvář všechny ty obrazy daleko předčí.
2: Ani jsem si nepřál, aby mi malíři krásy přidávali. Jsem už dávno rozhodnut vybrat ten nejméně podařený. Jistě se princezna nebude hněvat, když ve skutečnosti budu o něco hezčí než na plátně.
1: Rozhodněte, jak myslíte, jasnosti.
2: Ty zatím připrav dary pro princeznu a vzkaž poslům, ať se přichystají na cestu.
1: Vše už je přichystáno. Jen zlatý rám posázený drahými kameny je ještě v síni s vašimi podobiznami. Hned, jak se pro některou rozhodnete, může poselstvo vyrazit.
2: Děkuji ti, milý správče. Od této chvíle budu neročkavě čekat, s jakou se moji poslové vrátí.

0: Vaše jasnosti!
1: Už se vrátilo poselstvo.
0: Už se sedají z koní.
1: Nuž tedy, ať rychle vejdou.
2: Buďte pozdraven, pane a králi náš.
1: I vy buďte pozdraveni. No proč mlčíte? Co vzkazuje princezna Krasomila?
2: Odpověď je tak strašná, že se jí až ostýcháme vyjevit.
1: Jen mluvte, ať řekla Krasomila cokoliv.
2: Od krále jsme byli v Lídně a po hostině přijati. A celý dvůr byl potěšen, že vaše jasnost chce za paní mít princeznu Krasomilu.
1: A co Krasomila?
2: K té jsme šli až druhý den. Žádnému z nás nebylo ale dovoleno ani se dotknout její ruky. Jen lem jejího roucha jsme políbit museli.
1: A obraz?
2: Vaše jasnosti. Vaše podobizna.
1: Mluvte bez ostychu.
2: Na obraz vaší jasnosti jen pohrdlivě pohlédla. A když nám ho zpět podávala, řekla, ten král zde vyobrazený není hoden, aby mi obuv zavazoval.
0: Oh. A co bylo dál?
2: Krev nás hanbou pálila. Ale starý král nás prosil, abychom pravou příčinu zamlčeli, že on sám mnoho od své dcery zkusí, ale že se to vše dá napravit a princezna, že jistě musí svolit.
0: Tak proč se tedy vracíte se zlou zprávou?
2: Taková královna by se nám nezdála být pravou matkou podaných. Proto jsme nedbali prosby jejího otce a ihned odjeli.
1: Moudře jste jednali. A to ostatní už ponechte na mě.

0: Krasomilo, už hodnou chvíli tě hledám v paláci i na zahradě.
1: Hraj si s míčem, otče. A když si hraj s míčem, nechci, aby mě někdo rušil.
0: Chtěl jsem s tebou ještě jednou promluvit.
1: O čem, tatínku?
0: Však víš, Krasomilo. Co pak to jde? Odpovídat nápadníkům tak, jak si naposled odpověděla králi Miroslavovi?
1: Co jsem řekla, to jsem řekla. Víš přece, za jakého muže se jedině provdám?
0: Pořád opakuješ jedno a totéž. Můj muž musí krásou, vznešeností, ano. Uměním a šlechetností se nad jiné skvíti, sice mým nikdy nebude.
1: Ano, přesně tak.
0: A kterou z těchto ctností postrádal král Miroslav? Vždyť si ho ani nikdy neviděla, nikdy se s ním nemluvila.
1: Přesto ale vím, že nemá ani jednu z těch vlastností, které nesmí můj muž postrádat.
0: Ale dceruško, to přece nemůžeš.
1: To je všechno, co jsi mi chtěl říct.
0: Všechno.
1: No.
0: Ne. Málem bych zapomněl. Přijal jsem do služby mladého muže a udělal ho vrchním zahradníkem.
1: Ano.
0: Zdá se mi ale k tomu úřadu být příliš učeným. Vyzná se totiž stejně dobře v zahradnických pracech, jako v literárním umění a v hudbě. Proto jsem ho s radostí na náš dvůr přijal. Tak jedinečného muže tu ještě nemáme. Co myslíš?
1: Nic. Ještě jsem ho neviděla.
0: Myslel jsem, že tě to potěší.
1: A vyzná se v hudbě, říkáš?
0: Hraje skvěle na harfu.
1: A jinak?
0: No jinak je to člověk ušlechtilých mravů.
1: Pošli pro něho. Dovolím mu, aby se mi přišel ukázat.

0: Nejhlubší poklonu skládám k vašim nohám, milostivá princezno, a čekám na vaše rozkazy.
1: Jaké je tvoje jméno?
0: Míroslav.
1: Dobře, Míroslave. A teď smíte políbit lem mého roucha. Otec mi řekl zahradníku, že se vyznáš v hudbě.
0: Nemnoho, milostivá paní.
1: No, zkusíme to. Já jsem si už dávno přála najít učitele, který by mne ve hře na harfu doučil.
0: Bude-li moje skromné umění 100, aby tuto službu zastalo, budu šťastný.
1: Ostatní ti řekne král. No, můžeš odejít.
2: Nuže, Krasomilo, přijala jsi Míroslava za učitele?
1: Zkusím to s ním. Teď jenom přemýšlím, kdy bych s hodinami měla začít.
2: Míroslav, já si při jeho jménu vždycky vzpomenu na krále Míroslava. Mm. Denně se strachuji, že tu urážku od tebe nesnese a vypoví mi vojnu.
1: Netrap mě už, otče, co pak si musím vzít každého krále, který mě požádá o ruku?
2: Jak myslíš, dceruško? Dělej, jak myslíš.

0: zahradníku, rozhodla jsem se, že začneme s hodinami hned dnes.
1: Jak si přejete, princeznu?
2: Ale teď už se mi zase nechce hrát na harfu.
1: Začneme tedy až zítra.
2: Jenomže já chci začít co nejdříve.
1: Budu tady na zahradě. Když si budete přát, nechte mne zavolat a hned začneme.
2: Tak už jděte, zahradníku.
1: Jak poroučíte, princezno?
2: Zahradníku!
1: Ano, princezno.
2: Rozmyslela jsem si to. Chci hrát hned teď.
1: Ano, princezno.
2: Usedni k harfě a hraj.
1: Když dovolíte, milostivá paní, raději bych poslouchal vaši hru.
2: Co se to opovažuješ? Řekla jsem hraj. Chci vědět, kdo mne bude vyučovat.
1: Jak si přejete?
2: Nebo nehraj. Raději mi řekni, kdo byl tvým učitelem.
1: Můj otec pro mne vybral nejlepšího harfenistu ze země krále Míroslava.
2: Zase ten král Míroslav. Od rána do večera neslyším nic jiného.
1: Dlouhá léta byl mým učitelem.
2: A kromě něho a tvého otce, slyšel tě vůbec někdo na harfu hrát?
1: Několikrát jsem měl tu čest hrát na dvoře krále Míroslava.
2: Tak teď už toho mám dost. Pořád jen Míroslav a zase jen Míroslav. Co pak mě ten člověk bude pronásledovat až do smrti?
1: Odpusťte, milostivá princezno. Nechtěl jsem...
2: Jak to nechtěl? Řekla jsem hraj a ty nehraješ, tak... Tak hraj!
3: Tatínku.
4: Co pak tě trápí, dcerunko?
3: Neustále přemýšlím o našem vrchním zahradníkovi. Práce mu pod rukama jenom kvete a přitom...
4: Něco zanedbal?
3: Ne, tatínku.
4: Také jsem s ním spokojena. Každý den jsou v předpokojích čerstvé a zcela vzácné květiny a náš zámecký park se za ten půlrok, co u nás slouží, proměnil v rajskou zahradu.
3: Rozumí květinám, jako by s nimi od malička vyrůstal.
4: I jeho řemeslo se dědí z otce na syna.
3: Ano, ale kde se pak naučil hrát na harfu?
4: To nevím, dcerunko.
3: A slyšel jsi ho někdy hrát?
4: Ještě ne, krasomilo. Musím se přece zabývat také jinými věcmi než zahradou a harfou.
3: Ale Míroslava by si směl poslechnout. Jeho hudbě se nevyrovná žádná jiná na světě. Když ji posloucháš, jsi okouzen stejně, jako když procházíš zahradou, kterou vypěstoval.
4: To je všechno moc hezké, ale nemusíš trávit celé dny hraním na harfu.
3: Ale tatínku, vždyť...
4: Já vím, pracuješ také na zahradě. Všechno vím. Vím také, že z pondělí pomáhala Míroslavovi řezat růže, v úterý jste spolu zalévali celou zahradu a včera mi komoří oznámil, že jsi mu dokonce dovolila, aby ti políbil ruku. To se přece na královskou dceru nesluší.
3: Ale tatínku...
4: Nezapomeň, že si takhle nevyznamenala ani jednoho prince, který se o tebe ucházel.
3: Tatínku...
4: Tak buď zase poslušná a rozumná dcera.
3: Ano, tatínku...

0: když poslouchám tvoji hru, Miroslave, je mi tak pěkně i úzko zároveň. Ale tahle tvoje poslední píseň byla zvlášť krásná.
1: Byla to píseň na rozloučenou, milostivá princezno.
0: Proč na rozloučenou?
1: Zítra musím odtud pryč.
0: O čem to mluvíš?
1: Dostal jsem zprávu, že se musím co nejdříve vrátit zpátky domů.
0: Ale to nejde. Ne. Já nechci, abys mě opustil.
1: Musím, vzácná princezno. Doma mě potřebují. A váš otec si také nepřeje, abych tu déle zůstával.
0: To není pravda. Ne.

0: Je to tak, dceruško. Dnes ráno jsem Miroslava ze služby propustil.
1: Ale to přece nemůžeš,
0: otče. Už jsem řekl.
1: Tatínku, prosím tě, nevyháněj Miroslava od našeho dvora. Já už si ani nedovedu představit, že bych měla žít bez něho. Miroslave, moc tě prosím, zůstaň tu se mnou.
0: To je tedy ten muž, kterého miluješ?
1: Ano, otče, miluji ho.
0: A jestli pak si nezapomněla, že mu chybí jedna z těch ctností, které jsi vymínila pro svého manžela?
1: Vím, že Miroslavovi chybí vznešený rod, ale přesto ho miluji. A milovala bych ho, ať by byl králem nebo zahradníkem.
0: Dobře tedy, ať je tvým mužem ještě v tuto hodinu. Ale v mém zámku nezůstaneš. Byl bych všem pro smích.
2: Milostivý králi, nemohu svolit, aby byla princezna kvůli mě nešťastná. Odejdu odtud. A vy, prosím, na všechno zapomeňte.
0: Ne, už jsem řekl. Nebudu déle trpět princezniny rozmary. Pošlete okamžitě pro zpovědníka a kněze. A pro princeznu doneste co nejprostší šaty. Hned po obřadu opustíme království.

0: Tak vidíš, Miroslave. Tak dlouho jsem hledala hodného a moudrého muže, až jsem ho přece jenom našla.
1: Když ale pomyslím, že stačilo vybrat si kohokoliv jiného a všichni by ti snášeli modré z nebe.
0: Vždyť bych byla nešťastná.
1: A v té bídě, která nás oba teď čeká, budeš spokojena.
0: Tak docela v bídě přece jen žít nebudeme. Něco peněz ještě máme? A až dojdou, prodáme všechny drahé šaty a místo nich si koupím prostší. Stejně bych v nich nemohla vyjít na ulici.
1: Jsi hodná, Krasomilo. Ale takovou oběť přece nemohu přijmout.
0: Dost už těch řečí. Raději se poohlední po nějaké práci, pro mne i pro sebe.
1: Vypravím se za bratrem. Snad mi nějak pomůže.
0: A nezapomeň poprosit také o práci pro mne.
1: Podívej, co ti nesu, Krasomilo. Bratr mi pro tebe dal trochu ovoce.
0: A co je v tom druhém uzlíčku?
1: Práce pro tebe, podívej.
0: To je nádherně hebonké plátenko. A co z něj mám ušít?
1: 20 košil pro jednu dámu ze dvora krále Miroslava. Když to uděláš brzy, dobře ti zaplatí.
0: Tak to se do toho raději pustím hned.
1: Jak jsem jen mohl královské dceři připravit takové živobytí? Ty všem rozkoším zvyklá, máš nyní dělat na pány a nouzi snášet.
0: Vždyť jsem to sama chtěla. Tvoje láska mi všechno vynahradí.
2: Cože neseš ty košile tak pozdě?
0: Odpustíte, prosím. Šila jsem ve dne v noci, abych s nimi byla co nejdříve hotova.
2: Nejsi moc dobrá, švadlena. Hloupých 20 košil a my na ně museli čekat celé 3 dny.
0: Ale vždyť já jsem dělala, co bylo v mých silách.
2: Neodmlouvej. Raději mi je ukaž. Nemohu přece zaplatit, co jsem neviděla.
0: Tady jsou, milostivá paní.
2: To je ale opovážlivost. Takhle je už mudlat.
0: Ale to přece není.
2: A tenhle rukáv je určitě špatně vsazen.
0: Milostivá.
2: A jak jsou celé pomačkané? Co pak neumíš ani složit košile?
0: Vždyť jsem je prala, škrobila i žehlila.
2: Co si dělala, mě nezajímá, vidím, co odevzdáváš.
0: Vždyť jsou jako padlý sníh.
2: Nebudu se s tebou dohadovat. Vidím, jaké dílo donesla a podle toho ti zaplatím.
0: Děkuji vám, milost paní.
2: Původně jsem ti chtěla dát celý 1 zlatý za každou košili, ale takhle dostaneš za všechny jen 5 zlatých.
0: To přece nemůžete, vždyť jsem šila celé 3 dny a 3 noci.
2: Tak si ty peníze vem a běž, nebo zavolám stráž.
0: Ale já...
2: Taková žebrota! 5 zlatých za odbytou práci a ještě jí to není dost!
3: Co je to za spor?
2: Milostivá paní, tahle ženština donesla 20 ušmudlaných košil a teď se jí zdá 5 zlatých málo.
3: Řekla jsem přece, že má dostat 20 zlatých, tak jí je vyplať. Já jsem s její prací spokojena. A ty si pamatuj, že se takhle v našem království se švadlinami nejedná.
0: Nejprve jsem měla dostat jen 5 zlatých. Komorná nebyla zleda s čím spokojená, nakonec mě chtěla ošidit. Ale pak přišla paní domů a když si mou práci prohlédla, poručila komorné, aby mi vyplatila celých 20 zlatých.
1: Vždyť jsem ti říkal, že tam tvou práci dobře zaplatí.
0: To zaplatili. Ale když jsem si uvědomila, že i u nás doma, tak moje komorné jednali se švadlenami a dělníky, bylo mi do pláče.
1: No, všechno dobře dopadlo, tak co se budeme trápit? Raději poslouchej, jakou ti nesu novinu.
0: Novinu?
1: Náš pan král si přivezl nevěstu. A zítra bude na zámku veliká hostina, při které jí všem představí.
0: Tak konečně se ten váš král Miroslav pro některou rozhodl. Co se mě jenom kvůli němu tatínek natrápil?
1: Mohla bys tam dostat práci.
0: Jakou?
1: Budou připotřebovat mnoho kuchařek a kuchařů a každý dostane za ten den několik zlatých.
0: No co? Vařit umím, zkusím se o to místo přihlásit.
1: Tam mnoho práce nebude.
0: Zkusím to. Tolik peněz za jeden den tak snadno nevydělám.
1: Já si budu také hledět nějakého výdělku a večer pro tebe přijdu.
4: Jemenko! Jako děvenko, ty jsi jako vítr.
0: To víš, kuchaři, máte tu práci, že nevím, kde mi hlava stojí.
4: A nehoď se tolik, děvenko, času je dost. Kdyby tu bylo ještě pár takových pracovníků, jako jsi ty, neměl bych už vůbec co dělat.
0: Já jsem vám chtěla jenom trochu pomoci, když tu bude taková sláva.
4: Tak teď si chvilku odpočiň. Třeba si vem tamhle kousek dortu a trochu se posilni. Bez toho si jistě neměla od rána v ústech.
0: Děkuji, kuchaři.
4: Jej, málem bych zapomněl. Byl tady sluha, že prý mají páni ještě nějaké přání. Tak se běž zeptat, oč jde.
0: Hned tam doběhnu, kuchaři. Tady je ale lidí a tenhle pán snad to není sám král.
1: Prosím vás, děvenko, zavolejte někoho. Potřebuji zavázat střevíc.
0: Když dovolíte, králi, sama vám jej zavážu.
1: Dovolím, děvenko.
5: Kuchaři, máš tu prý dívku, která před chvilinkou králi zavazovala střevíc?
4: Ano, to by mohla být jedině tamhleta. Jinak se odtud nikdo ani na krok nehnul.
5: Pošli ji ke komorné. Pan král to poručil.
4: Ano, milost pane.
3: Tady si máte vybrat jedny šaty a tady klenoty. Já vás pak ustrojím.
0: Ale to se přece nesluší. Já, prostá ženská, nesmím chodit po pansku.
3: Náš král vás chce za tu pozornost, kterou jste mu prokázala, vzít dnes večer k tanci.
0: Proboha, to přece nejde. Co by tomu řekl můj muž?
3: Je to vůle a přání královo.
0: Já a s králem tančit? Do těch šatů se ustrojit? Ne, to neudělám.
1: Ani když já tě o to poprosím?
0: Jasnosti. Ne, to nejde.
1: Co pak jsi mě nepoznala, krasomilo?
0: Miroslav. Ty jsi král této země?
1: Ano, má drahá.
0: S ním čibdím. Proč jsi to všechno udělal?
1: Pamatuješ se snad, s jakou odpovědí si moje dvořeniny poslala nazpět?
0: Ale to už přece dávno není pravda.
1: Tenkrát jsem přísahal, že chci tvou hrdost ponížit. Tvůj otec mi v tom pomohl. A tvoje láska mi byla nápomocná.
0: A tak dlouho jsi mě trápil.
1: Nebyl bych tě tak dlouho zkoušel, kdyby to nebyl tvůj otec přikázal. Trpěl jsem s tebou.
0: Můj otec?
6: Ano, dcero. Je to tak, jak říká Miroslav.
0: Tatínku.
6: Vím, že ta zkouška byla trpká, ale věř mi, bude blahodárná pro tebe i pro tvé děti.
3: A tak končí příběh o moudrém králi Miroslavovi a pyšné princezně. Když hosté viděli novou královnu v drahém zlatem vyšívaném rouše a královském diadému, byli její krásou okouzleni, neboť při vší spanilosti nastoupila teď v její tváři místo hrdosti a pýchy přívětivost a dobrota.

0: Figy hádanka.
1: Visí to, neví kde. Bije to, neví koho. Ukazuje, neví kam. Počítá a neví kolik.
0: Co pak to je?
2: Co to počítá? Aha, hodiny!

0: To je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: Tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. S Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň pět.
0: No, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No... Tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonons. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: No, samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu.
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

0: písnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Oh yeah. Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla, v jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. A je, pokoje si nedala a s každým se hádala, až jednou Honza řek, že má původ od Zířek.

byla pichlavá jak trní. Když ji krejčík nevzal první, špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťourala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná. V jehelníčku pořád trůní a už nechce být i první.

0: Rodinky.
1: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, jihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s jihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
2: Piggy vtip.
3: Malý Péťa se ptá tatínka.
2: Tati, proč je tichý oceán tichý?
4: Tatínek se zlobí. Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?
2: Tak jo. Jak vlastně umřelo to mrtvé moře?
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
2: No, je to hrůza.
3: Cože?
2: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
4: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
2: Ať jsi hostitel či host,
1: pamatuj na zdvořilost.
4: Začíná to už zvoněním.
2: U dveří.
4: Kde jinde?
2: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
4: Děti. I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
1: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
2: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš. Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
3: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
2: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
4: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
2: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
4: No tak se mu omluvím já.
2: Že není slušně vychovaný?
4: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
1: Tak jste doma.
4: No jistě. Ale zůstaneme...
1: Doma i dál.
4: Ano, ale v čem?
1: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
4: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
3: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
2: Joj, Dananky, spodním.
1: Prosím tě, sportovním.
3: No, no, vezmej si plavky a ploutve.
2: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
3: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hosta ti nepřijde jako strašák do zelí.
4: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
2: Do cizího bytu.
4: Do pokoje s

0: Můžeme se koukat na televizi.
1: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
0: To mi tedy vadí, tatí.
1: Takže televizi co?
0: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
1: Neotvíráš, šmankoté. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
0: Ale tatí...
1: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
2: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
0: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
2: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
0: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
2: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
1: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
0: Pohoštění.
1: Plné pozornosti. S tím vím pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, že ano?
2: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
0: Povidla.
3: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
2: No, to by snad nestačilo, Máničko.
3: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
0: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
3: K nám.
0: Ne, kde pak od vás.
3: Ono taky záleží na hostovi, víš.
2: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
1: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
0: Nebo onemocnění.
2: Ale no to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
0: Choroba.
2: Něco úplně jiného nevíš?
0: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
1: No to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
2: Ano.
1: Třeba. Ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
0: Zapomnětlivost.
1: Ne, je to známka...
3: Sklerózy, že ano.
1: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, no...
0: No...
1: Kvě. No, kvě.
0: Květák.
2: Ale...
1: Květiny, šmankoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
2: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
0: A zbytek návštěvy prostojí.
2: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
0: To stejně nestálo za řeč.
2: Ne, protože se nepřišel najíst.
1: Ale o jídle bude řeč teď.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor. Kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance?

hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Krkonoších vládne od nepaměti Krakonoš a pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malý, velcí, tlustí, tencí, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Teď zrovna na svém panství se naparuje pán Strautenberg.
1: Pěkný panství. Jedna louka, kus lesa a zámek jako větší chalupa.
2: A přitom se nosí, jako kdyby mu patřilo všechno. Od Sněžky až po Jílemnici. A veškerou práci odřeme Anče, já a Hajnej.
1: O tu práci by ani tak nebylo. Jen kdyby milost pán měl trochu uznání. O krejcar, aby se s ním člověk do krve hrdlil. Dobrýho slova od něj neslyšíme. A svatbu nám taky pořád jen slibuje.
0: Letos už to určitě bude, Kubo, Anče. Milost pán samotnému Krakonošovi slíbil, že vám ji požních vystrojí.
1: Sliby se slibují, blázni se radují, Hajnej. Že zrovna my, Kubíčku, jsme se museli dostat k takovýmu, že prý, kdo čeká, ten se dočká. Jenže to by nesměl být u Trautenberka. Tady platí, kdo se o svý nebere, spláče nad vejdělkem.
0: Bylo požních a bylo i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
3: Jak Kuba dostal od Krakonoše dukát.
0: Tak tedy bylo požních i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
3: Za to Anče celé noci oka nezamhouřila. Ve dne se kabonila jako bouřkový mrak. A místo dobrého slova se na každého jen usápla.
0: Kuba od rána chodil kolem ní co největším obloukem. Ale o polednách, když se žaludek urputně dožadoval svého a kyselo vonělo až na dvůr, mrak nemrak, sedl by si za stůl třeba i s tureckým sultánem. Ale to kyselo, slzami vysolené, vyčítavými pohledy pepřené, hořklo Kubovi na jazyku lžíci od lžíce.
2: Já za to přeci nemůžu.
1: Nemůžu, nemůžu. Parádní vejbavy mám plnou truhlu. Rozmarínu jako šípkový keř a svatba pořád nikde. Kdybys ty byl pořádnej mužskej, na milost pána bys jsi došláp. Slíbil nám svatbu požních. Zima je na spadnutí a pořád nic.
2: Aničko, to není jen tak, to se musí pořádně rozmyslet.
1: Rozmyslet, rozmyslet. Že jsme spolu od malička rostli, to není nic. Že ponikelská báva od jak živa říká, že jsme souzení jeden pro druhýho, to není taky nic. Že já ti vařím, podstrojuju, od huby si utrhuju, to není vůbec nic. Nakonec mi řekneš, že mě nechceš.
2: Tak já teda zatím milost pánem půjdu.
0: Marná sláva. Před ženskou slzou každý chlap roztaje, i kdyby to byl rampouch, a to zase Kuba nebyl. Jenže lehko se slibuje, hůře se plní. Kuba přešlapoval před Trautenberkovou světnicí, desetkrát si opakoval, co milost pánovi řekne, a desetkrát měl sto chutí utéct. Ale kam? Na konci každé cestičky stála Anče s těma krásnýma očima, co z nich teď tečou slzavé potůčky jako při dubnovém tání.
4: Co sem lezeš? No vidíš, že snídám?
3: Nebýt Kubovi tak doouvej, smíchy by se neudržel. Trautenberg se právě chystal zakousnout do jitrnice a jak ji nesl k ústům, vypadalo to, že mu pod nosem vyrostl tlustý knír s tenkou špejlí na každém konci, aby držel pohromadě.
4: Na něco jsem se ptal.
2: Neraďte se zlobit, milost pane, já jen, že bude brzo zima.
4: To vím i bez tebe. A ten krakonoč mě určitě zafouká stavení až po střechu. Jako loni. Jako každý rok. Himmel, Herrgott, abych se rozčiloval už od rána.
0: A protože zlost je nejlepší spláchnout, hnal Trautenberg Kubu do sklepa pro pivo. Ona taky ta jítrnice a že měla ještě pár sestřiček, byla jak se patří mastná. Kuba byl skoro rád, že nemusí milostpánovi s tím žhavým rovnou za tepla, ale pak si řekl...
2: Když už něco musí být, tak ať je to hned.
0: A bral to ze sklepa přes dva schody, aby mu z piva nespadla pěna a také, aby to měl za sebou. Nalil milostpánovi pohár, nadechl se a...
2: Milostpane, ráčil jste nám slíbit požních svatbu. Požních už je dávno, tak... Kdybyste ráčil říct, kdy to jako bude, ta svatba s vaším dovolením.
0: Trautenbergovi došlo, že se Kuby jen tak nezbaví. A rychle si v hlavě sumíroval, jak se z toho Himmelaudon slibu vykroutit.
4: Jinu, pro mě, za mě, třeba hned. Ale taková svatba něco stojí. A já... Nemám, Kubičku, nemám. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná a v truhle se mi prohánějí pavouci.
2: Snad, kdyby hajnej střelil jednoho zajíce nebo pár veverek, anče by je udělal na divoko.
4: Co pak já mám v revíru zajíce? Nebo viděl jsi tady někdy veverku? I myši utekli ke krakonošovi, jaká je tu bída.
2: Jo, spane.
4: Ale jedna pomoc by tu byla. Dojdi za krakonošem, ať ti dá pár dukátů. Obec tak neví, co s ním má.
3: Za krakonošem. Jiskřička, co v Kubovi vzplála, v mysli pohasla, jako by jí vodou zalil. Co pak může u krakonoše žebrat? Už jednou jim pomohl, ale to sám, od sebe.
4: Samotnému mě to dělá starost, to víš. Anče je holka jako lusk, roky na vdávání taky má. Co kdyby se ti ohlídla po jiným? Co?
0: Do Kuby, jako když uhodí. Tohle by ho ani v nejhorším snu nenapadlo. Milost pán, ať už je, jaký je, vidí dál než z okna na dvorek, aby mu tak Anče utekla s jiným. A Trautenberg do něj hučí, aby se nestyděl, že krakonoše duše soucitná a že prý pěkně popros a do týdne můžeš mít veselku. A pod kůží se uculuje. Svatba bude zadarmo a ještě mi z ní něco kápne.
2: Děkuju za radu, milost pane.
5: Anče, schystej kus chleba a pár homolek. Jdu ke krakonošovi pro dukáty.
1: Kubičku, ty máš horkou nemoc. Dám ti opichovej list na hlavu a hned uvařím podbělovej čaj.
2: Žádný list a žádný podběl. Chceš se vdělávat, chceš. Máme peníze? Nemáme. A milost pán taky ne. Tak co mě zbývá?
0: A co zbývalo chudáku Aničce? Ukrojila krajíc přes půl pochníku, vybrala půl tuctu homolek pěkně sklihovatělých, aby sami klouzali do krku, přidala Kubovi slzavou pusu.
1: S pánem Bohem. A brzy se mi vrať.
0: Oči se jí zalily jako louky o velké vodě. Starostí o Kubu i radostí, že se do toho tak obul, přece jen má v něm oporu.
1: Ale ten nápad, ten není z jeho hlavy. Krk bych vsadila, že mu to nakukal milost pán.
0: Zatím Kuba štráduje humny, jen se mu odbod práší. Honit krakonoše po horách je jako chytat vítr do pavučin. Jenže Kuba darmo nejídal od malička kyselo, aby si neporadil. Jen přišel do Krakonošova.
5: Náš milost pán nemá kouska rozumu. Poručil si k obědu tucet křepelek.
0: Ale krakonoš také není z hloupých. Ví, že by Kuba nešel s bubnem na zajíce.
6: Vsadím svou fajfku, že v tom má prsty Trautenberg.
5: A k večeři korob tvý vajíčka celou kopu.
6: Tak za tohle budeš, Kubo, pikat. Sebelky se nekradou, i kdyby ti poručilo 10 Trautenbergů.
2: Jemnost, pane.
6: A kde chceš hledat vajíčka v téhle době?
2: Zaplať pámbu, jemnost, pane, že jste mě slyšel. Já jsem nepřišel krást křepelky a že ptáci nesnášejí vajíčka na podzim, to ví každej. On mě taky, milost pán, pro ně neposlal.
6: A pro co teda? No, ven s tím.
0: Usedli každý na jeden pařez a Kuba Krakonošovi všechno vyložil. Kurážně. On, Krakonoš, nemá rád, když je někdo samá poníženost a k zemi hrbení. To ukazuje špatné svědomí. Krakonoš poslouchá, chvilkami se mračí, chvilkami ušklebuje a když už po druhé při tomu Kubově výkladu vyklepal fajfku a znovu nadspal, zabáňal, až se Sněžka zakuckala a honem svolávala větry, aby to neřádstvo rozfoukali.
6: No, Aničku na ocet nechat nesmíš, co kdyby se ti doopravdy vdala někam do kraje. Tak když tě teda poslal za mnou sám Trautenberg, s prázdnou tě jít nenechá. Tady máš dukát.
3: Kuba zůstal jako opařený. Jako když hladovému ukážou plnou mísu a hned ucuknou. Jindy by se ani za svět neodvážil Krakonošovi odporovat, natož něco vyčítat. Ale teď mu zoufalství hnalo slova na jazyk.
2: Račte odpustit, jemnost, pane Krakonoši, ale za dukát při dnešní drahotě nekoupím Aničce ani na parádní sukni.
0: Krakonoš se chvilku baví Kubovým nešťastným kukučem. Převaluje fajfku z jednoho koutku do druhého, pak ji vyndá a postrčí troubelý klobouk do týla.
6: On to není jen tak nějaký obyčejný dukát. Bude jich z něj tolik, kolik jich Trautenberg vysází na stůl. A nezapomeň mě pozvat na svatbu!

0: Cože ti řekl?
1: Že těch dukátů bude tolik, kolik jich vysázíte na stůl.
0: To jsi z tebe udělal pěknýho blázna, prašivka starej. Kde bych já vzal dukáty?
2: Ale pere se v něm lakota s opatrností. A to se ví, jak jinak lakota má u Trautenberga vždycky vrch.
0: No, možná, že by se nějaký přece jen našel. Otočit, nekoukat.
2: Trautenberg se morduje se zámkem od truhly. Však je to taky zámek jako k císařský konírně. Pak z heky, vzdechy a funěním z ní vytáhne dubovou truhličku. Čtyřikrát kovanou, pěti klíči zamčenou. Odemkl, nadzvedl víko, jen co by ruku prostrčil.
0: Říkáš, kolik dukátů vysázím, tolik se jí z toho tvýho vylíhne?
1: Krokonož říkal.
3: Kuba se tváří, jako by ho ze všeho nejméně zajímal ten dukát. Ba, jako by jich sám měl, že by s nimi mohl vydláždit jilemnický ring i s kašnou.
2: Je to ten Kuba, ale komédie. I chytrý by od něho chlup z dlaně koupil, na to Trautenberg.
3: A ten už pokládá svůj dukát vedle toho od Krakonoše.
0: No, vidíš snad, že by se nějaký dukát líhl?
2: Co kdybyste, milost pane, ráčil položit na stůl ještě jeden? Třeba by se ten druhý vylíhl k němu do páru.
0: Nech si svý rozumy.
3: Ale vytáhl dukát, položil jej na stůl a...
2: Monkote, Kubičku, podívej, zázrak.
3: Vedle něj naskočil druhý, úplně stejně zlatý, jako by mu z oka vypadl, kdyby tedy dukát nějaké oko měl.
2: A pak to šlo, co šlo, úprkem letělo jako o život. Trautenberg sází dukát za dukátem a ke každému hned naskočí dvojník. Už jich je jeden za, druhý, třetí, pomalu celý stůl.
1: Sláva, Aničko, to bude svatba, máme peněz jako želez.
0: Jaký pak máme? Přinesl jsi jeden dukát, tak si ho vem a už ať tě tu nevidím.
2: Dělala tma jako o nejhlubší půlnoci. Třikrát ji protěl klikatý blesk. A když se vyjasnilo, ležela na stole hromádka suchého listí. Jenom ten dukát od Krakonoše se třpitil na kraji stolu. A uprostřed světnice stojí Krakonoš.
4: Tak už to bývá, Trautenbergu. Kdo šilhá po cizím, přichází o své.
0: Smiluj se, Krakonoši, sousede. Jsem žebrák, nemám ani krejcar.
4: A co pak si měl předtím? Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v truhle se ti proháněli pavouci. Ale abys neřekl, že tě Krakonoš připravil o poslední, vezmi si, co zdal na stůl, a ostatní patří tuhle mladým, aby měli do začátku.
3: A už jsou z hromádky listí dvě hromádky zlaťáků. Po jedné chňape Trautenberg, druhá jako zlatý potůček stéká Ančeti rovnou do zástěry.
0: To není žádná spravedlnost. Kdybych já nevysázel zlaťáky, neměli by nic.
4: Kdybys jim platil poctivou mzdu, nemuseli by prosit jinde. A jestli se ti to nelíbí, můžeš mít z těch nalakocených zlaťáků zase listí. Aspoň se pavoukům bude v tvé truhle měkce ležet.
0: To už se člověk ve vlastním stavení nemůže ani ozvat? Himmel, Herrgottonner, Wetterkruzeiselement.
2: Krát děkujeme, jemnost, pane Krakonoš.
4: Neděkuj, a běž zadělat na koláče. Přijdu si pro jeden rohovej. Co kdyby mě dětka fousatýho chtěla nějaká mladá družička?
2: Říká se, že když svobodný člověk sní na cizí svatbě rohový koláč, do roka má svatbu sám. To možná platí pro obyčejný lidi, Ale Krkonoši jsou na jednu starost až dost. Jak pak by se sem vyšla domácnost, i kdyby jí krakonošoval sám Krakonoš. Ono je někdy lepší, když všechno je, jak je. Jak odedávna.

0: V řece plave klavír a jehla.
1: Klavír říká: Slyšíš, jak krásně hraju?
0: Jehla na to: Neslyším, mám v uchu vodu.

0: Řetkvičková léčba. V době, kdy se stal tenhle příběh, byla Petra docela normální malá holčička. Někdy byla hodná a někdy zlobila, ale většinou bez velkých řečí udělala všechno, o co jí maminka požádala. Jenže jednou večer natočila Petřina maminka do vany příjemně teplou vodu a zavolala na svou dcerku, aby se šla vykoupat. Petra se přiloudala do koupelny a jak uviděla vanu s teplou vodou, spustila velký křik a povyk, začala kolem sebe kopat a řvát jako divé zvíře. Maminka se pochopitelně velice divila, když viděla, jak její malá dcerka řádí, ale neříkala nic, jen jí pomohla svléknout šaty a vlídně ji pobídla.
1: Přestaň vyvádět, Petruško, a skoč si do vany.
0: Petra zaječela, jako by ji na nože brali, a vyběhla z koupelny. Dupala nohama a pořád jen vykřikovala: já se koupat nebudu, já už se nikdy koupat nebudu, nesnáším koupání, já nesnáším koupání. Petřina maminka vypustila vodu z vany a radši šla dolů do kuchyně k telefonu, aby zavolala svým přítelkyním a zjistila, jestli jejich děti taky někdy zlobí jako její Petra, jestli to třeba není nakažlivé a co se s tím dá dělat. Nejdřív zatelefonovala paní Broukové.
2: Dobrý den, paní Brouková, tady je Petřina maminka. Neumíte si představit, co se mi dneska večer stalo. Petra se odmítla jít vykoupat. Počkejte moment, paní Brouková, hned jsem zpátky.
0: Odložila sluchátko a zašla za Petrou, která stála v kuchyni mezi dveřmi a s otevřenou pusou poslouchala, co maminka bude říkat do telefonu. Připadala si tuze důležitá. Zeptala se:
3: co pak ti na mě poradila paní Brouková, mami?
0: Maminka jí odpověděla:
2: ještě nic. Ale ty bys zatím měla jít nahoru do svého pokoje, vzít si pyžamo a uklidit ten hrozný nepořádek, co jsi dnes večer nadělala, když jsi zhrála s lepidlem. Ani ve snu tě nenapadlo ho uložit. Večeři nedostaneš, dokud nebudeš mít všechny věci na svém místě.
0: Petřina maminka znovu uchopila sluchátko. Paní Brouková pravila:
4: nezlobte se, ale asi vám neporadím, protože naše Šárka se koupe hrozně ráda. Ale třeba by vám mohla pomoct paní Gráfová.
0: A tak Petřina maminka zavolala paní Gráfové. Začala zdvořile:
2: dobrý den, paní Gráfová. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mi nemohla poradit, co dělat s naší Petrou. Nechce se koupat a já si s ní vůbec nevím rady.
0: Paní Gráfová jí však bez váhání odpověděla:
4: když mám být upřímná, nenapadá mě nic, co bych vám mohla doporučit, protože naše Polixena koupání naprosto zbožňuje. To víte, Polixena je po všech stránkách výjimečné dítě. Například tuhle ve čtvrtek odpoledne mi z ničeho nic povídá, že...
2: jistě, jistě, já vím.
0: Zarazila ji rychle Petřina maminka.
2: Tak nashledanou, paní Gráfová. Moc mě těšilo a děkuju vám.
0: Pak maminka zavolala paní Smetáčkové.
5: Dobrý den, paní Smetáčková.
0: Pozdravila ji s přehnanou veselostí.
5: Nemohla byste pro mě udělat jednu laskavost?
4: Ale to víte, že ano, z duše ráda.
0: Zvolala paní Smetáčková.
2: Naše Petra se dneska večer poprvé v životě odmítla vykoupat.
0: Postěžovala si Petřina maminka.
2: Při pohledu na vanu s teplou vodou začala vyvádět jako pominutá. A já nevím, co mám dělat.
0: Paní Smetáčková ji politovala.
6: Chutinko moje malá, být celý den úplně sama s takovým nevychovaným rozmazlencem? Já jsem nic takového nezažila, protože náš Kornel se vždycky na koupání hrozně těší. Koupání ve vaně je jeho oblíbená zábava. Někdy ho dokonce vůbec nemůžu dostat ven.
5: Proč ho v ní tedy nenecháte?
0: Podivila se Petřina maminka.
6: Vždyť by se mohl utopit!
0: Vykřikla zděšeně paní Smetáčková.
5: To jsou mi věci.
0: Povzdechla si Petřina maminka, když položila sluchátko. Byla z toho všeho dost smutná, protože se jí zdálo, že pro všechny děti ve městě je koupání nejoblíbenější domácí zábavou. Jedinou výjimkou mezi nimi je právě její špinavá dcerka. V zoufalství se rozhodla zavolat paní Láry Fáry. Ta by to měla s dětmi umět, pomyslela si maminka. Má jich přece ve dne v noci plný dům. Petřina maminka měla opravdu šťastný nápad, že si vzpomněla na paní Láry Fáry, protože i když ta stará dáma nemá žádné vlastní děti a bydlí v domku, kde je všechno vzhůru nohama, rozumí dětem ze všech lidí na světě nejlíp. Je kdykoliv ochotna nechat vší práce a uspořádat pro ně malou slavnostní svačinu. Je šťastná, když jí děti vykopávají žížaly ze záhonu s petuniemi. Má doma velikánský kufr, plný odstřižků na šaty pro panenky a druhý plný vzácných obleků pošitých zlatem. Bez váhání dovolí dětem, aby brali do rukou a prohlíželi si všelijaké tretky, které si schovává v zásuvce u stolu. Jednou Hubert Preclík upustil skleněnou kouli, v níž byly malinkaté děti, a když jste koulí zatřásli, začalo na ně sněžit. Koule se rozbila a paní Láry Fáry jen řekla:
7: Proč brečíš, Huberte? Já jsem ráda, že je na kusy. Celá léta jsem umírala zvědavostí, co je vlastně uvnitř, a teď se o tom můžu přesvědčit.
0: Paní Láry Fáry vám nepochybně nabídne, abyste si vyzkoušeli její střevíce a prošli se po pokoji na vysokých podpatcích. Možná právě proto ji teď vůbec nepřekvapilo, když jí Petřina maminka zavolala a vyprávěla jí o nejnovějším vrtochu své dcery a o jejím náhlém zavilém odporu ke koupání.
7: Taková věc se může někdy přihodit každému z nás.
0: Uklidnila ji paní Láry Fáry.
7: Té nemoci se odborně říká špindírismus. Ze své zkušenosti vám mohu vřele doporučit řetkvičkovou léčbu. Je asi nejrychlejší a má trvalé účinky.
5: Řetkvičková léčba?
0: Podivila se Petřina maminka.
7: Přesně tak.
0: Přikývla paní Láry Fáry, ačkoliv to Petřina maminka na druhém konci drátu nemohla vidět.
7: Řetkvičková léčba je pro vaši Petru to pravé. Nepotřebujete k ní vlastně nic jiného, než jeden balíček řetkvičkových semínek. Nejlepší jsou takové ty maličké kulaté řetkvičky. Nekupujte ty dlouhé bílé, co vypadají jako rampouchy. Pak, Petře, nesmíte nějaký čas ani slůvkem připomínat mytí a koupání. Měla byste to několik týdnů vydržet. Pak bude mít na sobě aspoň centimetrovou vrstvu černé mastné špíny a až v noci usne, zasejte jí řetkvičky na ruce a na hlavu. Semínka jemně zatlačte a pak už vám nezbývá nic jiného, než čekat. Myslím, že ji ani nebudete muset zalévat, protože teď dost často prší. Až řetkvičky vyrostou a budou mít 3 lístky, můžete začít ty největší protrhávat. Ovšem připravte se na to, že Petra bude při té řetkvičkové léčbě vypadat příšerně. Pokud zjistíte, že se jí sousedé bojí a nebo se na ní tatínek ani podívat nemůže a nepřeje si, aby mu chodila na oči, dejte mi vědět a já si ji ráda vezmu k sobě. Chodí ke mně totiž jenom děti a ty se jen tak nějaké špíny nezaleknou.
0: Petřina maminka poděkovala paní Láry Fáry a byla moc a moc vděčná za její dobrou radu a pomoc. Zavolala tatínkovi a požádala ho, aby určitě nezapomněl a koupil cestou z práce balíček řetkvičkových semínek. Kulaté, rané, červené, tak nějak se měla ta odrůda jmenovat. Druhý den večer se maminka Petře ani slůvkem nezmínila, že by se měla jít koupat a její dcerka byla samý úsměv, vůbec nevyváděla jako divé zvíře. Následujícího dne se to opakovalo a stejně tak další a další dny. Přiblížila se neděle a Petra začala dostávat tmavě šedý až načernalý odstín a taky maminka řekla, ať radši zůstane doma a snad ani nechodí po návštěvách. Petřin tatínek, kterému maminka mezitím vysvětlila, v čem řetkvičková léčba spočívá, si taky raději nic nezačínal o mytí a koupání, ale pokaždé sebou polekaně trhl, když se na svou dcerku podíval. Ke konci třetího týdne museli Petru držet celé dny doma, protože jednou vyklouzla ven, aby přinesla poštu, a když listonož spatřil její rozježené, spečené špinavé vlasy a rychle se zvětšující vrstvu ornice na jejím obličeji, na krku a na rukou, vykřikl zděšením a skutálel se ze schůdků před domem. Zdálo se ovšem, že to Petře vůbec nevadí a že je šťastná. Samozřejmě bylo čím dál obtížnější poznat, jak se vlastně cítí, protože její obličej byl stále špinavější, až se nakonec mohla jen stěží usmát a pohnout rty. Mluvila nějak takhle.
8: Obrý en, enuju se etra a eci se oupat.
0: I s jídlem měla patálie a uštibovala sousta jak vrabec, protože mohla otvírat ústa jen na teninkou škvírku. Její rodiče si samozřejmě přestali zvát přátele na návštěvu, leda snad pozdě večer, když už byla Petra v posteli, a i pak byli jako natrní, protože měli strach, že se Petra probudí, přijde dolů do pokoje a zakňourá. Což přeloženo znamená...
3: Dej mi napít vody, tati.
0: Konečně přišel den, kdy se už na Petře dali zasít řetkvičky. Večer odešla spát a maminka s tatínkem se po špičkách vplížili do jejího pokoje. Velice jemně jí zamáčkly řetkvičková semínka na čelo, na ramena i na ruce. Když bylo dílo dokončeno, stály oba vedle Petřiny postele a spokojeně si prohlíželi výsledek své práce. Tatínek prohodil.
9: To je ale ošklivá holka, úplná špindíra, viď, maminko?
0: Maminka se na něho vyčítavě podívala.
2: Že se nestydíš, Jiří, takhle mluvit o vlastním dítěti.
9: Moje dcera je pokrytá tak silnou vrstvou špíny, že si už ani nepamatuju, jak vlastně vypadá.
0: Zamračil se Petřin tatínek a šel se na chvíli provětrat na zahradu. Řetkvičková léčba špindírismu je pochopitelně těžkou zkouškou pro rodiče. Za pár dní se Petra ráno probudila
3: a na hřbetě obou rukou, stejně jako na ramenou i na čele, jí začaly rašit zelené lístečky. Petra se začala oprašovat a chtěla se jich zbavit, ale lístky se jen ohnuly a znovu se napřímily. Holčička vyskočila rovnýma nohama z postele a rozběhla se dolů po schodech do jídelny, kde právě tatínek s maminkou snídali.
8: Odívejte, odívejte, a oje, uce,
3: křičela. Tatínek si zanotoval.
9: Vypučel mladosti květ.
3: Ale maminka ho okřikla, rychle vyskočila a přistoupila k Petře. Popadla jednu rostlinku na jejím čele a prudce škubla. Petra vykřikla a maminka jí ukázala malou červenou řetkvičku, kterou vytrhla. Petra si sama zkoušela vytrhávat řetkvičky s ramenou, ale měla tak zapatlané ruce, že nemohla malé lístečky chytit a tak jí maminka musela pomoct. Když otrhali jednu paži a část druhé, Petra z ničeho nic zaprosila.
8: Ami, aci o Ani.
1: Co to říkáš?
3: Zeptala se nevěřícně maminka a nepřestávala přitom rychle sklízet řetkvičky a rovnat je do malých svazečků na stole v jídelně.
8: Jáci o vany.
3: Vypravila ze sebe Petra stěžka, ale s takovou usilovností, až jí z levé tváře odpadl kus bláta. Maminka prohlásila.
1: Myslím, že bude nejlépe, když se nejdřív osprchuješ.
3: Bez zbytečných řečí odešla do koupelny a otočila kohoutkem s teplou vodou. Petra se sprchovala celý den. Spotřebovala celé dvě kostky mýdla a dokonce ani nepřišla k obědu, ale když se večer tatínek vrátil domů z práce, už na něho čekala u domovních dveří, vymydlená, milá a usměvavá a v ruce držela talíř plný malých červených řetkviček.
10: Není brzo?
11: Ta je krásná.
10: Ty máš nádherný šaty.
11: Ahoj.
10: Ahoj, ty mi přivezla rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
11: Tobě je tak 11.
10: Už 400 let.
11: To je bába Boháček, co?
12: Volal jsi mě hochu?
13: Fuj, tajbl.
12: Fuj, tajbl ve spolek.
13: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Dobrý den.
13: Dneska bez plechu.
12: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
13: A zdraví.
12: O, to je znamenité mazadlo.
10: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
12: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
14: To teda myslíme.
12: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
14: To teda budeme!
12: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonost.
14: To teda chováme!
12: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
15: Mám pro vás novou Piggy básničku.
16: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
15: A teď ještě jednou.
16: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku.
15: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.
16: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: pyšné zvyky, pyšný krok, vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
1: Mňau, už víte.
2: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
3: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
2: Já už asi vím. To bude páv.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný barevný vír, který vykouzlí magická oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně.

posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: rozlobil kníže pána. Je to už hrozně dávno. Tak dávno, že ani ten nejstarší sumec v rybníku s těmi nejdelšími fousy si to už nepamatuje. Tam, kde do rybníka přitéká potok, stával mlýn a pod ním v tůni obrostlé křovím a vrbami bydlel vodník. Nebo se mu také říkávalo Hastrman a jmenoval se Žblabuňka. Dohlížel, aby se mlýnské kolo netočilo obráceně, aby bylo v rybníku pořád dost vody a aby žáby každý večer v rákosí pěkně kunikaly. A ten vodník Žblabuňka seděl jednou v podvečeru na vrbě. Skoro celou hladinu rybníka pokrýval zelený žabinec. Byl totiž čas, kdy se říkalo, že voda kvete. Vodník koukal z vrby dolů do vody, jak se z bahna na dně perlí bubliny, chvilku se honí po hladině a pak se rozprsknou. V tomto ve vzduchu zašumělo a na vrbu usedli dva havrani. Vodník se vtiskl do větví a poslouchal, co si ti dva povídají.
1: Kde pak si lítal po celý den? A co jsi viděl, kamaráde?
0: Zakrákal ten první havran.
1: Ale byl jsem za třemi lesy a dvěma údolími.
0: Zaklapal zobákem ten druhý.
1: Na zámku u kníže pána. Má tam v zámeckém parku taky rybník. Zlovinka takovýhle jako tenhle ten. A k čemu je takový rybník na zámku dobrý?
0: Zakrákal zase ten první havran.
1: Má tam plno havětí, vodní havěti,
0: zazobákoval ten druhý.
1: Ryby a žáby, raky a půlce a taky škeble. Volavky a čápy, divoké husy, kachny. Chodí se na ně každý den dívat a rybník ohradil pozlacenou mříží, aby mu nikdo neutekl. Ale nemají se tam špatně.
2: Ale dě, mříž zůstane mříží, i když je pozlacená,
0: vykrákal ten druhý havran. Potom zaplácali křídly a odletěli. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a ta havraní řeč, co právě vyslechl, mu nešla z hlavy.
1: To jsou mi věci. Povídá si. Kníže pán vybírá po kraji rybníky a dělá si doma výstavu. Jak pak k tomu ta zvířátka přijdou? I když se nemají špatně, svobodu nemají.
0: Slezl z vrby a zadíval se někam do dálky.
1: No jo, dobře to ten havran řekl. Mříž zůstane mříží, i když je pozlacená.
0: A vodník Žblabuňka se vydal na cestu za ty tři lesy a dvě údolí ke kníže pánovi na zámek. Přešel první les, přešel druhý a když přecházel třetí les, slyší, jak tam něco v křoví kníká. Rozhrnul větve a on tam sedí zajíc a na noze má pytlácké oko. Sedí tam v té pasti a hnout se nemůže.
2: Počkej, já ti pomůžu,
0: řekl chlácholivě vodník a zajíce vysvobodil.
3: Děkuji, Hastrmanku,
0: zapanáčkoval zajíc.
3: Já vím, ty jdeš ke kníže pánovi na zámek. Kdybys mě potřeboval, jen si na mě vzpomeň.
0: Zavrtěl tím bílým pírkem, co měl na zadečku, a zmizel v houští.
1: Žblabuňka se podivil, jak to ten zajíc ví, kamže to má namířeno.
0: No nic, šel dál. Vyšel z třetího lesa, přešel dvě údolí a stál před zámkem kníže pána. Ale ouha, dovnitř to nešlo. Vodník obešel všech 12 bran, ale žádná z nich neměla kliku.
1: Aha, To tady asi mají schválně, bručel si pod fousy, aby se nikdo nedostal dovnitř. Ale co teď? Čekal do rána, ale ani ráno to nebylo lepší. Vojáci, co hlídali bránu, ho dovnitř nepustili. Žblabuňka to zkoušel u všech 12 bran, ale nikde nepochodil. U té 12. brány mu velitel stráže dokonce řekl: pane, vy jste se asi spletl. Karneval je teprve za měsíc, čímž vodníka hrozně namíchl. Ale nedalo se nic dělat. Do zámku se nedostal. Žblabuňka se musel vrátit do rybníka s nepořízenou. Po cestě se ještě několikrát vyválel ve vlhkém mechu, protože byl už dost dlouho na cestě bez vody a svěděla ho kůže, jako by ho čert lochtal. Přišel domů, vymáchal se v rybníku a pak vylezl na vrbu a přemýšlel, jak to zařídit, aby se dostal do zámku. A v tom uslyšel v dálce nějaké troubení, pískání a halasení, štěkot psů, řinčení, brnění a hrkání loukoťových kočárů. Žblabuňka vykoukl z vrby, cože se to děje. To kníže pán i s celým doprovodem vyjížděl právě z lesa a namířil si to rovnou k rybníku.
2: Aha, ten se určitě zase rozhlíží, koho by strčil do toho svého rybníka za pozlacenou mříž, řekl si vodník. A najednou dostal nápad. No počkej, já na tebe vyzraju.
1: Nárazy zaduněla kopyta koní. Kníže pán jel v otevřeném kočáru, 12 koní ho táhlo, koukal přes lorňon a rozhlížel se kolem. Vodník sjel z vrby jako namydlený blesk. Skočil do rybníka, jen kola se roztáhla po hladině a vlny začvachtaly o břeh. Na druhé straně rybníka, kde rostla bohatě plavůň a rákosí, se vynořil a vyběhl do polí. A schválně plácal hlasitě nohama v rozmoklém bahně, aby ho bylo slyšet. Kníže pán dal zastavit celý lovecký průvod, odložil lorňon a přiložil k oku dalekohled, co vypadal jako cukrářský kornout. Potom mlaskl a řekl:
4: toho zeleňoura hastrmanskýho mi chyťte a dejte mi ho do zámeckého rybníka. Bude to ozdoba mé sbírky.
1: A teď nastal mazec. Knížecí lovci vyběhli a začali vodníka nahánět a za nimi táhli vojáci dokonce kanon. Žblabuňka běžel v poli, ale ne moc rychle, aby to ti knížecí pacholci neměli tak těžké, ale ne zas tak pomalu, aby to snad nebylo nápadné, že se nechává schválně chytit. A tam, u hájku, kde vždycky přenocovali bažanti, hned kousek od Černého lesa, vodníka chytili. S velkou slávou a jásotem ho nesli v síti ukázat kníže pánovi. Ten seděl v kočáru a koukal skrz lorňon. Kolem něj vzdychaly dámy v nadýchaných sukních a v ještě víc nadýchanějších účesech s dlouhými loknami a volali: mon dieu, a voilà, není to nebezpečné. A kníže pán koukal statečně přes ten lorňon a dámy uklidňoval a vyprávěl jim příhody o své statečnosti z války, ve které nikdy nebyl. Vodníka naložili na vůz, polili voňavkou, aby tam v té nobl společnosti nezaváněl bahnem a po rybách, a jeli na zámek. Žblabuňka ležel na voze zamotán do sítě jako moucha v pavučině a jen se uculoval.
2: Jen počkej, kníže páne, však ty se budeš divit.
1: A už bylo slyšet otvírání zámecké brány. Kola vozů zaduněla na dláždění, byli na zámku.
5: Kníže pán kázal vodníka vynést z vozu. Poskakoval kolem na svých tenkých křivých nožičkách, až mu fyží kolem krku poletovalo a pištěl. Opatrně, ať mi ho nepoškodíte. Jako kdyby stěhovali piano nebo nějakou drahocenou skříň. Vymotali vodníka ze sítě a čvacht. Hodili ho do rybníka. Opatrně, křikl ještě kníže pán. A cvak, mříž se zavřela. Kníže pán ještě chvilku koukal a potom zmožen těžkým bojem s vodníkem šel spát. Setmělo se. Vyšel měsíc a osvítil zámecký rybník. Z lesů zavanul větřík a tiše rozezněl pozlacenou mříž svou písní. Smutnou písní, neboť za mřížemi je každá píseň smutná. Žblabuňka plaval zrovna rybníkem a rozhlížel se. U břehu stály nehnutě zlatí karásci, co se ztratili minulý rok v dolním rybníku. A tady tlustý úhoř Emil se převaluje v bahně a přátelsky mrká na vodníka. A žáby však jste ještě nedávno kvákali v mlýnském náhonu. A candáti štíky a sumec a nahoře spí kachny a divoké husy a na jedné noze stojí čáp. Zkrátka samý známý v zámeckém rybníku za tou pozlacenou mříží.
2: Tak co, kamarádi?
5: Zavolal vodník, ale nemoc nahlas, aby ho v zámku neslyšeli.
2: Jak se vám tady líbí v kleci u kníže pána?
1: Ani se neptej, kmotře. Zaulal tlustý úhoř Emil. Doma by bylo líp.
2: A co by tam nahoře?
5: Zašeptal žblabuňka.
2: Kachny, husy a čápy. Jak se vám tady líbí?
1: Doma by bylo líp.
5: Ozvalo se ze zhora.
2: Nic se nebojte, kamarádi.
5: Řekl potichu, protože o svobodě se nemá mluvit moc nahlas.
2: Já vám pomůžu.
5: A už je řadil všechny pěkně za sebou.
2: Projdeme branou a potom přes dvě údolí a tři lesy půjdeme domů do rybníka.
5: Ty, co nemohli moc rychle chodit, nacpal vodník do svého dlouhého kabátu, ryby, raky a škeble a čápové, husy a kachny stály pěkně v řadě na břehu a čekali. Potom vylezl opatrně z vody. Okoukl mříž, visel tam zámek veliký jako psí hlava.
2: No, nic, s tebou si taky poradím.
5: Rozhlédl se, nikde nikdo. Jenom otevřeným oknem v zámecké věži bylo slyšet, jak kníže pán hlasitě chrápe. Vodník namazal ten veliký zámek na pozlacené mříži puškvorcovou mastí, zatočil a chrup. Zámek se otevřel. Větřík šustil listím v zámeckém parku a měsíc ze zhora svítil na ten podivný průvod. Vepředu našlapoval opatrně vodník, z rukávu a z kapes jeho kabátu vyčuhovaly rybí ocasy, račí klepeta a zvědavě vykukovaly škeble. Za ním se kolébaly kachny, husy, volavky a čápové. A úplně nakonec se plazil tlustý úhoř Emil a spokojeně si potichu pobrukoval. Přišli k zámecké bráně. Ale ouha, tam stál na stráži voják. Měl v ruce halapartnu, fousy až k pasu a tvářil se velice přísně. Co teď?
2: Kdybych tady měl teď toho zajíce, co jsem vysvobodil v lese z pytláckého oka,
5: pomyslel si žblabuňka a světe div se. V tom okamžiku byl zajíc tady. Ani mu vodník nemusel říkat, co má dělat. Přihopkoval před vojáka, zapanáčkoval a potom na něj vyplázl jazyk.
2: No tohle... Voják se rozlobil, opřel halapartnu o zeď a začal zajíce honit.
5: Zmizeli někde ve tmě a na to vodník čekal. Otevřel zámeckou bránu pomalu a pěkně opatrně, aby ani jednou nevrzla, a celý ten průvod vyšel ven. A už si to všichni mašírovali přes dvě údolí a tři lesy do rybníka, domů.
2: Ráno se kníže pán probudil a hned svolal všechny komtesy, barony, hrabátka, rytíře, dvorní dámy, rádce, ministry a jiné tajtrlíky.
5: A že jim ukáže svůj včerejší úlovek. Vedl je zámeckým parkem a po cestě jim vyprávěl, jak statečně vodníka chytil. A všichni volali, voilà, mon dieu! A obdivovali kníže pána a jeho statečnost. Přišli k zámeckému rybníku, k té pozlacené mříži.
4: Tak, kde ho máme? Zeleňoura.
5: Řekl kníže pán pyšně a svou kníže pánskou hůlkou s vyřezávanou rukojetí na tu pozlacenou mříž zaklepal.
2: Dámy přitiskly krajkové kapesničky na své ustrašené pusinky a ustoupily o krok dozadu za pány, aby jim ještě tak ten strašný vodník, jak ho kníže pán vylíčil, něco neudělal.
5: Všichni koukali na rybník, kdy už z něho něco vyleze, a některé dámy začaly tím napětím omdlévat. Ale nic se nedělo. Kníže pán chtěl zaklepat ještě jednou, ale v tom někdo překvapeně zvolal. Olala! A ukazoval na ten otevřený zámek. Kníže pán zbledl, pak zrudnul a nakonec sfialověl. Začal běhat kolem rybníka a tou svou kníže pánskou hůlkou švihal do vody a šťouchal pod břeh.
2: Nikde nic. Zámecký rybník byl prázdný. Ani perlo očka v něm nezůstala.
5: Kníže pán vřískal, zlobil se a dupal. Posílal na vodníka hromy a blesky a vyhrožoval.
4: Však já tě jednou chytím a pak tě natřu na červeno, ty zeleňoure.
5: A hned kázal zapřáhat do kočáru a jeli vodníka i s tou vodní havětí chytat. Ale kde těm už byl konec. Všichni se rozutekli po rybnících, mlýnských náhonech, potocích a tůních. Žblabuňka byl rád, že jsou všichni zase na svobodě. Dál vysedával při měsíčku na vrbě a hospodařil v rybníku. O něco později se proslechlo, že kníže pán od samé zlosti dal tu pozlacenou mříž zbourat a zámecký rybník zasypat. Vodník zrovna klábosil s tlustým úhořem Emilem, když se k němu ta zpráva donesla.
2: Toho rybníka je škoda, řekl. Kníže pán v něm mohl pěstovat alespoň letníny. Ale s tou mříží je to dobře.
6: Tak, tak, zahulal úhoř Emil. Život za pozlacenou mříží není žádný život.
2: To je pravda, řekl žblabuňka. I kdyby ta mříž byla celá ze zlata.

víte, že bude hostina. Jestli pak už to znáte, že bude hostina. Ke štěstí už mi chybí, obě tak němu had, tak s vámi řečí rybí.

0: Policisté zastavili auto, protože za volantem seděl Bernardín.
1: Zbláznil jste se? Nechat řídit psa?
0: Rozčilují se na vedle sedícího muže.
1: Já za to nemůžu. Já jsem jen stopář.

jsou žrabá ryba v barách.

0: O králi s oslíma ušima. Pohádka z Bhútánu. Před dávnými a dávnými časy, za tisícero horami a ještě více řekami, leželo malé království. V jeho údolích bujně rostly banánovníky, na svazích se zelenala rýžová pole a v hustých lesích kvetly pestré orchideje. Zasněžené horské štíty čněly tak vysoko, až se zdálo, že každou chvíli protrhnou oblohu. Tomu království vládl král Čchéring, který měl jedno velké tajemství. Narodil se totiž s oslíma ušima. Už od útlého dětství proto nosil na míru šité čepice z přepichového brokátu a své tajemství střežil tak úzkostlivě, že se o něm nikdy nedozvěděla ani žádná z jeho tří královen. Přepečlivě střežené tajemství králi skoro v ničem nebránilo. Byl obratný jezdec a zručný lučištník. Vždy se však vyhýbal plavání, protože se splihlou čapkou by byl všem podaným jen pro smích. Jednou však přišlo tak horké léto, že se král chtěl aspoň na chvíli svlažit v řece, která tekla hned za jeho palácem. Požádal proto jednoho ze svých komorníků, věrného Džigmeho, aby ho doprovodil k řece. Král se půjde vykoupat, Džigme se mu postará o šaty a bude dávat pozor, aby ho nikdo nespatřil. Současně král komorníkovi přikázal, že na něj nesmí pohlídnout ani on, jinak s Džigmem bude zle. Co se ale nestalo? Nad řekou právě letěla straka zlodějka. Králova čapka byla vyšívaná zlatou a stříbrnou nití a ve slunci se tak třpitila, že po ní straka hned zatoužila. Vrhla se dolů a královskou čepici sebrala. Panovník najednou stál na břehu řeky prostovlasý a na hlavě mu čněla dvě oslí ušiska. Po strace hodil kamenem, ale netrefil se. A kámen dopadl pouhé dva kroky od komorníka. Ten se lekl a bez děky se otočil. Ty zrádce! Neříkal jsem ti, že na mě nesmíš pohlédnout? Teď tě musím nechat stít.
1: Pane, smiluj se nade mnou, neudělal jsem to úmyslně.
0: Král chvíli uvažoval a nakonec se mu nebohého komorníka zželelo. Musel ale slíbit, že tajemství neprozradí živé duši, jinak bude o hlavu kratší. Jenže Džigmeho tajemství tížilo a nedalo mu spát. A tak ho napadlo, že se mu třeba uleví, když všechno řekne myší díře na svahu vysoké hory.
2: Král Čchéring má oslí uši.
0: Vykřikl splna hrdla do myší díry. Toho ale nenapadlo, že ozvěnu zaslechne vítr a odnese jeho slova do světa. Právě to se však stalo. A vítr tajemství donesl až do domku, kde bydlel starý dřevorubec se ženou. Právě jedli sýr s pálivými papričkami. Když uslyšeli, jak vítr houká,
2: král Čchéring má oslí uši.
0: Řekli si, že krále před takovou zlou pomluvou musí varovat. A tak počkali, až k ním za pár dní přijde syn, jenž na královském dvoře dělal zahradníka. Řekli mu, co jim vítr donesl, a že prý si u krále musí vyžádat slyšení a o té pomluvě mu říct.
1: králi. Slyšel jsem o tobě tak zlou pomluvu, že z ní stydne krev v žilách. Přišel jsem tě před ní varovat. Začal nesměle zahradník. Co se o mně říká? Mluv! Vyštěkl nedůtklivě král. Že prý máš oslí uši, zašeptal zahradník. To se ví. Král chtěl vědět, odkud zahradník tu zvěst má. A když se dozvěděl, že od starých rodičů, nechal si je předvolat. Kde jste slyšeli tu zlou pomluvu? Dřevorubec se ženou se před králem jen krčili. Nikdy nebyli v hlavním městě, natož v královském paláci, který se majestátně tyčil na ostrohu nad soutokem dvou řek. A ani ve snu by je nenapadlo, že jednou budou klečet před samotným králem. Přinesl ji vítr, vaše veličenstvo. Když to král uslyšel, nasedl na koně a vyrazil do hor, aby se zeptal přímo větru. Větře, odkud si přinesl tu hanebnou zvěst? Zvolal král. Řeknu vždy jen to, co slyšíš. Já si nikdy nevymýšlím. Pověděla mi to jedna myší žíra. Zaševelil vítr. Když král našel myší díru, pochopil, že Džigme ve skutečnosti tajemství nikomu nevyzradil. Přesto si ho hned po návratu do paláce předvolal a řekl mu: Svato svatě si mi slíbil, že zachováš tajemství, a přesto si ho vyzradil. Ano, vím, neřekl si ho žádnému smrtelníkovi. Ale v této zemi mají uši i myší díry. Za trest Džigme ho vykázal z království na 999 roků. Od té doby si dával ještě větší pozor. A tak se jeho tajemství nedozvěděla žádná další živá duše, ba ani žádná z jeho královen.
3: Tetelí se vzduch.
4: Tetelí se vzduch.
3: Je prý tady duch.
4: Je prý tady duch.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Máme na to čuch.
4: Máme na to čuch.
3: Kde takový duch?
4: Kde takový duch?
3: Spí a loví.
4: Spí a loví.
5: Je, je, je.
4: Snadno zjistí.
3: Snadno.
4: Jehličí a listí.
3: Jehličí.
4: Jsme totiž specialisti.
3: Specialisti.
4: Na duchy.
3: Na duchy.
4: To nemáte potuchy.
3: To nemáte potuchy.
6: Vigy básnička.
7: Povídala moucha mouše.
6: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem. Hop, hop, hop. Jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
7: Povídala moucha mouše.
6: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem. Hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

nesla jsem vejce za pěťák. Hospodyni na koši.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké buřty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Její ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosily i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva vhodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké buřty z hořčicí. Rytíř nepřišel a buřty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké buřty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výherce zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké buřty z hořčicí.

0: Piggy hádanka.
1: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř. Plný ok. Kdo je to?
2: Mňau, už víte.
3: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
0: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
3: Já už asi vím. To bude páv.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

na náměstí Fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam si divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil

0: naší čtvrti, je zde včící okřik krti. Vydali se spontánně na náměstí fontáně.
1: Další účinkující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrch interiér.
0: Na špice, zbyla jenom inšpice.

0: heleme se, zítra je 1. června.
1: Tak už to na tom světě chodí, Pepo, že když je dneska 31. května, tak zítra bude 1., víte?
0: No. Jen se neposmívejte, paní Kateřino, já jsem chtěl jen naznačit, že zítra se slaví Den dětí.
2: Jo, dostaneme dárky.
3: No, a co nám dáte?
1: Nic vám nedáme.
2: Jo. Když máme ten svátek.
0: No právě proto. Svátek je tu proto, aby se slavilo a ne rozdávalo.
1: Moje řeč.
0: No?
1: Takže čím chcete děti ten den dětí oslavit?
2: No třeba, že budeme dělat celý den jen to, co se nám líbí.
3: No, to je ono.

0: Hurvínku, vstávej.
1: Ani nápad, Taťulo.
0: Jen pojď, jen pojď. Hola, hola, škola volá.
1: Taťulínku, dnes je 1. června.
0: No a co?
1: Takže mám svátek a smím dělat jen to, co chci.
0: Ale, ale.
1: Jaké pak ale? Co pak si zapomněl na naši úmluvu? Jupí do peří!
2: Maničko, kam se chystáš tak vyfintěná?
3: No.
2: Celá v bílém, jako nevěsta.
3: No, nediv se, bábinko. Je 1. června, tak mám svátek a jdu se trošku projít.
2: Aha, tak si to pěkně užij, Maničko.
3: To mi věř, bábinko. Tak ahoj.
4: Že si to užiju, po čem jsem vždycky toužila a co jsem nikdy nesměla, no přece šlapat do lůží, tak

Máme nějakou pěkně hlubokou. A tady je. A

0: Tomu Hurvínkovi to ale trvá. Je pomalejší než Lišnek.
1: Už běžím.
0: To dost.
2: Dobrý den. Co si přejete? Vy jdete vymetat komín?
0: Jaký komín? Co pak jsem komíník?
2: A ne?
0: To jsem přece já, panička, ne?
2: Ty brďo, ty teda vypadáš.
0: No?
2: Kdo tě má pod tím černým nánosem poznat?
0: No.
2: Co jsi dělala?
0: Co by, byla jsem oslavovat. No, a teď jdu slavit k tobě. To máš radost, viď?
2: Co mám s tebou dělat? Tak pojď dál.
0: No, a co budeme dělat, Hrvínko?
2: Chtěla by to pořádnou oslavu.
0: Vymysli si něco, po čem toužíš a co si nikdy nesměl.
2: Jo, už to mám. Pohoupám se na lustru. Žery, nekaž nám to. Až budou mít psi svátek, tak ti to taky dovolím.
0: Správně děláš, Žeričku. Zalez si pod postel, tam si v bezpečí. No, a ty se, Hurvínku, ukáž. Já se posadím do křesla a budu rozhodčí.
2: To budeš čubrnět. A krovat Hurvínek a jeho splašená hrazda.
0: A víš, a ještě víš,
2: předvedu vys spatný.
0: To byl spíš vys špatný.
2: Ale nekybicuj a pojď si to taky zkusit.
0: Ale co by ne, já nejsem žádné kuře závátko. Žery, zalez zase.

0: pecka?
1: To jo.
0: Seš celá?
1: Asi jo. A ty?
0: No. Zdá se, že taky. Ačkoliv, teda chtělo by to studený a mokrý obklad. Aha, první pomoc. Dost, Jerry, už mě neolizuj. Dost, to by stačilo. Teda, Máni, tady je teď pěknej binec.
1: To tedy je. Máte tady s panem Spejblem pěkný nepořádek. Pojď raději k nám, tam je aspoň uklizeno. A Jerry, netrucuj, pojď taky.

0: Co podnikneme teď, Máničko?
1: Poraď.
0: No, já myslím, že by to chtělo něco mrsného k snědku.
2: No.
1: Souhlasím. Tak pojď, vyrabujeme ledničku.
0: Tedy, tady je pamlsku a dobrůtek.
1: No.
0: Která ty se máš?
1: No.
0: Tu taťulda má v lednici jen pivko a zapečený karfiol, co nám darovala paní Kateřina minulý týden. Brr.
1: Nehodruj, nosím na stůl. Počkej, ženičku, nemotej se. Víš co, tady máš páreček, na. No, prosím, pane Hrvínku, tady to je. Jogurty, pizza, mléčný koktejlek, salámy.
0: Zmrzlinka.
1: A kurečky, sýr. Jo, a hle, tady dortíček.
0: To je pošušňáno.
1: Já nevím, Hrvínku, ale okurku se zmrzkou by snad jíst neměl, ne?
0: Mám svátek, ne?
1: A jo.
0: Počkej, zapiju to kolou, půjde mi jí.
1: Na, to máš.
0: Díky. A už mám dost. V bříšku mám jako v pokojíčku.
1: To mě v něm nějak škrouká.
0: No a teď by to chtělo, jak říká taťulda, po dobré baště, dobré pokouřeníčko.
1: Strpení. Já vím, kde bábinka schovává pro pana svůj bladoutník.
0: Tak jsem s ním, ženo.
1: Tu máš, muži.
0: No, děkuji.
1: Co?
0: Tady.
1: Co?
0: Řeknu ti, Máni, ti dospělí mají ale život. Chceš si to taky zkusit?
1: No, klidně, ukáž.
0: No víc potáhnout, to musíš silněji.
1: Aha.
0: No tak.
1: Fuj. Jejda. Mně je asi zlé.
0: Co no? Mně asi taky.
1: Co?
0: Mamani,
1: no.
0: Se mnou se otáčí celá kuchyň.
1: Je.
0: Pomoc!
3: Co se děje?
4: Co je?
3: Paničko, Paničko, kde jsi?
0: Tady, vedle mě.
3: No počkej, ta špindíra, to je Mánička.
1: No, to jsem já jsem trošku oslavovala.
3: Pro pána Jana Pepo, podívejte se na ten stůl.
4: Tedy, paní Kateřino, já vás nechci urazit, ale máte tu pěkný nepořádek.
0: Veď, tati, kdybych to byl věděl, tak by jsem sem vůbec nechodil.
1: Já do domu.
3: To jste všechno splácali vy dva.
0: A Žerik.
3: Tak se mi zdá, že to chce vanu, čaj a postel.
1: Spíš postel, čaj a vanu. Ach jo.
0: Mně je zlé.
4: Hlavně, že jste si tu oslavu pěkně užili.
1: To tedy ano, to byl dneska den.
0: Den dětí. Ach jo.

0: jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hýlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
1: Hýlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hýlík.
1: To ti chválím, roztal trochu dědeček. Pan

0: Teď se krásně zabavíme.
1: Hugo! Hugo! Nečti? Hugo, nebezpečí! Justina v akci! Hugo! Hugo!
0: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
1: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
0: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kipí.
1: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
0: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
1: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
0: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju?
1: Ne, ne.
0: Raz,
1: ne,
0: dva,
1: ne.
0: A...
2: Co je? Co se mnou cukáš?
0: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
2: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
1: Justina ti chce seřadit knihovnu.
2: Cože?
0: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
2: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
0: Systém? Jaký, prosím tě?
2: No, systém.
0: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
2: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
1: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
0: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
2: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
0: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
2: Mám pro vás jeden oříšek.
1: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
2: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
1: To vím, Hugo, já to vím.
0: Já to také vím, samozřejmě. To je přece tenhle tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
2: Piggy?
1: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
2: Vidíš, Piggy, máš bod.
0: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
2: Pozdě, Justíno. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
1: Já mám bod.
2: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
0: Maštal! Je to maštal.
2: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak větší.

0: činou býval seník.
1: Tam se dávalo seno.
0: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
1: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justýna a mám bot za maštal a seník.
0: Bot má Piggy za štolbu. Maštal a seník byly mimo soutěž.
1: Mimo? Tak já jsem mimo?
0: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
1: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
0: Knihovnu?
1: Knihovnu uklidí někdo jiný.
0: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
2: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
1: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
2: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
0: Hurá!
1: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a kniholovna počká, až napadne sníh.
0: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
1: ahoj,
0: příště.
1: Ahoj,
0: příště, ahoj.
1: Ahoj.
0: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
1: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
2: No to se neboj, Justýno. Počte.
1: No.
2: A parádně.

0: Červená růže. Moravská pohádka. Byl bohatý kupec, který měl 3 dcery. Jezdíval na trhy do dalekých zemí, kde kupoval i prodával zboží. Jedenkráte, když se zas vydával na cesty, septal nejstarší dcery.
1: Co si žádáš, abych ti přivezl?
0: A nejstarší dcera odpověděla, aby jí přivezl krásné šaty, které by byly celé vyšívané zlatem.
1: A co žádáš, abych přivezl tobě?
0: Ptal se otec druhé dcery. A ta odpověděla, aby jí přivezl skvostné perly a drahé klenoty. I ptal se otec nejmladší dcery.
1: Co, Johanko, ty chceš, abych ti přivezl?
0: A pokorná Johanka odpověděla.
2: Nic mi není dražšího nad vaši lásku, ale přece bych měla to přání, abyste mi přivezl krásnou červenou růži.
0: Otec odjel do dalekých krajů. Pro nejstarší dceru koupil nejskvostnější šaty, které viděl, byly celé pošité zlatem. Pro druhou dceru koupil klenoty, perly a drahokamy nesmírné hodnoty. Jen pro Johanku ještě neměl červenou růži, protože se obával, že by mu na daleké cestě uvadla. A proto ji chtěl koupit teprve nedaleko domova. Již se přibližoval k domovu, ale růži ještě neměl. A proto se starostlivě rozhlížel, kde by spatřil nějakou zahradu. Prochází dlouhým, hlubokým lesem a nedaleko cesty vidí krásný zámek a kolem něho rozlehlé zahrady.
1: Zde dozajista budou růže.
0: Myslel si a šel přímo do zámku. Vrata byla zavřená a když chtěl zazvonit, spatřil, že místo rukověti od zvonku visí had. Uchopil hada, zatáhl a zazvonil. Vrata se sama od sebe otevřela. A když vešel do síně, sama od sebe se za ním zase zavřela. V zámku bylo prázdno. Kamkoliv kročil, kamkoliv hleděl, nikde ani živé duše. Šel tedy do zahrady a velmi se zaradoval, když viděl množství nejkrásnějších růží. Byly zde růže bílé a červené, tak pěkné, že podobné ještě nikdy nikde neviděl. Vyhlédnul si růži ze všech nejkrásnější a utrhl ji pro Johanku. Ale sotva ji utrhl, ejhle. Tu se přihrne škaredý, huňatý medvěd. Doráží na něj, bručí a chrochtá, jako by se na něj zlobil, že mu zde v zahradě ukradl růži. Otec se omlouval, že chtěl své nejmladší dceři přivést dárek z cesty, ale medvěd sebou škubal a třásl se zlostí a o náhradě nechtěl nic slyšet. A když chtěl kupec odejít ze zámku, medvěd ho nepropustil. Takže zde musel chtě nechtě zůstat. V zámku mohl chodit kdekoliv se mu zlíbilo. Všude spatřoval samé krásné, skvostné a nádherné věci. V jednom pokoji našel lůžka a měkké pohovky. V druhém prostřený stůl, ke kterému, když usedl, hned mu služebníci přinášeli vydatná jídla i chutné nápoje. Pranic ho to netěšilo. Přeci jen by nejraději byl na svobodě. Smutný přijde jednoho dne do zahrady a potká tam zase huňatého medvěda. Když jej medvěd viděl truchlivého a sklíčeného, nedorážel na něj, ale přišel klidně blíže a zachrochtal.
3: Proč jsi tak smutný, co ti zde schází?
0: Kupec odpověděl.
1: Ach, jak nemám být smutný, když nemůžu ven a jsem tu zavřený jako v žaláři. Smiluj se nade mnou, huňatý medvěde, a pusť mě, ať se můžu vrátit ke svým dětem.
0: Ale huňáč mu odpověděl.
3: To nejde. Leda by ta, pro kterou si v zahradě utrhl růži, sama přišla a zůstala tu místo tebe. Chceš-li, pošlu pro ní, aby ti přijela naproti.
0: Otci se tak stýskalo po domácích, že nakonec svolil a medvěd hned dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a vyslal své tajné služebníky, aby jeli pro Johanku, nejmladší kupcovu dceru. Johanka přijela do zámku. Padla otci kolem krku a plakala radostí, neboť ho už dlouho neviděla. Medvěd, když viděl její krásu a spanilost, kroutil se a přibližoval se k ní a laskavě chrochtal. Johanka, když slyšela bručení a chroptění a když viděla huňatého, škaredého a střapatého medvěda, strnula strachem a pevně se chytla otce.
2: Otče, otče,
0: volala.
2: Nedejte mě, ta divoká šelma mě roztrhá.
0: Ale otec dceru konejšil, aby se nebála, že mu medvěd také neublížil, ale že jej přistihl, když pro ní zde v zahradě trhal červenou růži. A nyní ho nechce pustit, jen kdyby ona zůstala v zámku namísto něho. Medvěd se k ní s bručením plížil a po její bílé ruce napřáhl své škaredé tlapy. Dcera se ho k smrti bála, otec ji chlácholil. Medvěd jí řekl, aby tu zůstala jenom 14 dní. A po těch 2 týdnech může buď zůstat, nebo odjet domů za otcem a sestrami. Rozrušená Johanka se rozloučila s otcem a zůstala v zámku místo něj. I vodil ji medvěd po celém zámku, prováděl ji po všech pokojích, ukazoval jí všechen nábytek, skvostný porcelán i jiné cennosti. Vše se jí líbilo, ale medvěda se bála. Zavedl a prováděl ji též po veliké zahradě, kde byly nejkrásnější růže a nejrozmanitější květiny. Květy se jí natolik líbily, že skoro zatoužila, aby ta zahrada byla její. Ale medvěda se bála. Uplynulo 14 dní a Johanka chtěla jet za otcem a za sestrami. Medvěd přežalostně bručel, že ho chce opustit, smutně naříkal a velice ho řekoval. Johance ho bylo líto a slíbila mu, že se zas brzo přijde podívat na ty krásné růže. Smutný medvěd dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a dal jí sebou kočího a 3 lokaje a úpěnlivě ji prosil, aby jej zas brzo přijela navštívit. Natrhal jí nejkrásnější růže a dal Johanku odvést k otci a sestrám. Ale sestry se jí smutaly.
4: Hele, hele, urozená paní, jezdí si v kočáru se 6 koňmi, má kočího a 3 lokaje a miluje střapatého medvěda. Medvědí výsosti,
0: řekla jí uštěpačně starší sestra.
4: Udělej mne u sebe komornou.
5: A mě?
0: Dodala nejstarší.
5: Si k sobě vezmi za chůvu, milostivá paní medvědice.
0: Takto se jí obě starší sestry posmívaly. Když Johanka viděla a slyšela, že jí sestry nenávidějí a jak se jí vysmívají, necítila doma žádnou radost a žádné potěšení. Dala do krásného kočáru zapřáhnout 6 koní a odjela s lokaji do překrásné zahrady k střapatému medvědovi, který si tolik naříkal a tolik trpěl, když odjížděla. Radovala se, že bude zase vidět ty krásné růže. Když přijela na zámek, tu jí naproti přiběhl medvěd. Stavěl se na zadní, padal na přední nohy, jako by se jí chtěl klanět a řval, jako by chtěl výskat. A pořád kolem ní skákal a nevěděl, co všechno má činit, aby vyjádřil, jakou má radost. Ve své neohrabanosti jí však ani trošku neublížil. I když po ní vztáhnul tlapy, vypadalo to, že ji chce vzít za ruku a pohladit. Ale nikdy ji nepoškrábal. Johanka se nejraději procházela po zahradě, mezi růžemi a květy. Když bylo poledne a chtěla se najíst, šla jenom do zámku, sedla si za stůl a hned jí služebníci přinášeli jídla a všeliké vzácné pochoutky. Na co jen pomyslela, všeho byla hojnost. Večer také, nač pomyslela, bylo na stole. Ráno, jakmile se probudila, vešly do ložnice krásné pany. Každá nesla jiné hedvábné šaty a ptali se, do kterých by se paní chtěla obléci. Oblékali ji jako nějakou paní, jako nějakou královnu. Takže se Johanka nemohla dosti nadivit, proč se jí dostávalo takové cti v zámku, kde kromě medvěda po celý den nebyla ani živá duše. I optala se jednou medvěda, aby jí pověděl, komu ten neobyčejně krásný zámek patří, čí je ta pěkná zahrada a služky a služebníci. Medvěd řekl:
3: to všecko, co jsi viděla, a ještě mnohem více, to všecko náleží mně samému. Protože nejsem medvěd, ale zakletý princ. Ty mě můžeš z mého trápení vysvobodit. Nelekej se, ctnostná dívčino, až uslyšíš cenu, která mě může této hnusné podoby zbavit. Jenom tenkrát můžeš být vysvobozen, tak zní ta kletba, když tě jako medvěda políbí pana nevinná. O, dívko bez poskvrny, nelekej se mojí hnusné podoby. Smiluj se a setři ze mne tu nemilosrdnou kletbu.
0: Johanka se děsila, když slyšela, že má políbit škaredého medvěda. Ale medvěd ji prosil tak dlouho, až dívka plná strachu a bázně nakonec jeho medvědí tlamu v skutku políbila. A v tom okamžení, když se její rty dotkly medvědí tlamy, před ní stál mládenec sličné postavy, tak krásný, že si ani v nejsmělejších myšlenkách neuměla pěknějšího muže představit. Johanka před ním stála a červenala se. Ale spanilý princ padnul na kolena a děkoval Johance, že jej vysvobodila. Líbal jí ruce a celou ji objímal. V zámku nyní nastal docela jiný život. Slavnosti a hostiny a každý mluvil jenom o krásném princi, že bude mít svatbu s nejspanilejší dívkou pod sluncem. Zdaleka ze široka se k nastávajícím radovánkám sjížděli hosté. Princ poslal kočáry také pro Johančina otce a sestry. pyšné sestry se už těšily, až se budou chlubit, že byly na princově svatbě. Když přijeli až k zámku a vylézali z kočárů, přišli jim princ s nevěstou naproti. Princ otci děkoval a požádal jej o Johančinu ruku. Laskavě uvítal i její sestry. Ale ty, Johance, její štěstí záviděli. A proto božím dopuštěním na místě skameněli. Princ si vzal Johanku za manželku a Johanka mu potom porodila mnoho krásných princů a princezen. Otec zanechal kupectví a přistěhoval se k ním do královského paláce. Kdykoliv výjížděli ze zámku, vždycky jim bylo líto závistivých sester, které stály skamenělé před vraty paláce. A proto se do jejich srdcí nikdy nevloudila zášť a závist. A jestli neumřeli, žijí tam ve štěstí a blaženosti až dodnes.

0: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím. Žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
1: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
2: No přece napravo.

svýho doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys.

dali prášku podle rady. Mraveneček stůně dál, celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. Čtyři stály u postýlky, pátý těšil, neplakej, zafoukám ti na bolístku a do rána ti bude hej.

0: dobrej kámoš.
1: Zafoukal mu na ramínku, pohladil ho po čele, hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. A nakonec to dopadlo nejlíp, veselé.

0: chmurné úvahy a chmurné řeči. Posetnění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepičku, Pepičku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramse se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
0: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas škrtič.
2: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango.
2: Ty ho znáš?
0: Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďáckej dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaní. Teď je na koni ta mladá generace,
0: odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat, když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce, a věrnou naturu? Nic. Ale vy si, holubci, klidně vraťte domů.
0: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.

0: ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: logopedická pohádka na mr bez r.
1: Mravenec Šimra. Mravenec Šimra byl malý nezbeda. Sotva ho bylo vidět, jak byl mrňavý. Byl to snad nejmrňavější mravenec z celého mraveniště. Ale jeho kousky byly známé na 100 mil. Jakmile se mu někdo nelíbil, zamračil se, začal ho šimrat a pak ho omráčil kyselinou mravenčí. Nejvíc to pociťoval velký Nimrod, pan Mrázek. Chodil po lese a stále se měl z čeho těšit a co obdivovat. Jen ho mrzelo, že ho v lese vždy něco šimralo a štípalo. Jednou zas tak seděl pod smrkem. Už se smrákalo a on chtěl posvačit sladkou mrkev a chleba s humrovou pomazánkou. Když tu náhle, bum! Smrková šiška mu spadla těsně vedle oka. Pan Mrázek začal mrkat a mrzutě si mrmlal pod fousy. To celé se zalíbilo Šimrovi, co šel v tu chvíli s několika mravenci okolo. Hned všechny ponoukl, ať sebou mrsknou a začnou pana Mrázka šimrat. A mrňavoučký Šimra nakonec pana Mrázka štípl do nohy. To už bylo i na pana Mrázka dost. Byl hladový, ještě se nestihl najíst, byl unavený a mrzutý, neboť ho málem zmrzačila smrková šiška a teď tohle. Ale, co je to za mrňavého usmrkance, mrňavoučkou mršku? Mrťafu, co mi tu hodlá ubližovat? Hlasitě zakvílel a milého mravence popadl. Mravence Šimru zamrazilo. Již cítil smrt na jazyku. Mrskal sebou, co to šlo. Věděl, že pan Mrázek je laskavý Nimrod, ale nebyl si jist svým dnešním skutkem. Šimra škemral, kňučel a posmrkával, mrskal sebou jako pominutý. Sliboval, že už pana Mrázka nikdy nepoštípe. Dokonce, že i ohlídá, aby si na něho nedovolili jiní mravenci. A tak hodný Nimrod pan Mrázek pustil Šimru na svobodu a mrňavý mravenec splnil, co slíbil. Již nikdy nedělá nikomu mrzutosti, ale poněvadž je to mrňavý nezbeda Šimra, občas jen tak zlehýnka někoho pošimrá.

0: jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji do stlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlíčka šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemlíčkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopyty proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boků, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcáčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili. Ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čubánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře,
1: A je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s Dubovým po dobrém. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo Dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroudkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím Dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho Hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal Hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil žbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně žbánku Julče, vzala mu žbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho, Šejtročku, nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouchat.

ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala, pomalu nevypustím z úst mírné slovo, sama sobě jsem už proto k nevystání. Po jíčíně se začalo povídat, že šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost a tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako zhora z věže. Nám na radnici se šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampilku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnýři. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro.

a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodulku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal otloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu. Od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem. A tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal Šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Rozluč ho radši na střepy, i když je třikrát krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

únaví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Bez ploud ví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý.

0: z toho unaví.
1: Biggy hádanka.
2: Hryže dřevo řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
1: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
2: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Zuby z ocele má...
2: Žralok!
4: Ten má zuby jako z ocele.
2: No.
4: Ale nehryže dřevo.
2: A to je pravda, ten má rád rybičky.
4: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže pila.
2: Aha.

0: vezlo už.
1: Já jsem spad a zlomil jsem si ruku. Učitelka říkala mi, ach ty kluku. Jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pospíš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to bys si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak, tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselí nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako, jak si...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodí pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváří se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš, Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? Jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Těprsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Piggy vtip. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
3: Nevím, co je to?
2: Pomerač za rohem!

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, cimpr, campr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: No, to říká to, čo, Piggy. Telegrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. To čo? No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To čo? To čo? To čo? To čo?
0: No, no jo, no jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Je, aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz V Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myšlet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně. A příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nahrá mě, to je salátek jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenější. No,
1: protože je tak výborně rozcimprcamprovaný. Je to toča.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
2: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

zarděnky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech,

0: Jupiter a želva. Před tisíci lety nenosili želvy svůj krunýř s sebou na zádech. Pak se stalo něco, co způsobilo, že želvy svůj krunýř nosí provždy s sebou. Začalo to, když velký bůh Jupiter pozval všechna zvířata na velkou oslavu. Na slavnost přišlo každé zvíře, kromě želvy. Jupiter byl zklamán. Doufal, že se všichni tvorové pod sluncem dostaví na jeho slavnost. Ale želva to pokazila. Třeba je nemocná, obával se bůh. Zajdu tam a uvidím. Tak se Jupiter vydal na cestu k želvímu domovu. Jakmile tam dorazil, shledal, že tvor vyhlíží dokonale zdravě. Proč si nepřišla na mou slavnost? Zeptal se bůh.
1: Nechtěl jsem, zívla želva. Zůstala jsem místo toho doma.
0: Opravdu? Řekl bůh nahněvaně. V tom případě, kdekoliv půjdeš, navždy poneseš svůj domov sebou. A od těch dob je to tak až dodnes. Naučení: buďme opatrní na to, co říkáme, protože nás jinak vezmou za slovo.
2: Proč jste utekli? Teď se budu číst divný pergamen, aby vás všichni viděli.
3: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk, ať si tluče.
3: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
3: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
3: Dej mi ten pergamen.
2: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
1: Ty jsi živá.
0: Javor.
1: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
2: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
3: Jak šejtroček málem vzal 3 nepoctivé zlatky.

V Nemiče vsi žil sedlák Hrabota a měl všeho dost a všeho málo. Na co se Hrabota podíval, toho se mu zachtělo. Ať to byla červená kráva, lán pole nebo cíp lesa. Jednou tak obcházel své a ohlížel se po cizím a došel až k mezi, kde začínal jičínský obecní les. Byl to pěkný les, dával dost dřeva, ale pořád v něm taky dost dorůstalo, aby tam bylo dobré bydlení pro víly, ohniváče a mužičky. Pohled na ten les vyhnal Hrabotovi slinu na jazyk. Tak ho mít. Od té chvíle mu nedalo, až zašel do Jičína na radnici k písaři. Koupil bych ten kousek lesa. Stejně je za kopcem, že tam z města ani nedohlídnete. Písař se odešel zeptat někam výš. Říkal je Hraboto, povídá, když se vrátil, že ten les můžeš mít, když městu Jičínu položíš do kasy 4 200 zlatých. Leda bych je načesal na švestce. A Hrabota hnal písaře znova výš, aby mu slevili. Písař musel sem a tam ještě několikrát. Nakonec sedláku Hrabotovi vyřídil. Říkali, že bys ho mohl mít za rovných 40 stovek. Ať je můj. A Hrabota přiklepl smlouvu kotníkem. Než vyšel z radnice na podloubí, už věděl, co s lesem, aby se mu to nejlíp vyplatilo. Dá to všecko pokácet, dlouhé dřevo prodá, něco taky strží od chalupníčku za pařezy. Na holině, co zůstane po lese, dá kopat na drahé kamení. Takového je v okolí Jičína dost, jen ho vyzvednout ze země. Když si všecko určil, zašel Hrabota nejdřív pod věž k hodináři Semerádovi. Budu pro tebe, Semeráde, mít nějaké drahokamení, větší kusy i drobotu, sumou asi za 43 stovek. Semerád si postrčil v oku hodinářské sklíčko. No, když to kamení bude mít dobré barvení a svit, takové vždycky potřebuju. Od věže šel Hrabota k staviteli Lohařovi. Mám pěkné dlouhé dříví, potřebuješ? O takové má stavitel vždycky nouzi, povídá Lohoř a plácli si. Pařezi rozprodal Hrabota chalupníčkům, co obvolal Porinku. A zamanul si ruce. Už mi zbývá jen pokácet ten les. Obešel ještě 12 nádeníků a řekl jim, aby ho zítra čekali s pilami a sekirami. Druhý den ráno se Forman Šejtroček probudil tak časně, že jeho žena Julča vedle z postele povídá: jen spí, ještě je čas na dvojí obrácení. A v tom někdo volá ze silnice. Už nedospím, zívl si Šejtroček a jde se podívat. Za vraty stojí Hrabota, v jejířském zlatek si šelestí odlaní a volá: vstávej, Formane, je čas vozit. Nejdřív bych musel vědět, co povezu, povídá Šejtroček. Hrabota to odfoukl jako maličkost. Nejdřív dojedeme pro pár chlapů a pak odvezeme z lesa trochu dřeva. Taková služba se Formanovi hodí každou chvíli. Když si ale Šejtroček šel do světnice pro kus chleba, do kapsy a pro čepici, Julča mu povídá: něco ti řekl, ale nepověděl všecko. To já poznám. A když Šejtroček zapřahal k vozu žemlíčku, šlehl valach po Hrabotovi ocasem jen syklo. Já nevím, Hraboto, povídá Šejtroček a ani se mu nechce sáhnout do toulečku pro bič. Sedlák Hrabota sebou pansky hodil vedle Šejtročka na kozlík. Vzal si 3 zlatky? Tak jeď.
Nejdřív jeli po nádenících. Byli to chudí ptáci. Dlaň se jim otvírala na těch pár šestáků od hraboty. Sedlák každému odsvrnkl ostří u sekyry palcem a pak mu ukázal dozadu na vůz. Jak jich vzadu přibývalo, začalo se to šejtročkovi zajídat pořád víc. Hraboto, povídá, kde se sejde tolik ostrého železa, tam se těžko najde dobrý úmysl. A hrabota zas jakoby přebyl sedmu esem. Vzal si tři zlatky? Tak jeď. Šejtroček vezl plný vůz nádeníků a sekyr a hrabota nad tím panoval. Jak se blížili k lesu, šejtročkovi už se to všecko znelíbilo docela. Hraboto, povídá, ty chceš něco nekalého a já ti v tom nebudu pomáhat. Sedlák hrabota se po něm do třetice ohnal jako zaklínadlem. Vzal si tři zlatky, tak jeď. Šejtroček sáhl do kapsy a vysypal ty tři zlatky hrabotovi do klína. Tady je máš zpátky a už tě s nádeníky nesvezu ani k příštímu patníku. Hrabota strčil zlatky do holinky. Nesvezeš? Dojdeme. Nemáme už daleko. Seskočil z kozlíku, křikl na nádeníky a vede je k lesu. Šejtroček chvíli postal s vozem a dívá se, co bude dál. U lesa se sedlák hrabota postavil na skalku. Nádeníci zatím vybalovali pily z hadrového zavinutí a chystali si sekyry. V tom hrabota zatočil kloboukem a všichni se do toho dali. Padli na les. Od sekyr jim stříkají štěpiny, od pil se odsypává pilinami. Položil se krajní strom a ostatní se za ním kladou zadou. Ať se mi to dřevo nepotluče, volá ze skalky hrabota. Nádeníci se dosekávají pořád blíž k srdci lesa. Šejtroček si vyskočil na kozlík a otočil vůz zpátky k Jičínu. Chtěl už to mít radši všecko za zády. Sotva nádeníci začali hrabotou přikázané dílo, jen uhodila první sekyra a chroustla pila, zatroubila strážná sojka znamení. A víly, ohníváči a mužíčkové, co žili v lese, ji uslyšeli. Zběhli se na paseku a radili se, co proti tomu dělat. Jenže nebyla jejich pravá hodina. Víly neměli lehké a vytrvalé nožky, aby kruhem obskočili hrabotu a nádeníky a hnali je kvapíkem z lesa. Ohníváči při sluníčku sotva doutnali a mužičkové ospalostí sotva viděli. Sekyry bijí pořád blíž a pily zinkají už za houštím. Les už leží, jen na krajíčku zbývá trochu tyčkoviny. A v té se jako v remísku krčí přeplašené víly mužíčkové i ohníváči. Tohle tu přece nenecháme, bude to dobré nalaďky k plotu, křikl hrabota. Sotva toti v remísku uslyšeli, vyběhli do pole. Víly se vezly na větru, ohníváči se kouleli jako zapálená povřísla a mužíčkové upalovali, až jim odpad lítali hrudky. Všecko se to žene, kdo ví kam.

Šejtroček zatím dojel domů. Valacha žemlíčku odvedl do stáje a sám odešel do světnice. Sedl si na židli se sukem a povídá Julče. Jíst nechci, pít taky ne. Všechnu chuť jsem nechal u hrabotova lesa. Ale kousek cukrkandlu bych si vzal, abych přemohl hořko pod jazykem. Julča mu ulomila krystálek cukrkandlu, Šejtroček ho převaloval v zubech a povídá. Nebudeš mi vyčítat? Trápíš se, Šejtročku, i tak dost, řekla na to Julča. Za oknem šlo slunce od jabloně k hrušni. Když se naklonilo za ořech, bylo už k večeru. Šejtroček pořád ještě sedí na židli se sukem a trápí se, že sedláku hrabotovi pomáhal zkazit les. Julča si pokojně velebí na stoličce a spravuje punčochy. Forman jich dost roztrhá, jak se na kozlíku opírá do palců. A v okně se začalo modřit a potom padl tmavý večer. Soužení je nejlíp zaspat, povídá Šejtroček a ohlíží se po posteli. V tom za oknem světle zavlálo a ohnivě zahořelo a zacupitali drobné nožky. Co je to? Povídá Šejtroček. Julča odhrnula záclonku, vykoukla a řekla. Přišli ti z lesa, je jich plný dvůr. Na dvoře povívá celý zástup víl. Jsou tu studánkové, potoční, pasekové i houštinářky, co se jich shledá v lese. Přidržují se každého kamínku, aby je večerní větřík neodval. Ze tří stran se dívají tři ohníváči, svítí už pěkně do červena. Mezitím se chumelí hejna mužíčků, jsou tu ti zborůvčí, brusinčí i z jiného drobného podrostu. Julča otevřela okno a zavolala, co pak tu všichni chcete? A oni na to, že les už není a nemají kde být, a pořád blíž k oknu, až zahlídli Šejtročka. To je ten, co vezl hrabotu, křikli víly ostřicovými hlásky. Mužíčci už dupitají nahoře po půdě a odnášejí hrstičky sena. Ohníváčci se roztáčejí, div se nepodpaluje v šindelech. Co jsi se zasloužil, Tomáš? Povídá Julča Šejtročkovi. A vystoupila nejstarší víla a řekla, chystej se, Julčo, půjdeš zpátky k nám. S takovým nemůžeš být. Šejtročkovi klopítlo srdce. V tom ale Julča skočí k oknu a zavolá, aspoň mému formanovi dopřejte rozmýšlení, jak všecko napravit. Nejstarší víla na to, ať to tak je, ale jen chvíli. Julča hned, čím by ty z lesa zabavila, než Šejtroček vymyslí radu. Vílám dala pro zábavu pavučiny pozbírané na zahradě. Ohníváčům hrneček kolomaze, aby měli z čeho čoudit. A mužíčkům hrách na cvrnkání.

vlasy, aby na krajích nepřepadly. Ohníváči až dozadu, aby měli po větru volné šleání. Když to všecko nastoupilo, šejtroček na žemličku ani mlasknout nemusel. S takovou mírou lesních sil za ocasem upaloval valach jako řek před Turkem. Kudy jeli volnou silnicí, zpívali si víly li-li-li a brousili si hlásky na tom, co ještě přijde. Mužíčci si kradli čepice, aby do příštích věcí neměli stuhlé klouby, a ohníváči táhli do sebe vzduch, aby ho bylo dost pro příští šleání. Když ale jeli městem Jičínem, poručili šejtroček s Julčou ticho, aby je nezaslechl noční richtář. Když docházela míle k Nemičevsi, kde měl statek sedláka Rabota, přitáhl šejtroček opratě a povídá těm na voze. Je vyrovnáno, konec cesty, teď už si poradíte sami. A vlání a sršení a dupitání, jak se to sesypalo z vozu. Šejtroček pokojně otočil a vydal se s Julčou zpátky k Jičínu. Sedlák Hrabota dávno ležel v posteli, ale spaní si odpíral, vystrkoval prsty spod peřiny a počítal na nich, kolik strží za dlouhé dřevo od lohaře, kolik zapařezí u chalupníčků a kolik zlatek mu zaplatí semerát za kameny. Venku se vyčasilo na měsíc, i ve světnici bylo dost světla. Hrabota se dopočítal, sklapl prsty a vstal z postele, že si to zapíše do kalendáře, aby do rána nezapomněl. Jenže jak sáhl po tušce, za oknem ohnivě šlehlo, až ho to povalilo zpátky do peřin. A zas už do okna bíle zaléhá, jako by se od rybníka tlačila mlha. A znova oheň a zas to bílé vlání. Do toho od sklepa z půdy odevšad dupotají malé nožky. Bouří se dobytek v chlévě a z kurníku vyletěly všecky slepice. Strachu má Hrabota dost, ale ještě víc starosti, co se mu to děje s celým majetkem. Popadl těžkou lucernu, s kterou se mohl i ohnat, a vyběhl na dvůr. Tam krávy a voli v jednom tanci. Všecko se to utrhlo v chlévě odvázání. Každému dobytčeti sedí za šíjí víla a šlehá mu před očima závojem. Hrabota uhodil lucernou o práh a křikl: co je to za skotáctvo? Vždyť se mi voli vyběhají z masa a krávy z mlíka. Vílám, jako by to ani neválo kolem uší, vedou dál rajtaraj. Je pravá hodina. A já si své uhájím, křikl Hrabota a začne být lucernou po vílách. Jenže v tom se z kovárničky vykutáleli tři ohniváči. Chvíli srší dobytku za ocasem, chvíli zas připalují konečky došků na střeše u stodoly. Hrabota musel nechat víl, vyletěl z kazajky a hasí s ní ohníčky, aby se na střeše nerozhořelo. A co mu ještě stačí, oči vidí, že na hůře i na sýpce mu hospodaří mužičci nevětší než klásek. Trhají po stéble od sena, po zrnku ubírají z obilí a kdo ví, kam to roznášejí. Hrabotovi je, jako by mu po kousíčkách odštipovali duši. To je žhářství a zlodějstvo, křikl. A chce pročetníky, ti, že si ostře poradí s vílami mužíčky i ohniváči. Jenže v tom zas vystoupí víla a po dvoře se udělalo ticho. V tom tichu je slyšet, jak četníci chrápou ve své světnici k neprobuzení. Víla ukázala prst, aby si Hrabota všecko dobře rozmyslel, a povídá mu: můžeš udělat buď tak, anebo jinak. Sedlák Hrabota odpověděl, že jsou to samé hádanky.

myšlenky, ale už měl nahnáno. Postavil lucernu a bez kuráže řekl: když mi dáte se vším pokoj, vrátím vám les. Na to slovo rázem odvanuli všecky víly s větrem, ohníváči se odkutáleli jako podpálená povřísla a mužíci se rozběhli do rmenu. Jen na střeše stodoly zůstal stát malý plamínek. Stál tam přes noc a pak i ve dne, aby hrabota při sluníčku nezapomněl, co při měsíčku slíbil. A pozítří hned časně ráno zabouchal někdo u šejtročků na vrata. Co zas nám kdo nese, povídá šejtroček. Julča ani nevzhlídla od zatápění v peci a řekla: hrabota je to a bude chtít, abys pro něho vozil. Šejtroček jen hodil rukou: pro toho už nesvezu ani poleno, ani míly. Jen zapřahej, usmála se Julča. Pro dobrou vůli zapřáhl žemličku k vozu a vyjel z vrat. Tam stojí sedlák hrabota. Co mi chceš, povídá šejtroček. Hrabota na to dost uvadle. Zapřaženo máš, tak pojedeme. Šejtroček se po biči zrovna nehrne. A kam? Nejdřív po školkách pro stromky. A kam je povezeme? Hrabota div nepřetrhl čepici v rukách. Tam, co stával ten les. A to pojedu rád, křikl šejtroček a sáhl pro bič. Stromků bylo dobrých 6 vozů. Když je svezli na to místo, kde dřív stával les, hrabota si div knoflík po knoflíku neukroutil, ale řekl: pojedeme ještě pro nádeníky, aby stromky zasadili. A to pojedu tupl rád a s parádou, křikl šejtroček. Přivezl nádeníky s motykami a za 3 dny se na tom místě zelenal mladý lesík. Musíme ještě do třetice ke mně na statek, řekl hrabota a div si přitom kramflek neodrazil. Když přijeli na hrabotu v dvůr, hořel tam na rozdrchlém došku na střeše u stodoly pořád ještě plamínek. Odvez ho rovnou k 7 peklům, křikl na šejtročka hrabota, vletěl do stavení a třískl za sebou dveřmi. Pak sedlák hrabota seděl u stolu a počítal, co ho stál nový les. Na volech ztratil na mase 70 zlatých, krávy se mu vyběhaly z mlíka za rovných 20, slepice se vylítaly ze 7 kop vajec. Zrna mu mužíčkové roznesli za půl sklizně a sena roztahali za půl senoseče. Nové stromky ho přišly na půl majlantu. Dohromady toho bylo za 9000 zlatek. Šejtroček zatím vezl plamínek k novému lesu. Když tam dojeli, usadil ho na plácek mezi 2 stromky. Plamínek chvíli hořel sám. Potom se k němu přikutáleli ohníváči a zběhli se víly a přidupitali mužíčkové. Šejtroček 3 silně práskl bičem, až se na nebi sešlo na déšť a lesu sprchlo prozelený růst.

0: taky hádanka.
1: Plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
0: Kdo na to přišel?
2: Plave ve vodě, skáče po zemi.
3: To jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
0: Baterka s nožičkama.
3: Jo.
0: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
3: Je to žába.

0: Básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Chudák děda. Od rána Hýhlí čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
4: A co mám jako dělat?
3: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
4: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
3: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
4: Jasně, řekl Hýhlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
3: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
4: Poklepal si na kapsu.
3: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
4: To je fakt, překývl Hýhlík.
3: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
4: To Hýhlíka zaskočilo. Proč?
3: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
4: Dederon se krátce zachechtal.
3: Ale posetmění, ať seš zpátky.
4: Hýlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýhlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hýhlík.
3: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
4: Děda se rozhorčením zadýchal.
3: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy. A když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách. To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hihlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo, a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
0: Piggy vtip.
5: Potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
6: Vždyť je to netopír.
5: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.

Bacot.

0: Ivankovi je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!
3: Ahoj mrzotkové a šmakovinky.
4: Ahoj.
3: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
4: No, laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbrázněný.
3: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
4: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
3: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
4: No, protože to mělo divnou barvu.
3: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
4: No jo, no, to bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
3: No.
4: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo pomazánkový fanklub.
3: Juhu, a navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
4: Jupi! A co budeš dělat ty?
3: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
4: Jo, tak to já jsem pro.
3: Jsi připraven ke startu?
4: Jsem.
3: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici?
4: Jo.
3: Když jsi dnes hlavní kuchař ty.
4: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
3: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
4: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
3: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
4: To se pozná tak, že na ní malinko máčknu. A jak je na omak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
3: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
4: Všechno mám. Budeš bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
3: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
4: S čím?
3: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
4: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
3: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
4: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
3: Poklad?
4: Justina mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, je, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
3: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
4: Já zatím vymýšlím jen písničky. Hele, avokádo, avokádo, to má každé rochně ráno. Avokádo, to mám rád, já jsem fanda avokád.
3: Tak dobře, tady máš tu pecku.
4: Děkuju, co dál?
3: Co dál? Dál, dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
4: Jak?
3: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
4: Jde to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
3: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
4: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
3: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
4: To zvládne úplně každý.
3: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
4: Jo, jsem kuchář. Jsem šéf kuchář, jsem mistr světové kuchyně.
3: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justinou jsou tu co by dup.
4: Hugo přijde dobrovolně s Justinou? No to čubrním.
3: Byl u ní na návštěvě. Justýna ho učila vyrábět záložky do knížek.
4: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
3: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
4: No to je.
3: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitamínů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
4: Jako já?
3: A směle do toho.
4: Skonko, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako ne na jiný způsob?
3: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, A tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
4: Jo, to by mě lákalo. To zní dobře.
3: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
4: Nevím co, já to asi zapomněl.
3: No, že avokádo nesmí pejsci.
4: Aha.
3: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
4: Ale vy si po ochutnáte, to se klidně vsadím.
3: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším zase příště.

spí, platýzů a chobotnic a se pijí. Slušně vychovaná slečna velryba.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
2: Pohádka o knihomůlcích a psacím stroji. Pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. I zasunul do svého psacího stroje čistý bílý papír a přemýšlel, o čem by asi ta pohádka měla být. A jak tak přemýšlel, vůbec nic ho nenapadalo. Začal zívat. Pak si lehl a tvrdě usnul. Ale ten jeho spánek nebyl zas tak tvrdý, aby se mu v něm nezdál sen. Byl to podivný sen. Zdálo se mu, že v jeho velikánské knihovně, schovaní za svazky knih, žijí trpaslíci knihomůlkové. Jenomže to, co se mu zdálo, byla náhodou pravda. Ti trpaslíci tam skutečně žili. Pokukovali po něm zvědavě z knihovny, když seděl nad papírem, ale on, ponořený do svých myšlenek, jejich očička, která zářila jako světlušky ze šera knihovny, prostě nevnímal. Sotvaže však usnul. Vyběhli knihomůlci ze svých úkrytů a schromáždili se okolo jeho opuštěného psacího stroje. Každý z trpaslíků se pohotově postavil na jednu klávesu s písmenkem. Nejstarší trpaslík, který měl dlouhé bílé vlasy a ještě delší vousy, že si na ně šlapal a přitom nebylo jasné, jestli si šlape na vousy nebo na vlasy, si stoupl před psací stroj, vylezl si na spisovatelův latinský slovníček a špačkem tušky začal dirigovat. Ukazoval s ním na jednotlivé trpaslíky a vždycky právě ten knihomůlek, na kterého ukázal, na své klávese vyskočil a jak dopadl, klávesa vytiskla na papír písmenko. Když klávesový koncert skončil, trpaslíci opět potichu vyšplhali do knihovny a pro svého stařičkého dirigenta, který se při slézání ze slovníčku zapletl do svých vlasovousů, spustili provazový žebříček, který byl upleten ze záložek po léta vytrhávaných z knížek. Ráno se pan spisovatel probudil. Po hlubokém spánku se labužnicky protáhnul. Udělal si silný čaj a když jej zvolna pil, díval se s úsměvem na svoji tichou a poklidnou knihovnu. Vzpomněl si na podivné trpasličí tváře, které ve snu viděl, a bavil se pomyšlením na to, jaké zábavné nesmysly se dospělému člověku mohou v noci zdát. Pak se ťukl do čela a řekl si: aha, už to mám, o čem napíši tu pohádku. A přistoupil ke svému psacímu stroji a málem mu leknutím vypadl hrneček s čajem z ruky. Ještěže čaj byl tak silný, že mu třesoucí se ruku podržel. Papír, který večer do stroje vložil a nechal nepopsaný, byl od zhora až dolů pokryt řádkami písmenek. Když se pan spisovatel vzpamatoval, zjistil, že písmenka tvoří slova. Slova tvoří věty a věty tvoří pohádku. A o čem ta pohádka byla? Inu o tom, jak pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. A jestli chcete vědět, o čem byla, tak si to celé přečtěte ještě jednou.

0: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
1: Víš, že si to vážně nepamatuju?
0: Myslím, že by se to dalo spočítat. Byla jsi tehdy na konzervatoři?
1: Na tom přece dneska nezáleží.
0: A nebylo to před mým odjezdem na Annapurnu?
1: Opravdu nevím.
0: No, jak myslíš? Já jenom, že mám takový dojem, jako by se ve mně Vašek viděl. Jako bych byl jeho táta. No, asi se mi to jenom zdá.
1: Asi. Vašek se totiž vidí v každém. Naposledy to byl školník.
0: Jenomže školník.